Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

nám je v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave.
2: Děláme vlny.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

a mě lez zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

smutný, slyšel jsem už tolikrát. Lepší už to možná nebude, tak se s tím smíš. Úzko se mi i mrvé rady skočit na ksicht. Ale makám na tom. Každý týden mám terapii. K tomu nějaký prášky, na který bych neměl pít. Třeba jednou bude dobře, třeba bude líp. Ale často jsem v tom namočený, často lovat líp. Moje tvář má známý chlast. Prášky, revival, píp. Je mi jedno, jestli tě to nerez, nech mě na pokoji, nech mě žít.

Ubíja ma to až na dno, opadávam so stromami, je mi chladno. Otváram oči, vonku slnko a detský smiech. Štípe viac jak na ranách liech, farby šednú. Spomienky blednú, fajčím siedmu, odmietam jedlo. A ty chceš, aby ma to prešlo, ja viem iba jedno. Dnes nebudem tu, uvidíš ma zajtra, ale to už tu nemusím byť.

some thrilling.

kůže. Dělám mega hit, schladím se pomocí mrože.

0: tenhle cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Hned? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Daj, ja som by som si fest pustil, by dal som taký, že...
3: Ďalší deň, následujem.
2: Som nespobar sa. Ale si ho určite pustím. Aspoň raz. Toto ma baví.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

sounds, it's Aries.

0: Love it, man.
1: Playák.
2: Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 13:00 na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Domácí hudebnice Táňa Lvovská na skladbě Mi ex amor zažívá loučení, pocit loučení se svou blízkou osobou, ale co teď bude ve vysílání Radia Wave úplně naopak, tak v neděli 5. července v 8 hodin, jednu minutu k tomu přesně v tento okamžik, tak vám naopak přeje krásný start nového dne, krásné dobré ráno, příjemné vstávání Martina Foldinová, takže něco končí, něco začíná, tak jako vždycky.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Martin Konvička a David Machovský, tolik hudební duo Blue Wandy s trackem Zeitgeist, teď na vlnách Rádia Wave. V neděli 5. července, ve sváteční neděli 5. července v 8 hodin 7 minut k tomu, to je ten den i čas právě v tento okamžik. No a ještě jednou krásné a příjemné ráno, hezké vstávání, to vše vám přeje ze studia Rádia Wave Martina Foldinová. Následující 4 hodinky, pokud na to budete mít prostor, chuť, náladu, můžeme trávit společně a nebude to jenom po boku mého hlasu, ale taky po boku výtečné muziky. Budu pouštět novější i starší záležitosti. Mám pro vás v playlistu nějaké ty konkrétní hudební novinky. Taky nabídnu nějaký ten redakční obsah Rádia Wave. Tentokrát to bude náš pořad Nádech, Studovna a Podhoubí. Takže znáte to, velmi různorodé tematicky, zase až do dnešní 12. hodiny, do dnešního pravého poledne. No a ať příliš dlouho nemluvím hned v samém úvodu a neprozradím všechno, co vás čeká, tak pojďme rovnou zase k další slibované muzice. Teď už tedy americká hudebnice Fushay, která za poslední dobu nabídla celou paletu hudebních spoluprací. Třeba v loňském roce to byl společný single s rapperem Young Leanem nebo taky Eliasem Ronenfeldem, takže vlastně mířila vlastně na sever Evropy, protože Elias Ronenfeld z dánských Ice Age, Young Lean ze Švédska, takže taková asi nějaká severská stylová nostalgie možná lehce v její hudbě. Teď už každopádně track, který ale se Skandinávií nemá nic společného, míříme za singlem Drive, což patří mezi ty aktuální nejnovější ukázky její tvorby. Tady americká hudebnice Fushay.

atlantský rapper Lil Yachty a taky hudební producent Southside na společném tracku Gimme the Light. Tak to byla silná spolupráce ze světa rapu teď na vlnách Rádia Wave. No a o jedné silné spolupráci, která bude o trošku starší než právě tenhle track, budu mluvit právě teď, protože se spolu přeneseme do roku 863. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, to je ta silná spolupráce, o které bych teď na moment ráda řekla pár slov, protože je neděle 5. července, to znamená, že je státní svátek České republiky, je daný zákonem vlastně jakožto připomínka právě příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a to na Velkou Moravu v roce 863. Stejně tak na sousedním Slovensku slaví v dnešní den svátek svatého Cyrila a Metoděje, takže to mají úplně stejně jako my. No a co si vlastně připomínáme? No tak svatý Konstantin, tedy Cyril a taky Metoděj, označování někdy jako solunští bratři, apoštolové Slovanů nebo slovanští věrozvěstové, tak byli křesťanští misionáři, kněží, taky mniši, no a bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jakožto bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil taky písmo, to si určitě budete pamatovat ze školy, nazývané Hlaholice. No a v roce 1981 je třeba taky papež svatý Jan Pavel II. Prohlásil spolupatrony Evropy, celé Evropy, a taky jsou hlavními patrony Moravy. Tak to je takové lehké připomenutí toho, co to vlastně slavíme 5. července. Samozřejmě přiznám se, nejsou to všechno informace, které bych měla takto krásně a po pořadě uložené ve své hlavě. Informace jsem teď čerpala ze serveru wikipedie.org, tak pokud si chcete přečíst trošku víc a že k té historii tam můžete najít spoustu obsahu, tak doporučuju, mě tato stránka často pomáhá s různými životními úkoly a informacemi. Teď už ale zpátky k našemu playlistu Lucky Again, no tak doufám, že takové pocity budete zažívat právě dnes stejně jako hudebnice Likely.

0: 8.30 přesně v tento okamžik, co se týče toho času, pokud by vás zajímalo při nedělním vstávání, při nedělním hezkém ránu, které upřímně doufám, že je hezké, samozřejmě je ještě o něco lepší, když si člověk uvědomí, že státní svátek bude i zítra, tedy 6. července, a že nebude muset vstávat do práce třeba i ten den následující. Mám pro vás teď jednu pozvánku, co se týče poslechu Rádia Wave ve večerních hodinách, konkrétně ve 20 hodin večer, každou neděli přesně v tomto čase nabízíme novou epizodu podcastu Boys. Boys, které pro vás moderuje kolega Krištof Šimek. No a dnes večer tomu nebude jinak a za Krištofem dorazil tentokrát jeden z nejúspěšnějších českých moderátorů, a to sice Libor Bouček. Sám se rozpovídal o tlaku na výkon, o rodině, nebo třeba i o tom, proč potřeboval zpomalit, aby si vlastně dokázal uvědomit své úspěchy. Libor Bouček už je nějaký ten čas taky naším kolegou u nás v budově Českého rozhlasu na stanici Radiožurnál, tak pokud si chcete připomenout některou jeho aktuální práci, můžete třeba i ve videopodobě na YouTube Českého rozhlasu. Nové Boys dnes ve 20 hodin večer.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: tolik trocha energie, co se týče hudebního světu na vlnách Rádia Wave v nedělním ránu. 8 hodin 43 minut k tomu, no a my společně míříme za kulturními pozvánkami.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, tentokrát přináším dvě pozvánky na aktuálně probíhající výstavy, tedy pozvánka do galerie a jako první společně zamíříme do Hradce Králové a tamní galerie moderního umění. Tady je aktuálně vidění výstava Karel Miller. Miller byl vlastně český historik umění, výtvarník, autor vizuální poezie a taky představitel konceptuálního a akčního umění. Od počátku 70. let rozvíjel minimalisticky pojaté akce a performance, ve kterých zkoumal vztah těla, prostoru, jazyka a významu. Jeho tvorba je spojená s neoficiální uměleckou scénou období normalizace a přestože na konci 70. let svou akční tvorbu ukončil, řadí se k důležitým představitelům českého konceptuálního umění. Výstava představí soubor děl ze sbírky akčního umění GMU, která bude doplněna ikonickými díly ze sbírky Moravské galerie. Karel Miller a jeho práce z historie i méně, i více tedy aktuální věci v galerii moderního umění Hradec Králové. No a teď přesun do hlavního města. Ještě stále a pořád máte prostor, možnost vypravit se na bienále ve věci umění. Jde o čtvrtý ročník bienále, které představuje umění jako nezbytnost, bez níž se naše společnost neobejde. Tříměsíční výstava a doprovodný program s podtitulem Nezbytná přání probíhá tedy až do 13. září, a to v Národní galerii Praha ve Veletržním paláci, tedy v galerii a taky v galerii města Pardubic, GAMPA, a taky v uměleckém centru Tusculum Prague. Vlastně ten hlavní program, výstavní program, můžete vidět právě ve dvoraně Národní galerie ve zmíněném Veletržním paláci. No a tady mají otevřeno vždy mezi úterkem a nedělí od 10. dopolední do 18. hodiny. Vstup na bienále ve věci umění do Národní galerie je ještě navíc kompletně zdarma.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.

0: Ve sváteční neděli 5. července na den věrozvěstu Cyrila a Metoděje jste se rozhodli naladit a poslouchat vysílání Rádia Wave, z čehož mám upřímně velkou radost. Martina Foldinová za mikrofonem až do dnešní 12. hodiny. Teď aktuálně nás dělí posledních 6 minutek od té 9. raní, takže jsme stále poněkud ještě na začátku mé dnešní vysílací směny. Aida The Young, tahle plzeňská formace, na nás vyčkává v playlistu Rádia Wave ještě před tou 9. hodinou se skladbou Lava Song, ukázka z jejich dlouhohrající debutové desky. No a hned poté potom třeba taky slovenské zastavení Bad Karma Boy v playlistu, ale nebo taky energická Charlie XCX. No a po té 9. hodině prozradím už teď, nabídnu taky ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Nádech, tentokrát tedy o Daddy Issues.
1: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Vypadalo to, že navázat na desku Bread bude velmi náročné. Charlie XCX se to ale v loňském roce povedlo s deskou k filmu Wuthering Heights. Vy jste slyšeli právě ukázku z této poslední desky Dying for You. Skladba dozněla v neděli 5. července v 9 hodin, téměř 7 minutek k tomu. No a v tento den i čas vás z proskleného studia Rádia Wave na rohu Vinohradské Balbínovy stále zdraví Martina Foldinová. Pokud právě teď otevíráte své oči, tak i vám přeji krásné, příjemné vstávání, hezké, dobré ráno. Prozradím, připomenu, na co se těšit dnes po té 9., protože už za chviličku budu pouštět ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Nádech, který pro vás připravuje kolegyně Lucie Zajda. Tentokrát tedy epizoda, kde vyspovídá psychoterapeutku Danu Pokornou. No a to aktuální téma rozebereme dopodrobna už za chviličku, až právě s aktuální ukázkou. Rose Gray, to je hudebnice, britská zpěvačka, která teď zamíří k vašim uším. Je to tedy hudebnice, která se pohybuje na scéně už od svých teenage let, ale vlastně svoji debutovou desku, nazvanou Louder Please, vydala teprve v loňském roce, a to těsně před svojí třicítkou. Teď tedy novinkový single Clap to Your Arms je o docela divokém roce, který vlastně od vydání desky sama prožila, a taky o nějakém návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. Pojďme si užít tady aktuální track od hudebnice Rose Gray.

0: Daddy issues nejsou jen popkulturní nálepka. Jak ovlivňují nás a naše vztahy? Co s tím můžeme dělat? Tak o tom se v novém dílu podcastu Nádech baví kolegyně Lucie Zajda s psychoterapeutkou Danou Pokornou. Vy celou tuto epizodu můžete už teď najít a poslouchat na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. Teď ale tradičně krátká ukázka.
1: Daddy issue úplně není psychologický terminus technicus. To si můžeme říct asi na začátek, na úvod a na rovinu. Ale vlastně pokud se na to podíváme jako na nějaký širší fenomén a z toho psychologického hlediska, tak si myslím, že nějakým způsobem své místo má a v současné době bych řekla, že je to víc v podstatě definované jako nějaké vztahové a emocionální obtíže, které mohou pramenit z nefunkčního, nějakého nebezpečného nebo nevyhovujícího a nebo celá chybějícího vztahu s rodičem. Nutně to nemusí být pouze otec tady. Řekla bych to asi tak, že rozhodující je především míra té citové vazby a tím pádem nějaké potenciální citové deprivace a na tom záleží mnohem víc než na pohlaví. Myslím si, že pokud budeme se bavit o tom, jakou roli hraje otec v životě dítěte, tak si myslím, že to ovlivňuje stejně tak dívky jako chlapce. Nemyslím si, že tam je nějaká jako přímá úměra, že pokud někdo má tyhle ty takzvané daddy issues, tak že si automaticky vyhledává staršího partnera. Můžou tam být zase různé cesty a různé projevy. Jo, je to ryze individuální, může docházet k tomu, že si třeba volíme emočně nedostupné partnery, nebo naopak můžeme uvíznout v nějakém závislostním vztahu, můžeme se snažit být co nejvíc nezávislí, což je taková jakoby prevence odmítnutí v rámci toho vztahu. A může to být i jedna z těch variant hledání té otcovské figury ve smyslu péče. Když se vlastně mohu naučit rozpoznat, co se to děje, proč se to děje, můžu tomu nějakým způsobem rozumět, naučím se tu automatickou reakci zastavovat, tak pak je nějakým způsobem mých rukou s tím nějakým způsobem naložit a pokračovat trochu jinak dál. Ale samozřejmě, že to je běh na dlouhou trať a tyhle kroky se neudělají během týdne jeden za druhým.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Youth Lagoon se skladbou Speed Freak, no a teď na okamžik, na skok do světa architektury, urbanismu. Pokud jste z Prahy, pravděpodobně jste zaznamenali dlouhodobou rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrata v Praze. Právě to bylo slavnostně otevřeno v polovině předchozího měsíce, v polovině června. Já osobně jsem na místě byla asi den po otevření, ale bylo to vlastně úplně omylem, protože jsem zrovna šla kolem a byla jsem velmi, velmi překvapena, že ploty už kolem náměstí nejsou a že se po něm můžu v klidu projít. No, od té poloviny června přicházejí, dá se říct, velmi různorodé reakce, a to hlavně ze strany místních. Právě ty na sebe asi nenechali dlouho čekat, protože tady přichází nějaká kritika. Kritika se od té doby snáší například na nedostatek stínu, taky na vysokou cenu realizace nebo na červené lavičky, které se nacházejí přímo na tom zmíněném náměstí. Jak zmiňuje sama architektka a spoluautorka revitalizace Pavla Melková pro server i rozhlas.cz, tak sama zmiňuje, že to chápe, že celkové změny jsou opravdu velké a člověk si zvyká postupně. Je v tom teď podle ní hodně emocí, taky vzpomínek a určitého zvyku na časy předchozí. Vlastně řadu otázek vyvolala taky hlavně částka rekonstrukce, která vyšla magistrát na 471 milionů korun. No a v roce 2021 to při návrhu vlastně bylo, ta předpokládaná suma se pohybovala někde okolo 300 milionů korun. Tak pokud by vás zajímaly detaily, chcete sdílet třeba i nějaké pocity, které máte z aktuální podoby rekonstrukce, tak klidně sem s tím. Podrobnější informace, jak už jsem zmiňovala, k aktuální rekonstrukci i rozhlas.cz a pak sekce Zprávy domov.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ano, a je tady další Kulturistán, tedy kulturní tipy u nás na Rádiu Wave. Tentokrát přináším dvě festivalové pozvánky, které se dotýkají dnešního nedělního dne. Jako první společně zamíříme do Tábora na festival Transforma, který probíhá už od 2. července. Dnes tedy poslední den, kdy můžete navštívit program. Mimo jiné dnes na programu jména jako Hobluj, Jan Krtička, Midirama, Ancestral Vision, Toumba, Mudaky nebo třeba Siluet. Koukněte na facebookovou událost nebo na web pro podrobnější informace. Festival Transforma. Karlovy Vary a 60. ročník tohoto filmového festivalu. Ano, ten je v plném proudu až do 11. července. No a když jsem koukala na dnešní program, tak mě zaujal třeba snímek Pramen, který můžete zažít ve velkém sále ve 20 hodin večer. Je to tedy snímek, který vás přenese zpátky do poloviny 80. let, tedy do doby, kdy stát zákony a nařízeními stále ovlivňoval nejintimnější sféry života obyvatel. Tady je vlastně zasazen příběh ambiciozní lékařky Ingrid, která je stvárněna herečkou Aňou Geislerovou. Jejíž misí je vlastně přivádět děti na svět, ukončovat nechtěná těhotenství a podílet se na sterilizaci romských žen. Pochybnosti mají své místo spíše v osobním než profesním životě. Melancholické ženy pouze do určitého okamžiku, kdy jí zastihne nepřipravenou nové přátelství s charismatickou romskou sanitářkou. Tak velmi to zajímavé téma. Lékařka Ingrid, stvárněna herečkou Aňou Geislerovou, dnes ve velkém sále ve 20 hodin večer, tedy se snímkem Pramen. Tak sledujte aktuální teď tedy slovenská kinematografie na Karlovarském filmovém festivalu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: kalifornská zpěvačka Angelica Garcia, hudebnice, která je na scéně už přes hezkou dekádu. Teď tedy track s názvem Butterfly v jejím podání v nedělním dopolední na rádiu Wave. 9 hodin 53 minut k tomu v tento okamžik konkrétně. No a s další muzikou budeme na Waveu pokračovat ve sváteční neděli 5. července i nadále do 10. v playlistu třeba MGMT anebo taky domácí hudebnice Anabel.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Hudebník Alex G nebo taky George Clinton a Negative Gemini, to byla muzika, kterou jsme vás obšťastnili v playlistu Rádia Wave se začátkem další hodinky vysílání u nás na Waveu. Neděle 5. července máme 10 hodin 8 minut k tomu. Pokud jste si dneska v ten sváteční den přivstali, ale naopak přispali, to je to slovo, které jsem hledala v tento okamžik, tak i vám přeji krásné vstávání, příjemné ráno. No a pokud krom audio podoby naší muziky u nás v playlistu si užíváte třeba i videoformáty Rádia Wave, tak pro vás budu mít dobrou zprávu, protože právě teď si na YouTube můžete pustit z Brusu novou Phono Session. Říká si Malej Z, no a v rapu se vyznamenává posledních 13 let. Stačilo vám to jako nápověda, kdo je aktuálním hostem naší fonotéky? Dokáže si podmanit old school, new school, grime i drum and bass, což s docela chirurgickou přesností demonstroval právě u nás ve Phono Session Rádia Wave. Tak co říkáte, ještě stále nevíte, pokud jste nevěděli, tak stále mluvím o majiteli rychlých punchlines Painovi, který se nedávno mimochodem objevil taky jako host v pilotní epizodě naší nové rapové show Excalibur. Na jaře vydal svoje album Cíl s otázníkem, se kterým vlastně upevnil svoji jedinečnou pozici na tuzemské rapové scéně. Ano, rapper Pain zavítal i do budovy Českého rozhlasu, do fonotéky Českého rozhlasu, aby odehrál Phono Session Rádia Wave. Běžte se podívat na video podobu tohoto vystoupení, myslím, že to stojí za to, patří to rozhodně k těm povedenějším videoformátům, co se týče kvality odprezentované hudby přímo na místě. No a teď už zase další muzika, jenom v té audiopodobě, bohužel, pokud jsem vás nalákala na video, tak koukněte na YouTube Rádia Wave, tam toho najdete spoustu. Za chviličku už Kalin, Tomb nebo D8.

0: Tolik Kalin na vlnách Rádia Wave. My už teď ale společně pokročíme k dalšímu redakčnímu obsahu, tentokrát tedy k ukázce z podcastu Studovna. Jeho hostkou tentokrát je novinářka Veronika Capáková. Spolu s Petrem Honzejkem je autorkou podcastu a nově také knihy Generační konflikt. To je název podcastu a nově taky knihy právě Veroniky Capákové a novináře Petra Honzejka. S Veronikou se pobavili s kolegyní Anetou Štokrovou nejenom o knize, ale taky o projektu Novinářky bez přetvářky nebo nedávném pobytu v Guatemale. Celý tento díl můžete už teď najít a poslouchat na webu Rádia Wave a také ve všech podcastových aplikacích, ale znáte to. Teď krátká ukázka.
1: Kniha Generační konflikt autorů stejnojmenného podcastu Veroniky Capákové a Petra Honzejka mapuje různé podoby generačního neporozumění. Vše odlehčenou formou dialogu mezi v uvozovkách sněhovou vločkou a boomerem, doplněnou množstvím expertních pohledů a užitečným výkladovým slovníkem. A ve studovně vítám autorku knihy i podcastu Generační konflikt a novinářku Veroniku Capákovou. Vítej.
2: Ahoj a děkuji moc za pozvání a dobrý den.
1: Budeme se bavit nejen o tvojí nebo o vaší nové knize, ale taky o tvojí cestě k novinařině, projektu Novinářky bez přetvářky nebo tvém nedávném pobytu v Guatemale. Začněme tou knížkou a podcastem. Generační konflikt je teda původně podcast, kde s Petrem Honzejkem i hosty řešíte různá témata. Jak vznikl nápad na to vydat knihu?
2: Tak nebylo to úplně z naší hlavy, to bychom si asi ani nedovolili na to pomyslet, ale dostali jsme tu nabídku od nakladatelství Na stole, který nás oslovilo, a redaktorka Markéta Kyzlinková říkala, hele, mně se hrozně líbí to, co děláte, pojďme to dát do knihy. A my jsme si řekli, že vlastně proč ne, a tak jsme do toho šli. A teď ji mám tady před sebou na stole, je barevná, je fresh, je crispy a mám z ní velkou radost.
1: A jak se ti přetvářelo něco jako koncept toho podcastu, kdy teda, jak už jsem říkala, s Petrem řešíte nejrůznější témata. Jak se ti to přetvářelo do psané podoby?
2: No, my jsme si nejdřív museli ujasnit, jakým způsobem to budeme psát, a říkali jsme si, no tak každý si vezme jednu kapitolu, ale pořád nám to nějak jako nesedělo. A nakonec jsme přišli s nápadem, že ta kniha bude formou dialogu, že si mezi sebou vlastně o různých tématech si budeme povídat, jako třeba práce, duševní zdraví, to, co vlastně řešíme v tom podcastu, a to, co vlastně prolíná celý ten podcast, že vždycky se bavíme na nějaké téma a každý z nás má většinou trochu jiný pohled na to, jsme přece jenom každý z jiné generace. A tak jsme si řekli, pojďme to udělat takhle, plus pojďme tam na konci vždycky každé té kapitoly dát nějaké odborníky, kteří řeknou, jak to vlastně doopravdy je.
1: Jaká ta témata jste řešili?
2: Tak řešili jsme krize, řešili jsme duševní zdraví, práci, stárnutí jako přístup k tomu, jestli se to třeba nějak liší. Řešili jsme i vážnější témata, jako třeba smrt a mnoho, mnoho dalších. Já se namátkou podívám a máme tady i třeba alkohol a drogy, finance, nebo jak přistupujeme k výchově menšiny u nás v Česku. No a celou tu knihu vlastně provází také slovník generace Z a generace boomerů, protože úplně na začátku, když jsem dostala tu nabídku toho podcastu s Petrem, kterou mi dal on, tak vlastně jsme zjistili, jak moc si nerozumíme, ale jako jenom v té komunikaci, že jak spolu mluvíme, že nechápeme třeba významy z těch smajlíků, co si posíláme. Jo.
1: Že Petr posílal palce nahoru a ty jsi to brala ofenzivně.
2: Přesně tak, a nejen to, on posílal ještě mnohem horší smajlíky, jako třeba ty mrkající smajlíky, které jsou naprosto oplzlý, že jo? A nebo pro mě. A Petr to vůbec takhle nevnímal a říkal, cože, jako vy to takhle vnímáte, takže pojďme se jako i tohle rozebrat. A právě i slova, že naše generace Z, ale i ta mladší, nebo i třeba mileniálové, používají nějaký specifický slovník, který ta starší vlastně nechápe, tak jsme si začali i vysvětlovat tady ta slova a ty jsme pak taky dali do té knihy.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna,
3: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: I'm sorry to meet

0: Hudebník Daniel Caesar s trackem Call on Me teď ve vysílání Rádia Wave. No a já bych teď ráda otevřela téma, které pro mě osobně je velmi důležité, a to sice téma tetování. Tak co, máte nějaké? Já jich mám hodně, no a tetování se vlastně v historii lidstva objevuje skoro od počátku a bylo lidmi využíváno k nejrůznějším účelům. Jaké místo mělo tetování ve světě prvních křesťanů? To je důležitá otázka, na kterou můžete dostat odpověď v nové epizodě našeho Hergotu, který stejně jako každou neděli poběží ve vysílání Wave právě dnes od 18. hodiny. Je to totiž téma, které jsme probrali s autory knihy Víra vrytá pod kůži, Zuzanou Faktorovou Frantovou a také Martinem Drlíčkem. Proč mluví spousta pramenů o potetovaných křesťankách, jakou roli při tetování hraje bolest a jak vypadá tetování přímo od Boha? Přesně to se dozvíte v novém Hergotu. Startujeme dnes v 18 hodin.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V nedělním dopoledni na Waveu hudebnice Me a taky Big Pig se skladbou Sweet čerstvě za námi. Naopak před námi dnešní pozvánky za kulturou. Tentokrát se zaměříme na nějakou tu muziku, kterou můžete navštívit ve večerním čase. Mám pro vás konkrétně dvě pozvánky. Ta první míří na brněnskou Flédu, kam v 9 večer můžete zajít na chorvatského DJ a producenta Only Fire. Only Fire je vlastně úplně poprvé v Brně a nabídne speciální show, kdy odehraje svůj set vlastně přímo uprostřed davu mezi lidmi, stejně třeba jako v minulosti hudebník Fejka nebo Phil Harnell z formace Orbital. Čeká vás prý intenzivní klubový zážitek bez bariér, taky syrová energie a absolutní kontakt s interpretem. Brněnská Fléda, 9. hodina večerní. No a teď přesun do Prahy, do pražského podniku Bike Jesus na ostrově Štvanice. 8. večerní, to je start dnešního večera. Arthur and Punisher, to je hudební projekt, který založil v roce 2004 v San Diego americký strojní inženýr a taky sochař Tristan Sean, který takovým unikátním způsobem propojuje industrial, drone a taky doom metal. No a to dohromady s robotikou a průmyslovou automatizací. Základem jeho tvorby je totiž konstrukce vlastních hudebních nástrojů. Místo klasických kytar a bicích používá mechanické zařízení a různé ovladače z hliníku a oceli, které reagují přímo na pohyb jeho těla. No a jako support dnešního večera taky King Joseph, americký hudební producent, zpěvák, multiinstrumentalista, který pochází z Portlandu v Oregonu. Jeho doménou je mix industriálu, metalu, hardcoreu, noise a taky temného hiphopu. King Joseph a Arthur and Punisher, 8. hodina večerní a pražský prostor Bike Jesus.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Výtečná hudebnice Robin s trackem Dopamine, který vám teď třeba i skrze vlny Rádia Wave doplnila. Já rozhodně doufám, je neděle 5. července, sváteční neděle 5. července. 7 minutek nás dělí od

0: dnešní 11. hodiny dopolední. No a do té 11. v playlistu třeba domácí kytarovka Island Mint, nebo taky hudebnice Fushay se skladbou Scream My Name. No a rovnou prozradím, že po té 11. pak už i poslední redakční obsah, který nabídnu v rámci své dnešní vysílací směny. No a tentokrát společně zamíříme za magazínem Podhoubí.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

moc až do úsvitu. Laserem v očích probodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemám, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

Im Lock Springs, energická skladba Girlfriend, teď je na vlnách Rádia Wave v nedělním stále ještě dopoledním čase, který se ale kvapem blíží už k tomu odpolednímu. 11 hodin, 5 minut k tomu. Ještě jednou připomenu, teď se začátkem další hodinky. Pokud až teď otevíráte své oči, tak vám to v první řadě neuvěřitelně závidím, že jste mohli vstávat až takto pozdě a že si užíváte ten dnešní den. No a jednak taky doufám, že v tom podobném duchu budete pokračovat, protože je to sváteční den, dnes je 5. července 2026, den věrozvěstu Cyrila a Metoděje, slavíme právě dnes. Připomenu třeba důležitou hlaholici, kterou máme spojenou právě s tímto státním svátkem, ale dost už o historii v tento okamžik, té už jsem se dnes věnovala v předchozích hodinkách ve vysílání. Teď už společně zamíříme vstříc budoucnosti, tomu, co nás čeká dnes po té 11. hodině dopolední. Bude to spousta zajímavého programu, včetně dalších kulturních typů, tentokrát třeba na kina a snímky, které teď můžete navštívit napříč celou Českou republikou. Pustíme si ale taky ukázku z aktuální epizody našeho magazínu Podhoubí, tentokrát tedy v režii kolegyně Máji Kořenové, která si tentokrát popovídala o Faerských ostrovech, takže pokud je to téma, které vás zajímá, určitě setrvejte u přijímačů, protože už za 3 skladby u nás v playlistu se právě této ukázky dočkáte. No a teď už tady dávám prostor slovo muzice, Elis Longyougao, už za chviličku, Buying též, no a teď Steve Lacy, americký R&B funkový zpěvák, kterého můžete znát už velmi dobře z pravidelné rotace u nás na Waveu.

0: Na Faerských ostrovech se opět rozhořela diskuze o kontroverzním lovu kytovců, známém jakožto grindadráp. Jak tato tradice funguje, proč ji místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O situaci mluví v aktuálním Podhoubí s kolegyní Majou Kořenovou také český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějíček. Vy celý tento díl můžete najít a poslouchat buď to na webu Radia Wave, anebo taky ve všech podcastových aplikacích. My si teď ale společně poslechneme krátkou ukázku.
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Na Faerských ostrovech existuje organizace, která se zabývá výzkumem kytovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďata.
2: Poslouchej Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na Rádiu Wave.

0: Ve vysílání Rádia Wave jsme teď společně okusili kouzla krautroku a jeho repetice. Tohle byla domácí formace Síček se skladbou Jaro, léto, podzim, zima, takže čtveroročních období teď na alternativní scéně ve vysílání Rádia Wave. No a my společně v rámci nějakého kulturního přenosu nabídneme teď, nebo já nabídnu i zastavení na serveru iRozhlas.cz v sekci Kultura, protože právě tam si můžete přečíst hned celou paletu článků, které se věnují aktuálnímu karlovarskému festivalu. Hollywoodská legenda, herec Dustin Hoffman v Karlových Varech teď osobně totiž uvedl tragikomický snímek Absolvent už z roku 1967. Ten tehdy 30-letého herce vlastně katapultoval ke slávě, no a vynesl samotnému režisérovi Mikeu Nicholsovi jeho jediného Oscara. No a byl to sám Hoffman, kdo vybral, že se k jeho poctě bude na letošním 60. jubilejním ročníku Karlovarského festivalu hrát zrovna tento film. Pokud vás zajímá kompletní podrobný report z místa, doporučuji vám článek autorky Kristiny Roháčkové, která je na místě, je to zpravodajka z místa festivalu a píše podrobné články, jak už jsem zmiňovala, na server iRozhlas.cz do sekce Kultura. A jak sám během úvodu popisuje Hoffman, tak to byla prý úplná náhoda, to, že se dostal právě do titulní role snímku Absolvent. Jak sám zmiňoval v úvodu, tak režisér Mike Nichols byl tehdy velkou režisérskou hvězdou, něco jako je dneska Steven Spielberg, a jeho titulního absolventa hledal prakticky 2 roky a jak později přiznal ve svém memoáru, už se to hodlal zabalit. Tak pokud vás zajímá dopodrobna, jak celý tento úvod k filmu proběhl právě z úst Dustina Hoffmana, můžete to vidět i ve videopodobě, takže připomínám i rozhlas.cz sekce Kultura, tam už najdete víc.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Toto!
6: Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
7: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. 2 díly v 1 večer.
8: Čekají tě krásné věci.
2: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tolik slovenská hudebnice Miau Lau, ukázka z její debutové dlouhohrající desky, skladba Duša v koši, teď čerstvě za námi, naopak před námi dnešní pozvánky za kulturou a míříme spolu do kin. Boskovice a kino Panorama, místo, kam se dnes od 17. hodiny můžete vypravit na snímek Scary Movie, ale nepůjde se nikam daleko do minulosti. A tahle komedie na vás bude čekat v tom aktuálním letošním vydání. 20. hodina večerní pak snímek Pozvání, což je takové komorní drama režisérky, herečky Olivie Wilde, která je tady osobně sama i v titulní roli snímku. Boskovice, kino Panorama. Teplice, kino Květen, tady se lehce vrátíme časem v 19 hodin do roku 2024 a pak i do období druhé světové války, protože před vámi je tady možnost navštívit snímek, čtyřhodinový snímek Brutalista, kde hraje Adrian Brody a Felicity Jones. Oscarem ověnčený film kino Květen, Teplice. Kino Kolín 99, místo, kam si dnes o 7:30 večer můžete jít zažít jednu krizi manželství, dva páry a jednu společnou večeři. Přesně o tom je snímek Olivie Wilde s názvem Pozvání. No a ve 20 hodin večer pak Den odhalení. Kino 99 Kolín. Na závěr jedna pozvánka na hlavní město, pražské kino Mat, 17:45 odpoledne a film Amazonie. No a v 19:30 pak návrat do minulosti též opět do roku 2012 konkrétně, což mi přijde úplně neuvěřitelné, protože dávají snímek Nespoutaný Django, legendární western režiséra Quentina Tarantina. Ano, je to skutečně tak, film už z roku 2012. Praha, kino Mat.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Right now we're about to play something.

0: domácí hudebnice Tera se skladbou Rotten teď v playlistu Rádia Wave. V posledních minutkách před dnešní 12. hodinou pravým polednem. No a to znamená, že je tady čas loučení. Nemějte ale strach, program Rádia Wave pokračuje i nadále. 12. hodina bude patřit aktuální nové Casablance, 13. odpolední pak nabídne aktuální díl popkulturní sprchy, tedy našeho slejváku. No a ve 14 hodin odpoledne už můj drahý kolega Vojta Záhora, který tady pro vás bude tradičně až do dnešní 18. hodiny. Mějte hezký zbytek svátečních dní.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Praze, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: اش ماوی سمبا مشی مادا رفت ماب خشندی برادر جوف مارا گش گم امادا گم امادا
1: رادیو وی وی وی
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca s Pavlem Sladkým na Radio Wave.
4: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Jsem moc rád, že si dneska budu moct povídat o motocestách s mým dnešním hostem, což je Pavel Wurm. Ahoj.
5: Ahoj, Pavle.
4: Který se ke mně dostal krásným způsobem. Přišel e-mail, mluvil jsem s Želvákem?
5: Jo.
4: Mluvil jsem se Želvákem a ten mi říkal, že bych se tím měl ozvat. Tak já jsem se ozval, navnaděný tím, co v e-mailu stálo. Pavel se upřímně divil, že o to je vím zájem a že ho chci potkat tady ve studiu Radia Wave, ale brzo uslyšíte, že to všechno mělo dobrý důvod. Jsou to cesty do Iránu a do Maroka, o kterých se budeme dneska bavit, takovým malým městským červeným autíčkem, který tobě slouží i pro pracovní účely, protože děláš výškové práce, je to tak?
5: Je to tak.
4: Ale jinak to autíčko vypadá dost nevhodně na to, aby s ním někdo jel do Marocké pouště nebo do Iránských hor a podobně.
5: No, tak bylo to auto, který je jako dělaný jako městský auto pro studenty. Je už 30 let starý skoro, má 4 místa, ale a jedno má motor, co má 43 kW, ale mám ho už tak dlouhou dobu, že vlastně jsem zjistil, že je docela spolehlivý a když jsme ho zahlídli na jedné instagramové stránce, že s tím vlastně kluci z Francie, myslím, jezdí do Maroka, do pouště, tak jsme s kamarádem se rozhodli, že to musíme zkusit taky.
4: A jak to dopadlo?
5: No, dopadlo to dobře, po cestě nám odešly ložiska a to byl v podstatě jako jediný nějaký větší problém. Pak nám na jedné benzínce začal týst benzín, když nám takovali plnou nádrž, protože ono je vlastně původně na plyn, ale zrovna v Maroku plyn neměli nikde, takže nám museli dotankovat plnou a tam to vyteklo asi 3 litry nebo kolik. Ale dopadlo to vlastně všechno docela dobře. Jako no. A to mě právě přimělo k tomu potom vyrazit dál a to jsem letos byl v té Arménii.
4: Co se mi líbilo, nebo co mě zaujalo, je, že když jsem na videozáběrech viděl, že jste s autem v nějakých potížích, konkrétně teda teďka mluvím o té cestě do Maroka, tak se tomu vlastně dosmějete, ty i kámoš.
5: Jo, tak my jsme to tak brali, my jsme tam jeli zatím, jakože jsme chtěli zažít nějaký ten průser, nějakou situaci, kterou budeme muset nějak řešit. Nechtěli jsme úplně pohodu, jako kdyby jsme chtěli vyrazit jenom někam na dovolenou, tak si vezmeme nějaký jiný auto, ne tohle.
4: A jaký jste měli konkrétně plán? Teďka ještě zůstávám u toho Maroka, kromě toho, že chcete dojet až mezi velbloudy do pouště na písek.
5: No, vlastně tohle byl hlavní plán. Jako chtěl, já jsem měl teda pár takových bodů, který jsem chtěl splnit. Tak první bylo vařit si něco na motoru nebo někde jako to po cestě. Pak jsem chtěl na snowboardu jezdit po těch dunách písečných. Mm-hmm. A chtěli jsme vylíst na Jebel Toubkal.
4: Aha. Nejvyšší horu.
5: Doufám, že se tak vyslovuje teď.
4: Ano, jo.
5: Ale tam v roce 2014 zabili nějaké dvě evropské turistky a od té doby se vlastně po té hlavní trase musí jít jenom s průvodcem a protože my jsme docela jako šetřílci, tak jsme chtěli vyrazit jako někudy, kde nás nebudou kontrolovat, tak jsme vyrazili vlastně z druhé strany od jezera teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale
4: nevadí.
5: Ale nebyl to úplně dobrý nápad, protože ono tam jako v březnu i v té Africe sněží, takže přes noc nám tam nasněžilo a když jsme se snažili vyšplhat nahoru, to byly nějaký pašerácký stezky, které ani nebyly značený, tak jsme se brodili po kolena ve sněhu a nezvládli jsme to. Jako no. Protože jsme chtěli jít nahoru a pak se zase vrátit a to bychom nedali za ten jeden den.
4: A když říkáš, že jste šetřílci, tak kolik tě to stálo, ta cesta? Nebo jak jsi to plánoval, z kolika penězi jsi vyrážel, nebo nějaký budget?
5: No, my jsme si jako vařili po cestě dost často a mám pocit, že i s trajektem nás to každýho stálo nějakých 18 tisíc asi.
4: Jo.
5: Myslím, že to bylo nějak kolem...
4: Na měsíční cestu?
5: No, 3 týdny tohle bylo.
4: 3 týdny, jo. Jak to bylo s tím vařením v motoru? Já jsem viděl, jak vkládáte karbenátky do alobalu a následně přikládáte k motoru. No. Takže fungovalo to nebo ne?
5: No, nefungovalo. my jsme přijeli vlastně trajektem do Ceuty a už tam jsme si koupili to mletý maso, že to dáme ještě před hranicema, a pak nám došlo, že kdyby asi viděli v motorovém prostoru něco v Alobalu, že to nebude úplně dobrý. Takže jsme to maso měli ještě vlastně nějakou chvilku v autě, než jsme se přes ty hranice dostali. Pak jsme to tam dali na vodovodní trubku a počítali jsme s tím, že 9 hodin pojedeme, že by se to jako při té teplotě nějakých 100 stupňů si myslím, že to mohlo mít, že by se to mělo uvařit. A neuvařilo. Dorazili jsme před pohoří Atlas a když jsme to rozdělali, tak to bylo syrový.
4: Bylo to mě. A ochutnali jste to?
5: Ale. Tak ochutnali, no, protože jsme neměli žádný jídlo v ten moment, ale nedalo se to jíst.
4: No tak asi by z toho byly dost jako značný potíže žaludeční, kdyby na to přišlo, ne? Kdyby
5: je to tak. No,
4: my jsme jedli měli syrový maso.
5: Jsme právě z toho důvodu si vařili, že jsme měli docela strach tam jíst v nějakých těch vesničkách a to, když jsme slyšeli jako známí, co tam byli, že měli docela střevní potíže a když člověk spí v autě, tak tohle úplně zažít nechce, tak jsme se tomu snažili vyvarovat a nakonec jsme teda jedli syrový maso, no, chvilku.
4: Spali jste jenom v autě?
5: Spali jsme jenom v autě, no. Jeden den nás tam vlastně u těch dun, já jsem teď zapomněl ten název, nás tam odchytl nějaký Maročan na skútru, že tam má kemp a že chtěl za to docela dost peněz, už nevím, jestli to vycházelo třeba na 500 na jednoho. A to jsme mu řekli, že jako určitě nechceme. A pak nám řekl, ale my tam máme aspoň sprchu, jako to, a ona byla zrovna písečná bouře, jako, takže ono se to celkem hodilo. A tak jsme tam teda zajeli k němu a přespali jsme jeden den u něj. Jako. Sice jsme furt spali v autě, ale měli jsme aspoň tu sprchu.
4: Jo. Jak moc jste zajížděli do měst v Maroku? Do těch větších, teda mám hlavně na mysli, nějaký Marrakeš, Tanger, Fes a tak?
5: Snažili jsme se tomu vyhnout, no. Byli jsme akorát v Rabatu a tím jsme jenom projeli, protože ono nám pršelo a nás to moc nelákalo, my jsme spíš jako byli na tu přírodu a ty města úplně, jako potom, když jsme se vraceli, tak v Ceutě jsme se tam bavili s nějakým člověkem v pizzerii a ten nám říkal, že tam je nějaký město, který je celý modrý, hned u hranic vlastně s tou Ceutou. A toho jsme pak trochu litovali, jako no, ale my jsme měli docela omezený čas, protože jsme potřebovali zase do práce.
4: Jak to teda bylo nakonec s tou pouští? Užili jste si ji?
5: Užili. Zapadli jsme tam, my jsme původně chtěli si tam trochu jako zařádit v těch dunách, ale zapadli jsme asi hned po 300 metrech, tak jsme si to potom rozmysleli, jsme to tam z toho hrabali asi hodinu. Během toho tam k nám dorazil nějaký chlap s terénním autem.
4: S terénákem.
5: A že nás vytáhne, tak jsme měli radost, že nám konečně jde někdo pomoct, tak když jsem začal přivazovat lano, tak po nás chtěl najednou 100 euro. No, to jsme se jako naštvali, poslali jsme ho do háje a on už jako začal smlouvat, že jako by mu stačila i stovka těch jejich
4: dirhamů.
5: A už jsme jako, jak jsme byli naštvaní, že tam přijel jenom vydělá peníze, tak jsme ho poslali do háje, nějak jsme to tam tu vytlačili. No.
4: A místňák to teda bylo?
5: Místňák. Oni tam na tomhle asi vydělávají docela dost, no, že tam jezdí. Tam v podstatě všude, kde jsme někde zastavili, třeba si jenom vyfotit výhled, tak za náma hned někdo přišel a něco se nám snažil vnutit. Jako.
4: Něco prodat aspoň.
5: Jo.
4: Aspoň čaj, ne?
5: No, spíš to byly geody dost často, že to tam někde.
4: Kamení.
5: A tak to bylo aspoň hezký, jako to jsem měl suvenýr domů, ale bylo to občas už trochu otravný, jako když fakt všude, kde jsme si hledali nějaký místo na spaní nebo něco, tak tam za náma někdo přišel a hned nám něco nutil.
4: A takže nějaký kámen si skoupil, jo? Barevný.
5: Koupili jsme si s kámošem geodu a pak jsme doma zjistili, že ona byla krásná, jedna byla modrá a druhá taková zlatavá a pak jsme doma zjistili, že oni to jenom obarvili, že to je
4: přibarovaná věc.
5: Docela to vybledlo, jako.
4: Jak jste zvládli nějaká, nevím, vyšší sedla v Atlasu a takhle? Na to auto fungovalo dobře?
5: No, jako nefungovalo úplně dobře, museli jsme jezdit na jedničku, ale vyskrábali jsme se všude. A tam bylo docela zajímavé, že jsme jeli třeba pro úplně krásný silnici či sproudový a najednou skončila a byla tam jenom hlína a šotolina. Jako vždycky udělali úsek a pak se rozhodli, že přestanou. Nebo jednou se nám dokonce stalo, že jsme jeli po té asfaltce. A pak jsem zjistil, že jsem na čerstvě položeném asfaltu, že tam na mě někdo něco mával. To mě docela blbě označený, takže jsme to tam asi zničili. No.
4: Jako, že si přejel někde zákazovou značku, nebo že ji tam zapomněli dát?
5: No, oni tam měli kužely, ale tak divně rozházený. Ještě mi tam někdo něco ukazoval, tak jsem nám na to vjel. A po chvilce jsem zrcátku viděl, jak tam na mě mává, tak jsem z toho rychle sjel a pak mi to došlo, že to byl čerstvý asfalt.
4: A řídil jsi celou dobu ty?
5: Řídil jsem celou dobu já, no.
4: Jo, když je to tvoje auto, tak jsem měl, jako, no. Chtěl jsem mít sám v rukách.
5: A mě to i rychlejc jako utíká, když můžu řídit. Kámoš se aspoň kochal a já jsem mě to uteklo.
4: A po cestě jste točili na mobil záběry, ze kterých jste poskládali video, které já jsem potom viděl na YouTube.
5: Jo, den předtím jsme seděli se známým a ten nám jako poradil, ať si to natočíme, že to bude aspoň dobrá vzpomínka pro nás. Nám právě vyprávěl o nějakém klukovi, co jel rikšou, myslím, z Japonska. Mm-hmm. A že na tom jako z hranic, že byl vlastně z hranic na Moravě.
4: To zní musím... trošku jako Tomík Vejmola.
5: Je to možný, je to možný.
4: Který jel tuk-tukem z Thajska domů do hranic na Moravě právě.
5: To bude asi, jo. Si to trochu poplat.
4: No tak ho zdravíme, když jsi tady na tvojí sesli tady ve studiu Hrádevich taky seděl a o téhle taškařici i o některých dalších vyprávěl, takže návaznosti vznikají.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Casablanca na rádiu Wave.

0: cest.
1: Flow, I like that.
2: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Dneska se bavím s Pavlem Burmem o jeho cestách, jeho autíčkem. Probrali jsme Maroko a teď se posuneme na Blízký východ. Arménie teda byla hlavní cíl té cesty.
3: Ano.
2: Jak jsi to pojal, jak jsi to naplánoval, nejenom teďka vzhledem k tomu autu, kterému je těch 30, ale taky jako čistě geograficky. Turecko, Irán, Arménie?
3: Ne, Turecko, Gruzie a
2: Turecko, Arménie. Gruzie, Arménie. No, takže Irán jsem do toho zamotal chybou. No tak jak tohle probíhalo, jak ses na tuhle cestu připravoval, protože na ní si vyrazil sám.
3: No já jsem původně měl taky jet s kamarádem, s tím, se kterým jsem byl v tom Maroku, ale pak to nějak nevyšlo, že se mu to nehodilo.
2: A asi snět nějaké nedopečené karbenátky a nemohl jet, jo?
3: No. A já jsem pak teda jako měl trochu jako obavy jet sám, tak jsem scháněl někoho na cestovatelské skupině na Facebooku. A tam se mi sice pár lidí ozvalo, ale vždycky, když jsme se měli třeba sejít někde a jako trochu se poznat aspoň, protože jet s někým na 30 dní jako pryč takhle úplně na blind, to mi přišlo až moc jako to, tak to nikdy nevyšlo. A pak jsem si i vlastně řekl, že ve výsledku, když tam prostě někoho vemu, tak se nebudu starat jenom o sebe a o auto, ale určitě ještě i o toho třetího, takže jsem pak trochu sobecky teda vyrazil sám. No.
2: Takže jsi schopný hazardovat s autem, ale ne se spolujezdcem, ne s tím, koho vezmeš dovnitř.
3: Tak ono, ta chemie v tom autě dělá dost. Jako.
2: Já. No, to jsem no a jak ty nabídky vypadaly teda mimochodem? Já se na to ptám i z toho zájmu, že já jsem tohle vlastně nikdy pořádně nevyzkoušel. Nikdy jsem jako nescháněl někoho nějak těsně před odjezdem. Jako byl jsem ve skupině, která přibrala někoho, koho jsme znali málo. Sešli jsme se prostě dvakrát, třikrát. Naplánovali jsme věci, ale byli tam čtyři lidi, co se znali a jeden nováček. Nikdy jsem jako nescháněl někoho, ať už holku nebo kluka, se kterým bych jako se byl ochotný na 4 týdny zavřít do auta. No.
3: No, na sociální síti jsem prostě dal příspěvek na spolucestovatelskou skupinu, dal jsem tam pár fotek právě z toho výletu do Maroka, popsal jsem, nakolik si myslím, že to tak vyjde a jak dlouho to zabere. To mě tam jako dost lidí kritizovalo, že tolik rozhodně cestovat nemůžu takovou dálku.
2: Jako, že se to nedá,
3: se to nedá.
2: Že musíš přitlačit na penězích, aha, jasně.
3: A pak mi pár lidí napsalo, ale jak říkám, nebylo, nikdy z toho vlastně nikdy nic nevzešlo, ani jsem se pořádně s nikým nesešel. No, to.
2: No, protože někdy ty odpovědi jsou trochu bizáry. Někdy se člověk dočká právě jako dobře míněných, ale nevyžádaných rad právě ohledně peněz nebo čehokoliv dalšího. Někdy samozřejmě ty rady užitečné být můžou. Někdy je to trochu seznamka a někdy je to prostě pure bizár, no?
3: No, právě mi pak psali lidi, že by třeba chtěli vždycky být jako druhou noc na hotelu nebo tak a to byly úplně, právě tohle byly přesně věci, které jsem úplně nechtěl. Já mám rád to cestování prostě jako s nízkým rozpočtem a tohle jsem do toho moc zahrnout nechtěl.
2: No a taky si teda sedal do auta sám a v době, kdy mezinárodní situace právě v tom Iránu, který jako nebyl teda přímou součástí té cesty, ale prostě je hned vedle, se začínala trošku hrotit.
3: No, ještě to nebylo tak hrozný. Bylo to tou dobou, jako už tam byly nějaký spory, ale nevypadalo to na žádný konflikt, jako vyloženě. Jo. No a právě já jsem se pak vrátil a asi 6 dní potom začaly na Irán dopadat rakety. No a vlastně i v okolí něco dopadlo, myslím, i do Turecka, že to ta. A máma byla ráda, že už jsem doma, jako. ale vrátil jsem se akorát, no, jako, ale zase na druhou stranu už jsem se vracel, jako potom cestou zpátky jsem je vlastně přes Turecko do Řecka a chtěl jsem si projet trochu i Balkán, takže jsem byl vlastně v Albánii, v Černý hoře, v Bosně a pak Chorvatsko domů, no.
2: Jo, takže už jsi byl prostě na cestě jakoby mimo trošku ten region, že tam byla ještě taková jako nárazníkový týden, jo, nebo tak. No a když jsi teda vyjížděl, tak měl jsi z něčeho obavu? Z toho, že jsi sám, nebo že na auto budeš sám, nebo cokoliv dalšího jako spojeného s trasou, nebo čímkoliv?
3: No měl jsem obavy, měl jsem docela dost obav, ale snažil jsem si to nepřipouštět. Jako úplně z začátku jsem měl i docela strach jako z lidí, když jsem třeba první noc jsem vlastně spal v Bělorusku, v Srbsku, jo. V Bělehradě, proto jsem se spletl.
2: Okay.
3: A tam jsem spal na parkovišti, kde vedle mě zavstavilo auto a bylo tam asi 3 hodiny, jako, tak jsem měl takový jako blbej pocit, že by mohl jako něco zkusit, ale byly to v podstatě jenom předsudky, jako no, ve výsledku potom jsem, čím díl jsem cestoval, tím víc jsem zjišťoval, že ti lidi jsou hrozně přátelští, jako všude po světě, že to je fakt, to jsou všechno takový předsudky a že mají lidi strach zbytečně.
2: No ale auto přijelo, na 3 hodiny si stouplo vedle tebe a pak odjelo, jo?
3: No oni tam byli ve dvou a asi si povídali, já nevím. A pak odjeli teda, no. Jako byl jsem nervózní.
2: To nevypadá úplně na klidný spánek, rozumím. I když se vlastně vůbec nic neděje třeba. No.
3: A pak už to bylo všechno. Pak jsem vyrazil přes Bulharsko do Turecka. Tam jsem měl trochu strach na hranicích, protože jsem jako slyšel, že to tam bývá docela, že tam jako dost prohledávají a že to tam trvá dlouho. No, měl jsem jako docela oprávněný obavy, protože mi tam zabavili dron, co jsem měl sebou. Přitom jsem si jako hledal na ministerstvu zahraničních věcí, že s dronem tam můžu, jako, že nepotřebuji žádný speciální povolení. Ale a to bylo vlastně všechno, no, tak musel jsem se pak zase vracet tím stejným hraničním přechodem, který jsem přijel.
2: A aby se ho tam mohl
3: zase vyzvednout.
2: Jo. To... A byl tam, počkal na tebe.
3: No byl tam, ale bylo to taky takový zajímavý, protože mi neřekl, že budu muset platit nějaký depozit. A já jsem se tam vracel už docela pozdě, nebo vlastně bylo myslím 4 hodiny odpoledne. A já jsem tam přišel na tu celnici a tam jako mi začal říkat, že ji musím zaplatit a že to musí být hotové. A protože jsem se vracel z Turecka, tak už jsem žádnou hotovost sebou neměl, že jo. A tak jsem říkal, tak jo, tak já vám to zaplatím hotově, máte tady nějaký bankomat nebo něco? Ne, nemáme a my za půl hodiny zavíráme. To budete muset zpátky do města, asi tam budete muset přespat. Tak já jsem jako nevěděl, co mám dělat, nechtělo se mi zase vracet, protože jsem to už měl nějak rozplánovaný. Tak jsem šel dolů do toho duty free obchodu a tam jsem přemlouval prodavačku, že bych si něco koupil, zaplatil kartou a pak bych to vrátil a dala by mi hotovost. Tak to nechtěla. Tak jsem šel. Tak jsem se jí ptal, jestli bych jí nemohl koupit třeba cigára nebo flašku, jako že bych teda si za to nechal zaplatit, ale že bych to takhle vyřešil. Tak to
2: ona říkala, nekouřím, nepiju, jo. Jsem muslimka, takže co se vůbec ptáš?
3: Jo, to mě vlastně ani nenapadlo. No tak pak jsem šel na ty hraniční přechody do těch budek, tak tam jsem přemluvil nějakýho chlápka, jestli mu nemůžu pokoupit cigára a on mě špatně pochopil, tak už jako vylejzal, že si se mnou půjde zapálit, tak to jsem mu jako vysvětlil, že tak jsem to nemyslel. A pak naštěstí teda nějaký Řek zrovna přejížděl na hranicích a když jsem tam přišel, tak to hned pochopil, co mi jde, tak jsem mu tam zaplatil karton cigaret a měl jsem teda na ten depozit. No ale byli tam na mě naštvaný, protože už to bylo asi 5 minut předtím, než zavírali, tak tam demonstrativně už byli v bundách jako a no.
2: A když teďka teda řešíme jako celnice a tyhle věci, prohlídku, tak technický stav toho starého auta nikdo nespochybňoval na nějakých těchhle z těch checkpointových místech?
3: Nespochybňoval, ale právě když už jsem se potom vracel z té Gruzie a z té Arménie, tak už jsem měl... Já jsem měl špatný ložiska tou dobou, takže mi vlastně, to už bylo tak špatný, že mi vlastně dřeli kotouče o brzdový destičky, takže ono to hrozně brzalo. Jako. No a pak vlastně, to jsem pak nějak opravil, to se asi pak dostanu nějak, a pak jsem přijížděl z Turecka do Řecka a upadl mi výfuk těsně předtím, tak to bylo taky hrozný, tak to jsem vzal pár plechovek, zdrátoval jsem to okolo toho místa, aby mi to aspoň drželo, abych to netahal po zemi, ale to se stejně propálilo, jako potom to, ale vlastně ještě jsem zapomněl na to, že mě tam odešel startér, jako, protože já jsem tam měl problémy s řídící jednotkou a hrozně dlouho jsem startoval. Takže mi ten starter odešel a na jedných hranicích jsem zastavil. Říkal jsem, že jako, oni po mně ať vylezu ven a zasnu motor. Tak jsem říkal, tak klidně, ale budete mě pak muset roztlačit. Tak to nechali bejt, ale to už právě bylo teda, když jsem se vracel z Bosny do Chorvatska. A tam mě donutili vyházet úplně všechno z auta. Jako tam jsem musel, oni mi totiž dali nějaký test na drogy do ruky. Já jsem jim říkal, že ani nepiju, že to jako pozitivní nebude. A oni, ne, musíte teďka spolupracovat, máte tam prostě nějakou trávu, nějakou marihuanu a budete teďka muset všechno vyházet z auta. Tak jsem všechno vynosil, musel jsem tam rozdělat, tak já jsem měl léky na karpální tunely nebo prostě na brnění rukou. To bylo v takových těch plástvích v podstatě, takže jsem to tam musel rozdělat, vysypávat, oni to tam přehrabovali, jako to bylo hrozný, no. Zrovna Chorvati. To jsem právě čekal, že budu mít spíš problémy někde takhle v Gruzii nebo to, ale u Chorvatů jsem to nečekal. Teda.
2: Vnější hranice Evropské unie, ne? Prostě, trochu.
3: Jako je to tak, ale když jsem přijížděl z Turecka do Řecka, tak to už taky byla jako Evropská unie. Jo, ale fakt, že vlastně. Tam uprchlíci jako asi třeba touhle hranicí asi moc nepřechází, ale nevím, prostě mi to přišlo zvrácený. Jako.
2: Ještě někde jsi měl nějaký problémy s oficiály?
3: Na hranicích s Gruzií a s Arménií jsem si musel kupovat vždycky pojistku, jakože nějakou jejich, přitom jsem měl mezinárodní. Jeden den jsem přespával u hranicí s Azerbajdžánem v Gruzii A to bylo taky pěkný místo, to byl klášter Davida Gareji, myslím, že se to tak jmenuje. A měl jsem tam krásný výhled, tak jsem si tam rozdělal jako táborák, měl jsem tam vařič a všechno. A asi v 10 večer tam na mě přijeli vojáci, že tam nemám co dělat, teď vypadnu. Tak já jsem rychle z toho spacáku vylez, sedl jsem za volant, odjel jsem pryč a zapomněl jsem tam všechny ty věci. Tak jsem odjel asi 10 kilometrů a pak jsem se tam zase musel vracet. No, nevím, co si mysleli. Jako. Ale ti byli ve výsledku v pohodě.
2: A ještě ten den večer, nebo až další den ráno se tam
3: ještě
2: teda
3: ten den večer. Jo, jo, jo. Nechtěl riskovat, že by mi to někdo sebral, jsem to docela potřeboval.
2: No ale z toho, co vyprávíš a i z toho, co jsem viděl na videu, mi to připadá, že se jako nebojíš toho, že budeš muset nějaké věci jako flikovat, tak jako po chalupářsku, až bych skoro řekl, spravovat, protože v Maroku jste řešili to, že vám jako hvízdá něco na lamelách na střeše, tak jste tam nalepili nějaké jako kartony od džusu, power tapeou přilepili, aby se změnil ten tok vzduchu. Jinde jste zase, když došla voda do ostřikovačů, tak místo toho, abyste koupili novou vodu do ostřikovačů, tak jste tam nalili normální vodu a k tomu jste jako připrdli trochu nějakého shower gelu. Takže jako mně se líbí, že se toho nebojíš, no?
3: A tak, jak říkám, v tom Maroku těch problémů moc nebylo, tohle v podstatě to zmiňuješ, tak to je asi tak všechno, jako, a to jsou takové věci, jako, to šlo spíš nějak o náš komfort, protože když jsme měli staženou střechu toho auta, tak ty nosníky, my jsme tam měli vlastně novodourovou roudu, ve které jsme měli vodu, co jsme použili jako sprchu, a ještě jednu, ve které jsme měli nějaký náhradní díly a právě jak jsme jeli a měli jsme staženou tu střechu a ten vzduch do toho narážel, tak to prostě hučelo a bolela z toho hlava. Ale tady na tom výletě jsem těch problémů měl dost, já jsem docela podcenil přípravu. A první problém mi nastal v Turecku, tam mi vystřelila trubka od benzínu a protože to auto jede na plyn, tak jsem to hned nepoznal, že jako nechcíplo mi to. Takže mi tam nějakou dobu cákal benzín normálně na svody od výfuku, jako to jsem měl štěstí, že jsem se jako nesplanul. A další problém jsem měl, když jsem v Gruzii vyrazil do Mestije,
2: horské nebo podhorské městečko?
3: Podhorské městečko právě na Kavkazu. A odtamtud, tam jsem si dal vlastně oběd a tou dobou tam bylo hodně sněhu. Jako. A chtěl jsem si další den zajezdit na snowboardu na Tetnuldě, což je tam jako jeden z těch vyšších vrcholů, kde je zrovna sjezdovka. A věděl jsem, že přes noc, že bude sněžit ještě víc, tak jsem vyrazil, že k té sjezdovce dojedu, že tam přespím nahoře. No, to se mi moc nedařilo, jako fakt jsem se dost brodil sněhem, tam bylo třeba půl metru určitě, pak nějakých asi 5 kilometrů jsem dokonce couval do toho kopce, abych se jako někam vyškrábal. A pak se ozvala rána a já jsem někde ztratil šroub od třmene od brzd. To jsem byl docela váhy, to jsem úplně nevěděl, jako, tak jsem se rozhodl, že teda pokračovat nebudu, že to není úplně dobrý nápad, tak jsem dolů sjel na dvojku do té vesnice se zpátky, tam jsem zastavil před tou restaurací, kde jsem noc předtím kde jsem předtím byl na obědě a začal jsem to tam rozebírat. A tam jel nějaký pán pro svou manželku do lékárny, který mě tam viděl, že se tam jako trápím, tak se mě zeptal, jestli nepotřebuji s něčím pomoct. A když jsem mu to vysvětlil, tak zajel domů, dovezl mi krabici se šroubama a našel jsem tam naštěstí ten s tím správným stoupáním. Tak to. Ale neměl jsem, on byl vlastně delší a neměl jsem k tomu žádný podložky, takže jsem tam ještě rozebral nějakou ohradu, co tam byla vedle. A z toho jsem si vzal pár podložek.
2: Jakože tam byl plot, který byl sešroubovaný a byly tam podložky a ty si vykrat z toho ty podložky.
3: On už byl ten šroub, on už byl ten plot rozpadlý, zhnilý, jako, tak jsem si myslel, že to nikoho nebude trápit, že to budu potřeba víc. No a odtamtud, ale pak, když jsem se vracel, tak se stalo ještě to, že mi odešla zadní brzda, že tam se normálně rozpadlo to brzdové obložení v tom bubnu, nevím, jak je to možný. A tím vlastně, že ty brzdové obložení nemělo do čeho narážet, tak jsem ztratil tlak a nebrzdilo mi nic. Takže jsem tam po těch cestách prostě z těch nějakých 2 500 metrů musel sjet zase zpátky dolů, protože tam, jak ktál ten sníh, tak ty skály dost erodovaly a bylo to tam prostě zavalený kamenama a já jsem měl docela strach to tam nějak řešit, kdyby tam na mě něco spadlo. Tak jsem zkusil tu lepší variantu, aspoň v mých očích. Sjel jsem dolů do vesnice a tam jsem ty pakny prostě jenom zdrátoval, protože jsem potřeboval mít funkční aspoň ten zbytek těch brzd. A s tím, že to jako potom budu různě schánět po obchodech, ale to auto, kterým jsem jel, nikde neměli evidovaný. Prostě já, když jsem přijel na hranici, tak oni měli problém to tam vůbec napsat do toho registru, jako že tu značku prostě pořádně neznali. Jako, a přitom tady je to v Evropě docela známý auto. Jako.
2: No ale pořád teda mluvíš jako o věcech, které já bych nejspíš ani jako nerozpoznal, co jsou. Já kdybych otevřel tu kapotu, tak tlak v brzdách a co je co, jako já už bych byl nahraný, já bych se do toho asi vůbec nepustil.
3: Tohle byly furt jako za mě takový menší problémy, protože mě pak, jak jsem říkal, že jsme se vraceli z toho Maroka, tak mi odešly ložiska, tak teď mi odešly taky, ale já nevím, jak je to možné, jestli jsem tam něco udělal špatně, když jsem to opravoval nebo něco, ale v Arménii mi začali dost hučet a já jsem měl pojištění jako cestovní, kde mělo být právě autopojištění. Měl jsem docela problém něco sehnat, aby to fungovalo právě jako i na území Gruzie a Arménie, ale něco jsem teda nakonec sehnal. Tak jsem jim volal, že mám tenhle problém, že bych to potřeboval nějak vyřešit. Taky jsem jim řekl, že minuta stojí 70 korun, jestli bychom nemohli korespondovat spíš přes e-mail, protože to, jako, než se tam člověk dovolal, tak to trvalo dost dlouho. Oni mi teda řekli, že se mi ozvou, tak jsem čekal 4 dny, než mi přišel první e-mail. Tak to už jsem samozřejmě byl zase někde jinde. A ve výsledku to dopadlo, takže jsem to pojištění tam ještě zrušil, protože fakt jako oni se mnou vůbec nekomunikovali a věděl jsem, že když se něco stane, že mi to je úplně k ničemu, jako že to byly vyhozené peníze. No ale pak právě ty ložiska teda jako nějakou dobu hučely a když jsem dojel do Turecka, už jako cestou zpátky, tak už právě došlo k tomu, že ty kola byly kvůli tomu nakřivo a že mi to dřelo prostě o ty brzdový kotou, o ty destičky a to už jsem jako měl strach s tím někam jet. Tak naštěstí jsem v tom městě, kde jsem zrovna zastavil, to byl Bodrum, tak tam jsem v jednom obchodě ty ložiska sehnal, ale zase jsem neměl stahovák na ty věci, jako na ty ložiska toho. Tak jsem musel jít do železářství, tam jsem koupil pár šroubů, ocelovou trubku a dvě podložky a nějak jsem to z toho na pláži vylisoval. Ale měl jsem strach, že to tam rozeberu na té pláži a budu mít auto bez kola a už to nedostanu ani do servisu, když se mi to jako nepovede, no. Ale to se naštěstí povedlo, jako to jsem měl docela radost, jako, ale měl jsem trochu i obavy z toho.
2: A nebylo to teda tak, že na část cesty to auto vyžadovalo tolik soustředění, že víc na to Turecko, Arménii, Gruzii se soustředil na to auto, kterým jedeš?
3: No, jako úplně ne. Já to teďka dost přeskakuju, že jsme se dostali k tomu tématu, ale jako musím říct, že jsem si tu Gruzii a tu Arménii docela užil, jako, že to je fakt krásný země. Obzvlášť ta Gruzie, jako takhle v zimě ta Arménie je dost taková ponurá. Fakt jako ve městech jsou prostě silnice, které jsou z bahna, všude jsou prostě výmoly, všude jezdí žigulíky, mají tam plynový potrubí tažený vlastně vzduchem prostě nad zahradama. Fakt jako vypadá to tam jako taková ta typická chudá ruská vesnice, jak si to člověk jako představí. Ale Gruzie byla krásná. Jako tam, když člověk chtěl mít sníh, tak zjel někam do hor a dole jakoby u moře, tak tam bylo zase teplo. Jako tam se dalo pomalu koupat i v tom únoru.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Casablanca na rádiu Wave.

0: Pavel Wurm je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o jeho Twingo cestách, o cestování teď hlavně po Arménii, Gruzii a nejenom Kavkaze, ale i třeba Turecku na té zatím poslední cestě, která proběhla letos v zimě. Co se ti teda líbilo v Arménii?
1: V Arménii mají krásný kostely, jsou jako zadarmo jsou do nich vstupy a jsou dost často, a příroda je úplně jako fakt úžasná. Mně se to, já mám rád ty kamenitý a jako hory. Pak je tam vesnice, která je vykutaná ve skále, Kunzorek se to myslím jmenuje, tak to mě dost uhranulo, jako ta byla vlastně přístup, tam nikdo nehlídal žádný vstup, bylo to prostě veřejně přístupný. A podobná vlastně vesnice ve skále je i v Gruzii, za Vardzie, a tam už se teda jako vstup musí platit a je pravda, že to tam je takový jako větší, monumentálnější, je tam vlastně i klášter vyloženě v té skále, ale tam to mě bavilo víc, že to bylo takový jako ponechaný přírodě, jako zarostlý a všechno. A musím říct, že jsou v Arménii jako super lidi. Že fakt, jak jsem říkal, že když jsem měl nějaký technický problém, tak se dost často stalo, že prostě někdo přišel a snažil se mi pomoct.
0: A když jsi takhle vybral nějaký cíl, nějakou zastávku na té cestě, tak dělal jsi to tak, že jsi zajel co nejblíž, prohlídnul si to, pak si pokračoval v cestě, anebo si třeba nechával auto celý den někde stát a šel si nějaký hike, aby si došel ke klášteru někde na kopci a vrátil se, nebo se ti nechtělo auto opouštět?
1: No právě původně, když jsme byli v tom Maroku s tím kamarádem, tak jsme to dělali tak, že jsme v podstatě každý den jeli a to bylo takový, že jsme z toho výletu jako měli jsme z něj samozřejmě spoustu zážitků, ale nebylo to úplně ono. Tak tady jsem to dělal tak, že jsem třeba dojel do Istanbulu, tam jsem strávil jeden den, celý jsem si ho prošel a další den jsem pokračoval v cestě. A jak říkáš, tak často jsem jako dorazil k nějakému pohoří nebo třeba ke kanionu, ten jsem si prošel. Někde jsem tam pak přespal teda zase v tom autě, ale nebyl jsem jako furt někde poblíž auta. Jako docela jsem věřil tomu, že mi to nikdo nevykrade, že to nikoho nebude lákat. A ani jsem tam nenechával moc cenných věcí, jako když jsem tam nebyl.
0: A vy spíš se dobře v autě?
1: No v tomhle autě jo, právě.
0: V tomhle jako, jo.
1: Upřímně, po těch 34 dnech jsem se normálně netěšil na postel doma. Jako. Jsem si na to zvyknul. Ono to nevypadá, ale fakt jako ono to má z výroby lůžkovou úpravu, že se dají vlastně sklopit přední i zadní sedačky a fakt to je docela pohodlný.
0: Zmínil jsi ten snowboarding, ty jsi vezl prkno sebou do Gruzie?
1: Ano, ano.
0: A vyzkoušel jsi ho teda nakonec?
1: Vyzkoušel jsem ho na té Tetnuldě, jsem to vlastně přeskočil, jsem mluvil o těch závadách. Tam právě já jsem se teda nevyškrabal na tu horu, ale dole jezdili jakoby taxikáři s off-road autama, tak jsem se tam nechal vyvíst, jenomže já jsem si 3 dny předtím, než jsem vyrazil, jsem si zlomil malíček na noze. To původně měli jako rodiče radost, že nikam nepojedu, že jako to pak už měli trochu menší radost, když zjistili, že se jako, že mě to úplně neodradí. A už mě to nebolelo, tak jsem si myslel, že to mám jako zahojený.
0: To si nějak zapomněl zmínit, když jsem se ptal na ty strachy na začátku cesty a na ty překážky, co se museli překonávat, že jsi měl zlomený malíček.
1: A jak, no, jsem trochu kulhal, ale jako nebylo to nic hroznýho. No.
0: Jo, jo.
1: Ale pak teda právě tam na té Tetnuldě je teda nějaká udržovaná sjezdovka, ale nebylo to nic moc, jako, že by to tam ty lidi lákalo, oni tam jezdili spíš freeride. A já jsem freeride jako nikdy předtím nejel. Já upřímně jako na snowboardu jezdím rok, jako. Ale když jsem to viděl, tak mě to dost lákalo, že? Tak jsem to zkusil, jak jsem neznal ty pravidla, tak jsem navěl nejdřív do nějakého údolí, vlastně, jak tam ještě předtím nasněžilo toho dalšího čerstvého třeba metr sněhu, tak jsem se brodil prostě jako po kolena ve sněhu a v tom údolí pod tím sněhem tekla ještě voda, tak se mi tam stalo, že se mi ta špička toho snowboardu zašprajcla, já jsem hodil šipku do toho sněhu a ještě na tom snowboardu, jak jsem měl ten sníh, tak jsem si to vyhodil na hlavu a jak to bylo všechno sypký, tak jsem se ho tam tu nebyl schopný vyhrabat. Jako.
0: Prostě si to narval do potoka a zahraval se do sněhu.
1: No, dá se to tak říct. No, ale právě po nějakých asi 2 hodinách mě ten malíček začal strašně bolet, úplně mi natekla noha a jako musel jsem jít dolů. No, zase jako moc jsem z toho neměl ve výsledku.
0: Počkej, a ty říkáš snowboarduju rok, tak to je od Maroka.
1: No, v podstatě jo, jako zimu předtím, no. Jako
0: jo,
1: jsem někdy prosinci, no.
0: No a na čem je to teda lepší jezdit? Na písku nebo na sněhu?
1: Rozhodně na sněhu, tak jako na tom písku to bylo spíš takový, že to bylo dobrý na fotku, ale jako že by se na tom dalo nějak jezdit, to vůbec. Tam vždycky, když člověk chtěl udělat oblouček, tak se to buď zastavilo, nebo spadlo. Jako.
0: Je to takové, já jsem to nedávno taky vyzkoušel a je to takový spíš jako sjet tu dunu rovně.
1: Jo, přesně.
0: To si užít a jako na jeden den je to super zábava, ale jako snowboarding je něco trochu jiného.
1: Je to tak. No. Já jsem ho původně koupil právě jenom do toho Maroka, taky vlastně ten den, co jsme vyráželi, tak v jedné zastavárně za tisícovku, právě kvůli tomuhle, že jsem to na tom chtěl vyzkoušet. A ve výsledku jsme to využívali spíš tomu, že jsme to měli jako předěl mezi sedačkama, mezi sebou, aby jsme se k sobě jako nějak moc neměli.
0: V noci.
1: Ale pak jsem si ho nechal jako opravit, že tam tu kluznici a jako není to zase tak špatný. No.
0: Co byl v Arménii nejzazší bod, kam si dojel, když si přijížděl od těch vlastně západních hranic z Gruzií, tak jak jakoby někam daleko na východ za Jerevan si dojel nebo nedojel?
1: Jo, ta skamenělá vesnice Kunzurek je hodně na hranicích s Iránem a možná, že Tatev je ještě blíž ta pevnost. Teď jsem jistý, jestli to bylo trochu... Je to možný, ale jako nebylo to daleko od hranicí s Iránem. Já jsem měl teda úplně původně, když jsme to plánovali ještě s tím kamarádem, tak jsem měl v plánu, že pojedu do Iránu a do Nachičevanské autonomní republiky, jako azerbajdžánský, ale nakonec jsem se na to jako vyprd, protože už jsem fakt měl s tím autem dost problémů a myslím si, že by mě asi ani nepustili přes hranice, protože tam vlastně, jak už byla vyhrocenější ta situace, tak jsem se někde dočetl, že tam vlastně pouštějí automobilu do provozu snad jenom autobusy jako zájezdy z Iránu nebo kamiony. A právě Arménie a Nachičevan spolu nemají otevřené hranice. Že? Ani Arménie, ani s Tureckem nemá propojené hranice, protože tam je nějaká historie, že? A asi se úplně nemají v lásce. A to byl ten důvod, proč jsem musel přes Gruzii, kterou jsem původně chtěl vynechat. A přitom to bylo asi z celého výletu jako nejhezčí tam. Jako to... Takže vlastně, když jsem se pak vracel, tak jsem zase musel do Gruzie a pak do Turecka.
0: Když ses vracel přes Balkán, jak jsi to popisoval, a potom přes Bosnu do Chorvatska a takhle, tak kde jsi začínal mít poprvé pocit, že jsi jako už vlastně doma?
1: No doma.
0: Protože... Až úplně doma, ne třeba při překročení hranic do Česka nebo tak něco, jako až úplně doma.
1: Je pravda, že když jsem přejížděl do Řecka, tak jak už tam mají Lidl a to, tak to byl takový fajn návrat. Mají tam prostě naše obchody, tak to byl fajn návrat. Ale potom jsem jel zase zpátky do Černé Hory, ale jako já jsem se tam necítil úplně špatně. Nikde vlastně jsem si nepřipadal jako úplně mimo civilizaci nebo to, jako, nebo že bych tam byl nějak nechtěný. Jak jsem říkal, v tom Turecku, když jsem třeba zastavil na benzínce, tak tam přišla obsluha, začala si se mnou povídat, ale oni teda neumějí anglicky, takže jsme si povídali jako přes umělou inteligenci na telefonu a mě tam pozval na čaj a jako to. Pak vlastně, když jsem měl na pláži ty ložiska, tak tam za mnou přišla nějaká paní právě z Iránu. Začala si tam se mnou jako povídat, že jako odkud jsem a to. A pak odešla a za chvilku přišel nějaký pán s konvicí čaje a říkal, no ona mě poslala manželka, že tady prý opravuješ auto, tak že ti mám pomoct a tady máš čaj ode mě. Už jsem teda sice končil, ale bylo to fajn, jako, že tam takhle.
0: Každopádně všichni. To potěší.
1: Určitě. Jako, je to tak prostě. Já jsem měl takový představy, jako hlavně v tom Turecku jsem měl jako trochu taky asi předsudky, jako co se právě týkalo tý historie jako s tou Arménií a to, ale všechno to bylo úplně zbytečné. Jako fakt ve výsledku tam byly asi nejmilejší lidi.
0: A ty jsi jel hodně po tom severním pobřeží, jako pobřeží Černého moře v Turecku nebo vnitrozemním, nebo jak jsi to pojel?
1: Cestou tam jsem jel po hranicích jako z Černého moře, tam přes Samsun a pak jsem do Gruzie přejel přes Batumi, ale cestou zpátky jsem to bral spodem, a tam jsem zapomněl ten název.
0: Jako spodem úplně taky po pobřeží, jako po té turecké riviéře, nebo vnitrozemem nějak?
1: No spíš z začátku vnitrozemem a pak jsem dojel na to pobřeží do Bodrumu, pak jsem jel i do Troji se podívat a to. A tam právě uprostřed Turecka je ten národní park, odkud se vypouští ty horkovzdušní balóny.
0: Kapadokie?
1: Kapadokia, jo. A tam je vesnice nebo město podzemí. A já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem pak přejel někam dál s pocitem, že to má být jako ve městě vedle a už jsem mi nechtěl vracet. To mě docela mrzelo. Jako.
0: Takže se tam budeš muset vrátit ještě.
1: Budu, určitě.
0: A jaká byla Troja?
1: No, Troja mi jako jediná zklamala. Jako Já nevím, co jsem čekal, ale tam byl vstup, myslím, 900 jako v přepočtu na naše a není tam v podstatě nic. Jako je to fajn, že tam člověk byl, že může říct, že jsem viděl Troju, ale rozhodně byla hezčí. Já jsem zase zapomněl název, ale to je, tam je v Turecku, když se právě jde z té Kapadokie, tak je tam po cestě římské město vlastně bývalý, kde je nekropolis a jsou tam ty solné lázně.
0: Jo.
1: A jak říkám, zase jsem to zapomněl název, ale tam to bylo teda, tam to stálo v podstatě stejně ten vstup a bylo to teda rozhodně daleko hezčí, jako tam právě jako vidět, tam byla opera vlastně bývala a jsou tam jako trosky, toho tam vlastně to zdevastovalo zemětřesení několikrát a to bylo určitě hezčí, jako no.
0: Já jsem svým způsobem rád, že potvrzuješ můj dojem, protože jsem v Troji kdysi byl a bylo to přesně tohle. To jméno je tak věhlasné jako Troja, že si člověk představí něco opravdu trošku jako většího, zvlášť když ví, jaké antické památky po Evropě, po Asii, po Africe jako jsou, tak mi Troja přišlo jako velké jméno a malá díra do země, kde se nedochovalo jako skoro nic. Takže pokud nás někdo poslouchá a plánuje cestu v téhle oblasti úplně s klidem, si můžete vybrat nějaké jiné antické památky, naleziště archeologická a uvidíte jako spektakulární záležitosti, které v Troji fakt nejsou.
1: To určitě.
0: Ale pokud si chcete odškrtnout, že jste byli ve skutečné Troji, na rozdíl od Breda Pitta a dalších, co v tom hráli, tak samozřejmě do Troji jeďte, to vám nebudeme nikomu asi rozmlouvat. No. Začím se z té letošní cesty vlastně jako nejradši ohlížíš? Nebo když si takhle jako random dneska doma nebo při práci prostě vzpomeneš na něco, tak vrací se ti nějaké jako konkrétní momenty a to nemusí být vůbec ve smyslu, že člověk viděl něco právě velkolepého, ale malé setkání, nebo prostě, nevím, vařil jsem polívku na benzínce někde jako za barákem, ale jako máš nějaké překvapivé vzpomínky, co se ti vrací?
1: Asi jako, ono těch vzpomínek je samozřejmě spousta, nebo vzpomínek, jako je těch zážitků hodně, ale líbilo se mi, když jsem vlastně první den přijel do Gruzie, do toho města Batumi, tak do té doby jsem se moc jako nebavil s ostatníma lidma, že bych jako někde s nima třeba zašel večer nebo to, ale já jsem právě řešil hygienu, takže jsem vždycky jeden den jel a druhý den jsem šel do fitka, jakože jsem si šel zacvičit, dal jsem si sprchu.
0: Aha.
1: A tam jsem potkal nějakého Turka, že jsem se optal, jak se otvírá tam vchod, protože jsem z toho byl takový zmatený. A pak jsme se nějak dali do řeči a dohodli jsme se, že půjdeme potom jako do baru, že mi tam něco jako, že tam to tam zná a že mě někam veme. Nejdřív jsem byl nervózní zase, že to bude cizí člověk a to, ale ve výsledku to bylo docela fajn. On teda tvrdil, on chtěl asi zbalit nějakou holku, tak tvrdil, že je taky turista, tak jsem říkal, tak dobrý, to chápu. Jenomže on si hrál na to, že je taky Čech, ne? Prostě, takže když jsme se pak s někým dali do řeči, tak my jsme si spolu povídali anglicky a jako nepřišlo mu to jako blbej nápad prostě. No, tak jsme tam chvilku spolu strávili a pak jsme potkali na ulici nějaký lidi, co byli v kravských oblecích, jakože že tam byl nějaký asi nějaká party, tak jsme se s nima dali do řeči a oni byli, jeden byl Bělorus, další byl, myslím, Uzbekistánec a třetí byl Čečenec. A oni tam všichni emigrovali jako z Ruska a z toho Běloruska.
0: A ty byli v těch kravských kostýmech?
1: Jo, ti byli z těch kravských
0: kostýmech. To začíná být zase teda bizár.
1: No a vzali nás někam jako do baru a tam jsme právě se jako povídali o té jejich politické situaci. Ten Bělorus mi říkal, že má vlastně mámu ve vězení a že už ji jako nikdy neuvidí, že v podstatě nemůže z Gruzie ani pořádně vycestovat, protože nedostane vízum. A pak jsme se teda dostali na veselější téma a zkoušeli jsme, že máme jako podobné jazyky, tak jsme zkoušeli, jaký máme podobné slova. No a ten Turek tam musel prostě sedět v rohu, vůbec se s nikým nebavil. Jako.
0: A nikoho nezbalil.
1: Nikoho nezbalil, no. Nevyšlo mu to.
0: Takže tohle je vzpomínka, co se ti vrací zatím nejčastějc.
1: Tak ono jich je fakt hodně, jako byly pak i dost jako negativní vzpomínky zase jako občas. Nebo
0: aha.
1: Právě když jsem se potom už vracel domů, tak poslední den jsem byl v Bosně, tam jsem si prošel Sarajevo, ještě jsem si vlastně zjišťoval o té jugoslávské válce, protože tam byly všude jako vidět ještě jako rozstřílené fasády, všude byly křížky, jako bylo to takový smutný a bylo mi jako Bosňanů líto. A pak když jsem se teda vracel, já jsem původně chtěl jít ještě na Slovensko za kamarádem, že toho využiju. A když jsem se vracel tak asi 10 kilometrů před chorvatskýma hranicema, se na mě nalepil nějaký člověk. Já jsem měl doma 90, ale on se prostě to. Pak mě předjel a vzpomenul na 60. Tak jsem se za ním chvilku vlekl a pak jsem ho na přerušovaní čáře předjel a když jsem ho měl u zadního okýnka, tak jsem slyšel nějakou ránu. A protože já jsem měl střešní zahrádku, která už se dost rozpadala, ona se mi i propadla do střechy, jako v jednom místě, tak jsem měl strach, že mi něco upadlo. A on začal blikat, troubit, tak jsem zastavil, on přijel ke mně, zastavil taky a držel se za srdce a říkal, já jsem se hrozně bál, vy jste tam, jak jste mi předjížděl, tak jste mi urval zrcátko. No a přišlo mi to taky divný, protože to zrcátko vypadalo, kdyby bylo rozebrané, tam nebyly střepy, ulámaný plasty, nic. Říkal, no tak dobře, no tak já mám pojistku, jak to vypíšeme a to. Ne, ne, tady se všechno musí řešit přes policajty. No, aha, aha, tak jo, tak já jdu najít teda zbytky toho zrcátka, vyzavolejte ty policajty. Ne, to vyřeší ti policajti, no jen je zavolejte, já to jdu najít. No a když jsem, já jsem odcházel a nezamkl jsem si auto, prostě mi to vůbec nenapadlo. No jako tušil jsem, že tam je nějaká levárna, ale tohle mě nenapadlo. No a když jsem šel do té zatáčky, tak jsem samozřejmě nic nenašel a když jsem se vracel, tak mi jel jako naproti a říkal, tak to nechte bejt, já mám jako havaríko, já to vyřeším přesto a běďte domů se vyspat. Tak jsme se ještě podali ruku, já jsem došel do auta a ještě jak mi ten vlastně odešel ten starter, tak jsem to musel roztlačit prostě tam a nepřemýšlel jsem nad tím. Pak mi volali rodiče, že se jako ptali, kde jsem a to, tak jsem jim to začal říkat, no a táta, no a neukradl ti něco? Já jsem začal prohlávávat batoh, co jsem měl vedle sebe a chyběl mi tam právě dron, kde jsem měl paměťovku i z GoPro, takže jsem přišel o všechny záběry a byl jsem z toho jako dost rozčarovaný.
0: Pestré zážitky z cest, především z té poslední na arménsko-íránské hranice nebo do Arménie, vám v dnešní Kasablance vyprávěl Pavel Wurm. Díky.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Díky, že jsi přišel. Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Kasablanky. Mějte se krásně, ahoj.
2: Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnípodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Čauky, ještě než začnem, tak bych vám chtěl připomenout, že 17. července v Arše Plus oslaví Slejvák už svoje druhý narosky. Wow. A tím pádem bych vás tam chtěl pozvat. Je to zadarmo, začínáme o 7:30, budeme mít Slejvák živě a po něm DJ set od DJK Anna Banana a karaoke se Sebastianem Šiklem, takže doražte.
1: Slejvák, podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
2: Čau Kláry.
3: Čau Míro.
2: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Tentokrát dneska místo Vilmy je tu zastoupení Klárka Nováková. Děkuji, že jsi sem přišla.
3: No já, jak zase znovu říkám, já jsem velmi ráda za pozváním. Jakmile před mě někdo jako postaví mikrofon, já do něj ráda mluvím o různých věcech. A samozřejmě velmi ráda tady zastoupím Vilmu.
2: Vilma mezi tím teda píše svou diplomku, takže držte jí palce, držíme
3: všichni palce.
2: V tomhle horku palce.
3: Prostě jako se jí zapařuje hlava při tom psaní diplomky.
2: Zároveň ale vlastně s tímto Slejvákem přichází také ochlazení, takže tato epizoda Slejváku je prostě opravdu jako Slejvák, rychlá popkulturní sprcha a s tím přijde i ochlazení. Není zač, prostě Slejvák musel přijít, aby
3: se ochladilo. Ano, je to tak, zachránil situaci.
2: Ale my tady máme, jako pokud na nás nekoukáte, tak máme tady takový jako léto maxing outfity, ty máš takové krásné boty, já na ně chci upozornit.
3: Ano, takže ano, já jsem na ně chtěla, děkuju, že na ně upozorňuješ ty, já jsem na ně chtěla samozřejmě upozornit
2: ano,
3: taky, ale
2: tak
3: říkala
2: jako
3: jsem
2: nahazuju.
3: Si. Ano, děkuju, takže prosím, nyní si všichni zapněte YouTube, zapněte si prostě
2: nebo
3: video.
2: Spotify,
3: ano,
2: nebo cokoliv.
3: Zapněte si to, abyste se podívali na naše krásné outfity, protože já mám na sobě boty s kohouty a s kožíškem, které jsem nemohla nechat na jedné stránce a které se mi prostě hrozně a byla tam jenom moje velikost.
2: Jsou fakt jako fascinující. Já jsem nikdy tohle nikde neviděl.
3: Já taky ne, ale řekla jsem si, že tohle je prostě pro mě a moji sekři se taky líbily. A ještě mají jeden jako styl a je to jako s žabkama, že jsou jako zelený. A to jsem si řekla, to už je možná moc
2: to
3: i na
2: je hodně
3: mě.
2: Takový asi
3: ale když je, to je pravda, ale když by si je koupila moje sekři, tak hej, představ si nás.
2: Ne, to byste jako skvěle mečovali.
3: No to by bylo super. No
2: to by bylo
3: takže
2: výborný.
3: Takže tyhle ty boty velmi doporučuju, jsou i když se to možná tak nezdá, jsou velmi pohodlné a jsem s nimi velmi spokojená, prostě ozáří každý nebo rozzáří každý outfit, no. Stejně tak jako tvoje košile.
2: O, děkuji. To je cítronky. Teda Richardova košile, samozřejmě,
3: aha,
2: ale jako o tom pomlčíme, ale co je moje, tak je tento velmi kýčovitý, mušličkový náhrdelník.
3: Ano.
2: Protože jsem přijel z dovolené, tedy z Chorvatska. A já jsem vlastně došel, že já jsem tady ten mušličkový turistický takovou tu cetku nikdy nevlastnil. A prostě vždycky jsem to záviděl těm lidem, co přišli pak po těch prázdninách do školy. A byl jako, my jsme byli v Itálii, my jsme byli v Chorvatsku. A měli tady to a já byl jako, hej, to je hrozně cool.
3: A teď já to chci taky. A teď adult money,
2: a teď jsem právě byl jako, tak teď si to vlastně můžu koupit a můžu to mít.
3: Takže
2: to mám z toho velkou radost, budu to nosit celý léto. A
3: I v zimě to budeš nosit?
2: Ne, je to takový hodně letní prostě.
3: Jo, takhle, jasně, že jako to je prostě jenom jako letní edice. Míra letní edice.
2: Léto maxing.
3: Wow. No ale počkej, my jsme si to právě jako vyměnili. Já mám teďka perličky, jak jsi měl předtím ty, tak teďka mám já.
2: Jo, no já jsem ty svoje ztratil.
3: To je smutný.
2: Na letišti.
3: To je fakt, no. Ale zase jakoby je to možná symbolický, že se tam vrátíš jednou. To mi vždycky, když jsem něco ztratila a aby mi to nebylo líto, tak mi máma řekla, neboj. To znamená, že se jednou vrátíš.
2: No ale to bylo letiště v Praze, tak...
3: Aha, takhle tak... Já myslela, že
2: vrátil
3: to...
2: jsem se do Prahy, no to je super.
3: Já myslela, že to bylo v zahraničí, tak nic, no. Takže... Ale třeba je tam jednou najdeš, třeba tam prostě půjdeš a zeptáš se na ztrátách a nálezech, oni budou jako jo, to už tam tady leží prostě dlouhý
2: roky. No,
3: roky.
2: Nevím. No nicméně, ještě než se teda, my dneska probereme vlastně spoustu věcí, probereme blížící se kviv.
3: Je to tak.
2: Ty se velmi těšíš,
3: ano.
2: Já mám... smíšené pocity z toho, z této akce, ale to nevadí, probereme to.
3: Ano.
2: Probereme taky vlastně Charlotte God, která vydala novou svou píseň a nový videoklip.
3: Ano.
2: Spoiler alert, po tom, co jsme jí tady trošku jako skritizovali, tak já budu chválit.
3: Wow.
2: A probereme taky studio A24 a umělou inteligenci.
3: Ano, to je smutek.
2: Proběhl Bloodfest, proběhl tady Dance Your Style event v Brně, na kterém já jsem byl se podívat. A taky probereme Mimoně, nebo já proberu Mimoně. A to je Story 5, Katy Perry a její novej song a taky to
3: a
2: hlavní,
3: je, ano.
2: Fidget Trading.
3: To mě nejvíc překvapilo.
2: Já jsem se zapomněl, no to pak vytáhnu. Já tady mám i svého skvišíka, kterýho, až bude tohle téma,
3: vytáhneš
2: tady normálně vytáhnu.
3: Tady.
2: Nicméně, ještě než k tomu dojdeme, tak já jsem si mě došlo, že vlastně to je krásný, když tady vedle jako mě sedí někdo, kdo má rád léto. To není zvyk.
3: To není zvyk, ale takhle, musím říct, že tohleto léto, zatím, jako fakt to nedávám. Jakože fakt ty vysoké teploty.
2: Ano, souhlasím. Já tenhle vysoké teploty, ale tady ty heatwaves taky nedávám. Mm-hmm. Viděl jsem samozřejmě spoustu mýmů, jako tohle je nejstudenější léto po zbytek tvýho života, užívej si ho a tak dál. Ale já se teda, jako já to nedávám, já spím, nespím.
3: No, ano.
2: Tak tři
3: ano.
2: hodiny denně a nedávám to.
3: Já
2: strašně
3: teda
2: se potím no. prostě. Ale fakt, jako hlavně fakt ten vzduch v tom bytě. A ještě jak to srovnám, to srovnání, že jsem přijel z Chorvatska přímo do reálně jsem přijel z Chorvatska na nejteplejší den v historii.
3: Ale musel jsi tady bejt prostě.
2: Jo, musel jsem to zažít na vlastní kůži, že abych to mohl vyprávět prostě pak v dalším generacím. Já jsem se přijel na to nejteplejší ever.
3: No ale v tu dobu už to možná nebude nejteplejší den prostě.
2: Asi ne, no. Ale tak byl jsem na začátku. Ale nicméně v Chorvatsku bylo moc příjemně.
3: Já jsem si právě říkala, že to prostě chtělo nějaký moře, že fakt jako tady to bylo šílený, protože ten vítr, který foukal, byl horkej.
2: Tady se na ní nefoukal žádný vítr.
3: No ale když zafoukal,
2: tak
3: byl horkej.
2: No.
3: Přesně, jak jsem ti říkala, já jsem začala teď jezdit na kole a byla jsem jako, jo, tak já se tam ochladím, ale ten vzduch, co foukal, byl horkej, tak já byla jako, jak od toho uteču, přesně přišla jsem domů, tam prostě přesně jenom horko, nemohla jsem spát a já ještě k tomu nesnáším komáry a já jsem celá poštípaná od komáru, jako vždycky každý leto. Ale teď
2: to
3: ještě
2: nějak úspěšně vyhýbám zatím.
3: Jo, tak to máš dobrý, protože já se fakt úplně všude prostě drbu, nesnáším to, ale jakoby jinak léto miluju, protože prostě má dlouhý ty dny, prostě můžeš sedět do večera, prostě do noci někde, popíjet prostě něco
2: přesně,
3: a je to příjemný.
2: Můžeš být venku,
3: jo,
2: je to krásný,
3: jo,
2: je světlo dlouho,
3: přesně,
2: je to příjemný.
3: Přesně, a nemusíš prostě ze sebe sundávat a nadávat vrstvy, to je podle mě taky super. Prostě.
2: Nemůžeš být uvězněná v časoprostoru, v prostě sněhový bouři.
3: Jo, přesně. Ale jakoby tyhle ty fakt heat waves, ty byly fakt jako celou dobu se mi prostě proháněla písnička jenom od Glass Animals Heat Waves, prostě jsem byla jako, ale úplně, jakože ne dobrý vibe, to bylo právě, že jsem byla jako heat wave prostě, ale jo, pořád je za mě tohleto lepší, než prostě minus 20. Minus 20 to já úplně, já.
2: A to jsme někdy zažili?
3: Jo, to bylo 20? Teďka to léto. Teda ne léto, zima.
2: Fakt.
3: To bylo, no teďka, jak prostě nesvítilo ani to slunce.
2: Už jsem to vytěsnil,
3: tak bylo
2: absolutně.
3: Prostě každý den třeba minus 15.
2: To jsem úplně vytěsnil.
3: To bylo hrozný. A já jsem prostě fakt měla pocit, že žiju jenom takhle jakoby, takhle v klubíčku a prostě ne, jako nežiju vlastně, že prostě jenom jako přežívám a prostě ne, to nesnáším.
2: Yes, same.
3: Takže, yes.
2: Taky to nemám rád.
3: Tady okénko o počasí prostě muselo být, no. Já ráda povídám o počasí.
2: Já miluju, já to taky mám fakt rád.
3: No.
2: Neironicky.
3: To je prostě
2: nesnáším, když
3: téma.
2: Se to lidi jako tomu smějou, že prostě my si povídáme o počasí.
3: Ne, to je prostě.
2: Jo, jasně, že si povídáme o počasí. Jo. Já miluju si povídat o počasí.
3: Jo, protože to je fakt jako téma, který můžeš rozebírat klidně hodinu. Jako,
2: a mě
3: prostě
2: fascinuje pozorovat počasí, každý den je jiný.
3: Jo, přesně, mě fascinuje přesně pozorovat.
2: Tak,
3: no, předpovědi počasí, které jsou taky úplně jiný, než prostě pak je realita, že jo. Takže jo. Jo, já to
2: jo, baví mě počasí,
3: tak
2: mám
3: super,
2: to rád.
3: Tak to je dobrý.
2: Takže můžete slejvák, ano,
3: ano.
2: Tak musíme být trošku meteorologický
3: no,
2: podcast,
3: ano.
2: Takže je to je
3: tak. Vlastně ten podcast je pojmenovaný prostě kvůli tomu, že ty máš rád mluvení o počasí.
2: Jo,
3: chápu.
2: Vlastně jsem si to tam propašoval.
3: A má Vilma ráda mluvení o počasí?
2: To nevím. To si musíme zeptat.
3: Tak jo.
2: Takže až se sem to, až se to objeví,
3: tom,
2: tak
3: ano,
2: to
3: řekne. Nebo nám to může napsat do komentářů. Velmi je to tvůj čas.
2: Napiš nám to do komentářů.
3: Jo,
2: nevřesně. Nicméně, čím začneme? Jakoby, jak jsem byl pryč, tak jsem si říkal, to se toho hrozně moc stane.
3: Nic.
2: Ono se moc nedělo
3: ne.
2: tady.
3: Ne.
2: V těchto končinách.
3: Ne, je to tak.
2: Ale jedna věc se teda bude dít a to je teda ten kviv. Tak to sloupneme jako náplast, nebo tak. Ty z toho máš radost. Ty tam jedeš, ale tak ty tam jedeš podle mě
3: no.
2: jako jedna velmi, velmi malá menšina, která tam jede koukat na ty filmy.
3: Jo, to je asi pravda, to je asi
2: a to je,
3: pravda.
2: A to je opravdu obdivuhodné a
3: ale já si za tímhle tím hrozně stojím. Vždycky ty lidi jsou jako, jo, prostě, bude tam party, všechno, a já ne. já tam, jakože jediná party, která bude, bude v kinosále, když já budu koukat na ten film. Prostě já to beru být? Přesně jako filmový maraton, jako filmový svátek, já tam prostě se jdu kouknout na ty filmy, abych pak mohla říct tohle.
2: Ale ty jsi prostě, ty jsi fakt ochotná tam stát v těch jako frontách hodiny.
3: Teď už možná úplně ne.
2: Už nejsi ochotná?
3: Mám akreditaci.
2: Wow, tak to se teda
3: po těch letech, ale pozor,
2: ty jsi
3: vážení.
2: To tam vystála.
3: Ano, já jsem si to vystála, já jsem prostě dlouhý roky jsem prostě fakt byla jako hej, čekám tady ve frontě 4,5 hodiny, sedím tam šílený. Na zemi, všechno, vypadám jak prostě největší trash, teď poprvý zažiju něco jiného.
2: No tak to je krásný.
3: Takže jako já se velmi těším, jsem na to jsi velmi zvědavá.
2: Příklad, že to každý
3: prostě,
2: může.
3: Ano, každý jednou může se z té země, si to může vystát přesně až na to, aby se dostal sem. Hmm. Ale řekla přesně, je to tak jako hezky symbolický, protože to je jubilejní 60. ročník a pro mě to znamená to, že jsem se konečně dostala.
2: No tak to je krásný. No tak řekni mi, co vlastně tě na tom baví.
3: Mě tam baví ta atmosféra. Jo. Já prostě mám fakt ráda tu atmosféru toho prostě, že najednou, protože tady přesně jako v Praze mám různé povinnosti, různé práce a tak dále a tam jakoby jsem schopná prostě na ty 3-4 dny prostě žít jenom těma filmama. Mm-hmm. A tím, že se tam setkávám úplně s random lidma, který jsem třeba dlouho neviděla, nebo naopak prostě přesně, že se s někým jako domluvím a takže s někým si prostě někam zajdu, potom jdu jako na další film, potom přesně jako s někým si sednu jako do parku, dáme si tam prostě nějaký pití a takhle. A to mě na tom vlastně hrozně baví, že je to fakt jako, že najednou úplně jako se odpoutám od těch povinností a že reálně prostě jako fakt jenom chodím na ty filmy a fakt prostě probírám ty filmy s těma lidma a nevím, je to jakoby příjemná fakt jako věc a pro mě jako filmovýho fanouška vždycky byly jako festivaly filmový a všechno jako velmi jako, že jsem do toho byla vždycky nadšená, byl to pro mě hrozný sen a když jsme tam jeli poprvé s kámoškama, tak prostě jsem byla jako úplně v sedmém nebi prostě a je to, nevím, pořád si myslím, že je tohle ten festival i přesto, že se samozřejmě za ty roky změnil, je to přesně už i hodně o tom, o těch jako party a tak dále, tak pořád si myslím, že je dost přístupný i těm lidem, kteří jako fakt chtějí koukat na ty filmy. Jako rozumím tomu, že přesně, že nějaký věci jsou tam hodně poš, nějaký věci jsou tam hodně drahý, ale pořád je tam přesně nějaká menšina těch lidí a těch studentů, který tam vidím právě v těch frontách, který se fakt chtějí jako vyloženě podívat na ten film a to se mi na tom líbí.
2: Tak to mi přijde krásně a vlastně myslím si, že tak jako tak to má asi být.
3: Jo.
2: já znám jenom jako letní filmovou školu, ale tam je to hrozně kouzy a příjemný. Jo. A právě ty vary jako pro mě z dálky mají fakt to provází takový to pozlátko.
3: No, byl
2: který,
3: jsi tam někdy nebo ne?
2: Ne, jenom jako čistě je to, jak na mě působí. Okay, a vlastně jasně. Proč mě ani neláká tam jet, je, protože prostě mi přijde, že tam hrozně sjíždějí vlastně takový ty jako lidi, co se ženou zatím. Jako za to takový ty cloud chasers
3: jo.
2: Prostě.
3: Jako je pravda, že potom celá Praha žije ve Varech prostě.
2: No a je to vlastně strašně, mám pocit, že to provází jako určitá póza právě u lidí, kteří právě ty filmy ani nezajímají absolutně.
3: Jo.
2: A nevím, je to takový jako
3: jako to určitě, no.
2: Pak
3: to
2: prostě tam máš ty lidi, co tam jdou jako Dakota, please, selfie, prostě. a tak, ale nevím, jako nějak to na mě prostě nepůsobí tak příjemně, jako třeba ta filmovka, ale zároveň jako, že jo, tak tam jsou vždycky uváděný fakt jako skvělý filmy
3: jo.
2: Ale zároveň pak jsou lidi, kteří tam jedou chudáci a řeknou, no jsem byla jenom na jednom filmu, protože jsem se nikam nikdy nedostala.
3: To je pravda, ano, samozřejmě je jakoby velký problém podle mě v tom, že jako, nebo takhle, je samozřejmě super, že čím dál tím víc lidí má jako zájem třeba takhle o ty filmy, o ty filmové festivaly, ale potom je těžký se vlastně dostat na ty jednotlivé filmy, protože prostě je tam tolik lidí a hlavně na tom začátku, protože to většinou vyjde na ty svátky, takže ty lidi tam zůstávají na ty svátky, což většinou využívám přesně takhle i já. Ale jakoby naprosto tomu rozumím, že pro někoho je to fakt jakože póza, někdo tam fakt jde se jenom jako vlastně ukázat v těch různých robách a tak dále a vlastně ty filmy je vůbec nezajímají. Ale zároveň pořád tam jsou ty lidi, jakože já to vždycky chodím, jsem jako ne, já jdu na filmy, nechte mě bejt, prostě jakože fakt jako, ale chápu, že prostě
2: jako ještě mi přijde, že je to fakt taková hrozná bublina pražská, protože mám pocit, že mimo Prahu to lidi fakt moc neřešej, ale tady najednou to je úplně tak.
3: Najednou, jasně,
2: já jsem dělal chvíli za barem a vlastně si pamatuju, že když byl kvif, tak nikdo nikam nechodil, protože tady nikdo nebyl.
3: No, jasně, jo,
2: ale samozřejmě je to i tím, jak je začátek prázdnin, tak prostě obecně všichni odjedou.
3: Jo,
2: ale, jako
3: ale hodně lidí jako
2: ty vary, to tady strašně lidi tím žijou.
3: Jo.
2: Ale nevím, prostě nepřijde mi, že by to, že přijde mi, že vlastně je to vždycky hrozný téma, je to strašně medializovaný a tak dál. Ale jako je to prostě, mám pocit, že to je hodně vnímaný tady to jako pražskou optikou, jakože,
3: no,
2: nevím.
3: Asi jo, ale jakoby přesně, no, jakože, jako já jsem ráda toho součástí, prostě, jakože já vždycky trpím jako FOMO a vším, prostě, takže já, jakoby, a hlavně prostě pořád primárně, jako já miluju filmy a prostě pro mě tenhle ten festival nejblíž to, jak vlastně si je můžu nějakým způsobem užít na festivalu v létě, ale taky samozřejmě jakoby vidím výhody třeba té filmovky, že jako tam má samozřejmě takovou hezčí, jakoby víc cozy, studentštější prostě jako atmosféru, ale zároveň ty Vary jsou Vary prostě.
2: A tak já teď přemýšlím, jakoby, co jsou takový tři ikonický popkulturní momenty Karlových Varů?
3: Tři ikonický popkulturní momenty, no já si vždycky vzpomenu na šaty
2: tak to je top jednička, ano číslo
3: ano,
2: jedna
3: to je první, co mě napadne.
2: Šaty ano. Čvančarový.
3: Ano, ano. Ale přemýšlím jako, si jako...
2: Ty modrý šaty, které způsobily fakt jako...
3: Velký poprask.
2: Poprask.
3: To bylo úplně
2: ale,
3: šílený.
2: Ale proč? Teď byly naprosto ikonický.
3: Jo, mega, přesně.
2: Byly fakt slej.
3: Ale víš co? I vlastně jakoby špatná reklama je reklama, takže
2: ne,
3: prostě jakoby
2: úplně,
3: každý si s tím
2: jako
3: pamatuje.
2: Nikdo se tomu ani nepřiblížil.
3: To je pravda.
2: Od té doby.
3: To je pravda. Takže jako jo, já tleskám.
2: Takže to je opravdu ano, je to je důkaz toho, že na Varech se může stát něco, co se zapíše vám do paměti.
3: Ano, ano.
2: A pak ještě bych jako, já mám prostě rád, je to hodně níž malá věc, ale opravdu jako když přijela Dakota Johnson a ty lidi na ní volali Dakota, please selfie, to mám hrozně rád, je to taková specifická malá věc, ale přijde mi to hrozně vtipný. A no, tak to jako jsou takový dva, přemýšlím, nám dáme třetí.
3: No, přemýšlím, co jakoby dalšího se tam stalo nějak jako...
2: Ježišmarja, nebyla tam nějaká úplně zápletka Ornely ještě Štíkový.
3: Cože?
2: Když měli a Partyšový, Gábiny Partyšový, já mám pocit, že se tam odehrávala na Varech prostě takovej nějaký úhelník. Kdy
3: cože?
2: Já najdu důkaz.
3: Dobře, najdi důkaz, protože to mě zajímá.
2: V roce 2012 tak se tam odehrávalo prostě drama kolem Josefa Kokty, který tehdy byl manžel Gábiny Partyšový. Ale měl jako veřejně prostě známý fakt bylo, že má milenku, velmi mladou Ornelu ještě Štíkovou a právě měli se seznámit všechny tady ta trojice se měla celá potkat v roce 2012 na Karlových Varech.
3: Že to, a bylo to domluvený nebo to bylo jakože
2: to bylo,
3: random?
2: Já nevím, podle mě to bylo asi překvápko minimálně pro Gábinu Partyšovou, ale já to miluju, protože to vlastně byl začátek všeho, protože pak se tam prostě odehrávaly věci jako Monika Štíková, která do toho vlastně se celého přimotala a nebýt tohoto momentu na festivalu v Karlových Varech, tak bychom neměli Štiky
3: a
2: neměli bychom šílený dění kolem podcastu Agáta a Ornela a vlastně
3: chápu.
2: Jako přišli bychom, ano, jako neměli bychom co sledovat a o čem se bavit.
3: Samozřejmě, jakoby, a to je potřeba vždycky mít co sledovat a o čem se bavit, takže, ale vidíš, to jsem vůbec netušila, takže tam
2: tam to začalo.
3: Tam vznikla historie.
2: Jo, takže díky Kvifu.
3: Děkujeme. Vůbec přesně jakoby filmy? Ne. Tohle? Děkujeme.
2: No a pojďme dál, zůstanu u eventu.
3: Ano.
2: Protože teďka jsme se bavili teda o Kvifu, ale já jsem se zúčastnil, nebo jsem prostě randomly navštívil v sobotu jako akci Dance Your Style,
3: no,
2: která byla loni pořádaná v Praze a zpívala na ní Sara Rikas a teďka v Brně na ní zpívala Anet X.
3: A kvůli tomu si tam šel, protože to byl takový random side quest podle mě, ne?
2: To byl mega random side quest, my jsme prostě přijížděli a byli jsme v Brně a teď jako nějaký jako kamarádi ode mě tak byli jako, že my tam jdem a jdem tam a bude tam Anet X a já vlastně mám takový vztah Anet X, že jako skoro neznám jí hudbu,
3: jo,
2: neposlouchám to, ale když mám příležitost jí vidět naživo, tak jí chci vidět, protože
3: okay,
2: mě, že vám vlastně je hrozně spolehlivá a dobrá jako performerka. Takže si myslím, že takže jsem si říkal, jo, tak tam chci jít. A právě to byl zároveň, byla to soutěž battle ve freestyleovém tancování.
3: Okay.
2: A kde prostě lidi jako hlasovali, tu publikum, koho chce, aby postoupil dál v tom vyřazovacím systému.
3: To bylo až takhle, jako wow.
2: A bylo okay, to hrozně fun a bylo to super a bavilo mě to
3: ty
2: moc.
3: Jo,
2: a vlastně si myslím, že je to skvělý... A to je zase léto, prostě.
3: Právě.
2: Venkovní akce, přístupná pro lidi
3: právě
2: v ulicích.
3: Já to prostě miluju.
2: Jo, v zimě máte tak, to tak advánoční no, trhy, no.
3: Jo, jakože jo, to je fajn, ale je tam zima. Prostě.
2: Tam zima, no.
3: Ale prostě přesně, já si pamatuju, jak jsem šla po Grébovce, jako minulý rok, a byla jsem jako tyjo, tady se byla fakt jako letní noc a najednou prostě z jednoho kouta se prostě ozývala nějaká prostě party lidí, kteří si pouštěli na reprácích nějakou hudbu. Potom z druhého konce prostě se v Grébovce hrálo divadlo, potom prostě tam a já byla jako... Tyjo, to je prostě
2: lidi
3: ten
2: žijou.
3: Život, jo, přesně.
2: Ale no a právě žili i v Brně a vlastně já mám, moc se mi tam líbilo, jako já mám k Brnu velice takový jako komplikovaný vztah, ale tady ten den strávený, tak tam byl vlastně hrozně super.
3: Tak to je super. Jsou tam super podniky v Brně, mám ráda.
2: Jo. Jdeme dál.
3: Ok, nebudeme do toho zabředávat,
2: ale
3: dobře.
2: Ne, jako Brno fajn, jo. Ale každopádně tady jsem byl moc potěšený a nadšený a líbilo se mi tam.
3: No tak vidíš to.
2: A když zůstanu u hudby, tak já mám jednu malou aktualitu a ta se týká Zary Larson. Mm-hmm. Dlouho jsme o ní nemluvili.
3: Ale...
2: Zara Larson, která naskočila taky na trend toho, že její píseň Midnight Sun, Nikdy nekončící může za tady ty vedra.
3: Ano, to jsem, jsem to chtěla říct, že přesně, že všichni byli jako hele, Zaro super, ale jako už přestaň. Už jako stačilo.
2: Stačilo.
3: Jo, no.
2: Zaspívej Midnight Breeze,
3: přesně,
2: Midday Breeze. Prostě,
3: cokoliv,
2: nebo...
3: prostě aspoň trochu větru, aspoň trochu. Nebo trochu zataženo.
2: Půlnoční slunovrat chceme prostě
3: jo, přesně,
2: teďka.
3: Přesně.
2: Nicméně ona teda tady na to trošku jako vtipně zareagovala, ale taky udělala to, že odešla od vydavatelství Epic Records a stala se vlastně teďka nezávislá.
3: No a čím to je? Jako...
2: Ona tam byla asi 10 let dlouho. Aha. A vlastně nevím, asi se rozhodla, že už nechce být pod labelem a chce být vlastně sama na sebe.
3: Hustý.
2: A je to hustý a vlastně je to nějaký asi trend, nebo je to vidět, že vlastně už i doteď, jako ještě nedávna to bylo tak, že prostě pokud jako ten interpret nebyl pod nějakým velkým labelem, tak nemohl být úspěšný prakticky. Ale teď, když se člověk podívá, tak jsem koukal, že prostě Bad Bunny je nezávislý. Ray je nezávislá.
3: Yes.
2: A jako... asi se to hodně otáčí, prostě
3: no
2: najednou
3: asi,
2: ty interpreti prostě skrz, myslím si, že jako skrz sítě a tu komunikaci a všechno vlastně nejsou zase tak závislí na těch labelech a na těch velkých společnostech.
3: No to máš asi pravdu, jako že ten label ten jim vlastně jako domlouvá nějakým způsobem prostě různý jako eventy, spolupráce,
2: jo,
3: něco takového.
2: Jo, manažuje je vlastně.
3: Jo, manažuje, jasně.
2: Mají nějaký deal s nima na to, že jim vydají ty tracky, nějak to spromujou,
3: jo,
2: ty alba. Ale jako...
3: Že jako hodně to podle mě musí člověk zvážit, jakože pak to vlastně převíst všechno na sebe, protože je to podle mě fakt velká i zodpovědnost.
2: Ale zároveň právě...
3: Ale mají
2: tak
3: volnost,
2: oni často,
3: no?
2: Právě mají volnost, jako často mluví o tom, že ten label tlačí do nějakého směru.
3: Jo, do kterého
2: a,
3: nechtějí.
2: A takhle si jako prostě opírají o nějaký svoje vlastní, od svojí vlastní sebedůvěru, no, což je jako hezký.
3: No ne, tak jenom dobře, jako já si myslím, že Zara prostě teď tak vyletěla, že jako určitě má na to... prostě bejt bez labelu a dělat si, co chce
2: furt
3: vlastně.
2: Furt chci ten remix s Inou a s Alexandrou Stan, kde je? Čekám na něj.
3: Přijde po létě.
2: Stále, no ale proč po létě? To je jedno, kdykoliv. Kdykoliv, prosím. Potom ještě, když zůstaneme u hudby, tak pojďme k hudbě, protože vyšly teda nový skladby.
3: Ano,
2: čím
3: ano.
2: Začít?
3: Přemýšlím, tak hele, pojďme začít zahraničím, pak se svojeme k Česku a já pak vlastně přeskočím ještě na zahraničí, protože já mám jednu hudební přesně newsku,
2: výborně,
3: která se mi ukazovala na TikToku.
2: Ano, takže Katy Perry. Katy Perry vydala novou píseň po písni Band Aids, kterou jsme tady který jsme tady taky mluvili, tak vydala teďka píseň Watch It Burn. A jako... Zajímavý na tom je, že vlastně vizuálně, než se dostaneme k tomu songu, tak vlastně ona navazuje na ten klip, na ten příběh a na ten klip z toho
3: Band Aids,
2: ale je to takový jako úplně šílený, takový tělesný, viděla jsi ten klip? Prostě úplně takový tělesný, ona se proměňuje v nějakýho...
3: Ještěra, ne? Nebo
2: ještěra,
3: něco, jo, ano, já jsem
2: to,
3: jenom viděla nějaký
2: je
3: fotky.
2: To takový odporný celý, no. Ale zároveň mám pocit, že to je něco, co jí provází ty klipy její už dlouhodobě,
3: no,
2: že vždycky tam je něco hrozně tělesného, jako když si vzpomenu Bon Appetit.
3: Oh.
2: Ten klip, jaký jako vařej.
3: Jo, ano.
2: To je šílený.
3: Jako takhle, je super, že to má takhle provázaný, možná je zatím přesně nějaká potom, jakoby pak bude nějaká větší myšlenka, nějaká storyline a tak, ale prostě já jsem si to poslechla a já reálně byla jako, co mi to dalo? Nic, prostě ne. I'm so sorry, já milovala Katy Perry. Já jsem jí fakt milovala, prostě
2: dneska
3: já
2: dneska jsem
3: měla...
2: poslouchal ještě úplně OG track od Katy Perry. If We Ever Meet Again.
3: No.
2: S Timbalandem.
3: Prostě. To jako, jakoby fakt, jako ten rok prostě, fakt 2010, já si pamatuju, že jsem měla CDčko, furt jsme se Segrou poslouchali přesně jakoby The One Dead Got Away, prostě mm-hmm. California Girls, mm-hmm. prostě všechny tyhle ty věci a ještě přesně to období toho Roar a tak dále, prostě v pohodě, ale teďka už prostě to není ono, jakože já jsem někde četla, že ona přesně, že ta asi teda její nějaká nová deska, nějaký nový album, který nevím, jestli se chystá, tak, že prostě bude celkově jako hodně temnější, hodně takový jako emotivnější, ale prostě už to není ono. Už to není
2: jako
3: ono.
2: Není, no, já nevím. Já teda, když jsem si to poslech, tak jsem si řekl, OK, je to nejlepší věc, kterou Katy Perry vydala od písničky Woman's World.
3: No tak ale jakoby, když jsem ještě písničky,
2: je to lepší
3: jako
2: než celý album 1432.
3: No to je prostě
2: je to lepší než Band-Aids. A je to lepší než všechno.
3: Ale ta laťka je pořád na zemi.
2: Ale ano, to neznamená, že je to kdo
3: právě
2: ví co.
3: Takže reálně ta laťka je na zemi a ona udělala jako takhle jenom.
2: Hele,
3: jako, že
2: baby steps.
3: Ano, baby, jakože baby steps mýma tady kohoutíma botama prostě jenom takhle jako se dotkla té druhé strany.
2: Já nevím, já jsem si to poslechnul a pak jsem si řekl, líbil se mi konec.
3: Okay.
2: To skončilo, ne. Okay.
3: Takový to jako, že moje nejoblíbenější část je tohle a je to ten konec prostě, jak dávají vždycky lidi pod YouTubeový videa.
2: Líbil se mi takový bridge na konci, kde ona jako zpívá v té písničce, že se konečně dá na jako první místo, že se upřednostní a že vlastně se bude o sebe starat, jo, a tak dál. Vlastně jako nějak objevná myšlenka, ale jako fajn, oceňuju, že je to aspoň trošku osobně.
3: Jasně.
2: Ale jinak mě prostě má to takový refrén, který mě hrozně zklamal. Hmm. Třeba build-up k tomu refrénu jsem si na začátku říkal, hej, to bude konečně něco. A pak přišel refrén a já byl jako ach.
3: A tak to byl jako hustý, že jsi říkal konečně něco. Já si od začátku říkala
2: No jako aspoň něco, ne konečně něco. Spíš jsem říkal, tak aspoň to bude nějaký jako glimps, nějaký záblesk naděje, že Katy Perry. Ne, není to tam. Ale vlastně já nevím, cítím jako progres malinký, ale furt to není ono. A jako mám pocit, že ona se teďka stlačí, nebo trošku jako chce směřovat zpátky k tomu poproku. Což jsem si říkal, že je taková jako dobrá cesta, když by se vrátila k tomu, co měla nás. Vraťme se ke kořenům. Jako.
3: Ano.
2: Už nevíš, jako nefungovala ti tady ta šílená AI, podivná futuristická éra, co tam byla,
3: ano.
2: Tak jako jasně, pojďme zkusit to, co fungovalo úplně na začátku. Jako ta její první deska One of the Boys, kde jsou prostě věci jako You're so gay. Ona měla tak strašně, já nevím, tak strašně jako vtipný a zároveň trošku jako vtipný texty
3: a
2: takový to mělo
3: prostě
2: trošku nějaký jako náboj, ty
3: jo,
2: písničky.
3: Jo.
2: A mám pocit, že se tady tím trošku jako snaží k tomu vracet, ale
3: už to nejde, ta doba se změnila.
2: Je to strašně genericky.
3: Právě,
2: no.
3: Ona se změnila, doba se změnila a ona podle mě neví úplně jako jak na to. Ona vlastně podle mě je ztracená v tom svým jako nějakým jako žánru, nějakým postoji, něčem a snaží se prostě dělat to, co si myslí, že bude generovat aspoň nějaký poslechy, ale je to prostě jenom my.
2: No a když už jsme u generování poslechu, tak tahle písnička od Katy Perry je to opravdu smutný fakt, ale nedostala se do top 50 ani v Americe, ani v jakoby světovém žebříčku.
3: Jako, jo.
2: Na zelený platformě. Což je jako šílený, tam se dostaneš prostě, když si Katy Perry, tak se očekává, že se tam dostaneš.
3: Že se tam dostaneš, jasně.
2: Jako v top 50 globálních písniček byla donedávna na nějakém třeba 12. místě The One That Got Away.
3: A to je fakt dobrý song. To je fakt
2: ale taky
3: song,
2: už fakt starý.
3: Chápu. No ale s tímhletím právě jako žebříčkem si mi nahrál právě na tu Lizzo, protože já jsem vůbec jako, já nejsem faninka Lizzo, nikdy jsem ji neposlouchala, vlastně si pamatuju, že s ní přesně byl ten soudní proces, kdy ji vlastně obvinili tanečnice, tuším bývalý z, ale já to mám tady zapsaný, jakože z nějakého z napadení, prostě ze sexuálního, prostě.
2: Jo, to jsem zaznamenala.
3: Ano,
2: no,
3: ano. A takže to je jakoby velká věc, co jsem u ní zaznamenala a prostě často, když jsem si pustila nějaký playlisty, tak tam byla prostě její písnička, jakože věděla jsem o ní, ale jako ne, že bych byla nějaká faninka a teďka právě jsem viděla na TikToku různý videa, kde vlastně říkají, že Lizzo má jako nový album a byla jako OK. A právě tam říkali, že je to strašný flop. A toho alba se v první týden prodalo jenom 2600 kopií. A další týden to bylo jenom v řádu stovek.
2: Jako upozorňuji, že její písničky mají třeba i miliardu streamů.
3: Ano. A fakt jakože jednu dobu byla hodně známá, hodně se poslouchaly její písničky.
2: No, strašně.
3: Ale prostě ona jako samozřejmě začala vydávat různý jako vyjádření, různý rozhovory a ona to komentuje tak, že říká, že vlastně, že byla miláčkem rádia, ale teďka se to všechno přesně přesunulo na stream a že je to prý kvůli tomu. Na druhou stranu, když jsem koukala potom na recenze, přesně od kritiků a tak dále nejsou dobrý. Guardian tomu dal 2 hvězdičky z 5, Rolling Stones 2,5 hvězdičky z 5 a vlastně na Metacriticu to má 50 ze 100.
2: Ono to má takový odporný naprosto cover, kdy jako je to ruka, která ukazuje vztyčený prostředníček, ale místo toho prostředníčku tam stojí Lizzo.
3: Je to hrozně hnusný.
2: Počkej, takhle no, vypadá ten cover.
3: Je, no, to vypadá, jako kdyby to udělal někdo v kanvě. Je, no, dobře, no. I'm so sorry, ale prostě fakt, jako, tak mě to jenom jako zaujalo, protože hodně lidí to přesně jako sdílelo, hodně lidí říkalo, že je to flop a pak přesně tam pouštěli i nějakou písničku a není to dobrý, no. Mm-hmm. Jakože taky úplně se podle mě ztratila v nějakým svým žánru, prostě mysle a prostě spoustu lidí si myslím, že jako pořád bude mít hlavě hlavně ten soudní proces prostě, který je, pokud se nepletu, a doufám, že se nepletu, stále probíhající, takže se uvidí, no.
2: A to prostě není tak dlouho, tak dávno, co ona měla nějaký velký arénový turné.
3: Fakt?
2: No jako je to jako pár let, ale jako...
3: Nebo jako v Evropě?
2: Ne, myslím, že v Americe, ale každopádně byly to velký koncerty, který ona měla a byly asi úspěšný. A že se to takhle rychle otočí, to je fakt hustý.
3: Jako,
2: no a jinak, ještě kdo vydal písničku, tak je ta Charlotte God, která vydala teda po písni In Too Deep, ze který jsme opravdu jako nejásali. A tak vydala novou píseň a ta se jmenuje I Could Be Mine. A jako za mě lepší, než to předtím.
3: Jo, určitě.
2: Je to posun.
3: Určitě je to posun, ale na druhou stranu já si pořád říkám, že jí by podle mě mnohem víc slušelo, kdyby se věnovala hlavně tady české scéně. Já si myslím,
2: a to chtějí všichni, to mi nevadí zrovna.
3: Nevím,
2: to mi nevadí.
3: Já si myslím, že jako... Že teďka přesně na té české scéně vlastně jako se vyrojilo spoustu hodně talentovaných mladých lidí a ona by se mezi ně mohla prostě zařadit a myslím si, že by to bylo lepší.
2: Ale zároveň jako mně se líbí, že na to jde ve velkým stylu.
3: Jo, to jí vůbec neberu. No,
2: a že jenom... jako chce se prosadit za hranice má hned od začátku, vlastně mi to je sympatický a zároveň si myslím, že kdyby šla do češtiny, tak hned bude ještě víc srovnávaná s Karlem Gottem.
3: Jo, to máš asi pravdu, no.
2: A bude to prostě jako nepotismus a všechno. Takže vlastně jako oceňuju, že jde teda jako hodně tady tou odlišnou cestou. Ale spíš já fakt jako doufal v to, že to budou nějaký velký hity. Že to bude prostě... A zároveň mám pocit z tady té druhé písničky. Ona má teda skvělej, naprosto skvělej klip.
3: Ok, ten jsem neviděla, no.
2: Je fakt skvělej. Ale, no ale jinak mám pocit i z toho coveru, jak to vypadá, že to je taková trošku stylizace do Olivie Rodrigo.
3: Jo.
2: A ty, kdyby to
3: a
2: aspoň
3: Lany,
2: hudebně...
3: Lany, podle mě
2: a do Lany. A kdyby se to aspoň hudebně nějak jako k něm víc přiblížilo, bylo by to podle mě fakt super.
3: Jo.
2: Ale je to někde na půl cesty. Ale jako každopádně myslím si, že tady ta písnička je teda fakt jako rozhodně mnohem lepší.
3: Jasně.
2: A je... Poho asi.
3: Jako takhle, ona má fakt hezký hlas, jako hezky se poslouchá, ona sama přesně bez toho aniž bych chtěla nějak komentovat něčí vzhled, je prostě fakt krásná holka, myslím si, že určitě má našlápnuto ke kariéře, ale prostě chtělo by to najít samu sebe, no. A ne se asi úplně trošku jako stylizovat do někoho jiného, protože máš pravdu, že ta Olivia Rodrigo tam je taky hodně slyšet a by the way, miluju to její nový album, takže prostě...
2: Jo, o tom jsme moc nemluvili, no, tady.
3: Aha.
2: A já jsem ho teď, já teď jako poslouchám, že se tak jako vybírám ty písničky, jakože neposlouchám ho celý a teď mám zrovna hodně poslouchám ten Stupid Song.
3: Jo, to je super.
2: A tak a vlastně jako fakt se mi to album líbí, ale...
3: Ale no, jakože chtělo by to, aby si ta Charlotte God prostě... Našla fakt svůj styl, a což, ale taky, to nemůže přijít prostě hned, no.
2: A album se má vycházet na podzim od
3: Jasně.
2: Charlotte God, takže, nebo jako EP, bude to pár písniček.
3: Jasně.
2: Tak jako je to debut. Uvidíme, třeba se to pak nějak ještě vyvine a tak, a rozhodně jako myslím si, že je dobře, že je to prostě upgrade od I'm In Too Deep,
3: ano,
2: jako
3: no, to.
2: To
3: ne.
2: Ale jako, ještě, jako i vizuálně, výpravně fakt jako mnohem lepší, takže to mě baví docela, docela mě to baví. A ještě co jsem teď zaznamenal, tak nový album bude vydávat už hodně brzo, Gracie a Abrams.
3: Ok, tak ty já vůbec neposlouchám. No.
2: Já vlastně vždycky mám chvíli, kdy poslouchám a kdy ne, ale myslím si, že je fajn a vlastně na to album docela těším, takže má tady vlastně tip, pokud chcete poslouchat, pokud vás baví Taylor Swift, anebo pokud vás nebaví Taylor Swift, ale líbí se vám jako ty vyprávěný texty,
3: tak ono je... hodně jako na, tu, na ty jako
2: jo, na ty texty,
3: texty
2: prostě. To je jako, že asi je to takový hodně... Prostě má ty písničky hodně výpravný.
3: Jo.
2: Tak, tak Gracie Abrams je podle mě dobrý člověk, který ho omrknout. A navíc chodí s Paulem Mescalem.
3: Ty já zase říkala, že to je podle mě ona, která chodí s Paulem Mescalem.
2: Je to ona.
3: Má štěstí.
2: Tak třeba se něco dozvíme o jejich vztahu z této desky.
3: Třeba jo, a... třeba tam bude prostě píseň pojmenovaná Paul a bude prostě zpět jenom jako Paul.
2: To bych složil já takovou píseň.
3: Já bych ji ale zpívala s tebou, takže v pohodě. Udělali jsme dvojhlas.
2: Paul Mescal.
3: Ano,
2: a jeho
3: přesně.
2: Krátké kraťasy.
3: Ano.
2: Nicméně, takže já na tady to docela těším, na tohle album od Gracie. A ty jsi měla ještě někoho chtěla zmínit. Ne? Nechtěla už?
3: Chtěla jsem zmínit vlastně, ano, že jsem viděla konečně Toma Odela naživo, který zpívá přesně Another Love, Black Friday a tak dále. A bylo to strašně krásný. Bylo to fakt takový jakoby wholesome. On prostě si to mega užíval a já jsem prostě ráda, že jsem slyšela Black Friday, prostě písničku, která mě provázela všema mýma těžkýma obdobíma naživo a úplně jsem... potoky slz prostě a bylo to krásný, takže tak ještě by zapadalo slunce a bylo to
2: jo, tak to vypadalo krásně.
3: Takže jako jo, fakt jsem jako spokojená, já jsem vždycky ho, on byl i v Praze, zmeškala jsem ho prostě, nebyla jsem zrovna tady a tak, takže jo, můj mini koncertní sen se splnil.
2: Tak jako by muselo to být fakt hezký s tím západem.
3: Jo, bylo to moc hezký, bylo to moc hezký, ani tam nebylo zas vlastně tolik lidí, takže to bylo super.
2: Hustý. No, pojďme, já bych udělal malý mikro, nebo takhle, já se hrozně těším na pasáž o fidget tradingu, ale ten si nechávám, to si nechávám prostě na závěr. Ale předtím tak uděláme ještě mini filmové okýnko. Ježiš, tady vypadá demol.
3: Já
2: jsem to kopnul taky, ale to jsem možná tím pádem schodil. No, já, to byla řetězová reakce.
3: To byla řetězová reakce.
2: Já jsem... uděláme mini filmové okýnko do světa animovaných filmů. Já jsem viděl Toy Story 5. Byl jsem nadšenej, brečel jsem. Jako kdybych nebyl v kině mezi dětma, tak brečím úplně hystericky, ale tady jsem se ovládnul.
3: A není to už moc těch 5 dílů?
2: Ne, já chci, dejte mi víc.
3: Další, jo? Aha.
2: Tohle z toho, jak klidně budu cash grab na mě fungovat, vemte si moje prachy.
3: Okay. Shut up and take my money prostě.
2: A vyrobte mi další Toy Story. Jako zároveň jsem měl prozření, kdy jsem si řekl, že vlastně s ním jako úplně šílený, otravný Disney adult. A už jsem jako jenom takhle od toho, abych v Disneylandu brečel na kolenou před obřím Goofym. A...
3: já hrozně ráda sleduju videa, kde přesně jako zkoumá tyhle ty Disney adults, jakože co prostě...
2: Já taky, ale možná tím zkoumám sám sebe. Možná prostě se, možná do roka tady budu sedět v Disney outfitu.
3: A řekneš, že budeš prostě mířit do Disneylandu prostě, jakože tam budeš jezdit takhle prostě pravidelně s tou roční permanentkou a utrácet tam ty strašné peníze. Neboj, Míro, my tě v tom nenecháme. Ne, my tě z toho dostaneme.
2: Děkuju, když tak mě prostě musíte svázat.
3: Přesně, a budeme ti pouštět furt ty videa, jako proč je to špatný prostě. Budeš mít takhle otevřený oči celou dobu prostě.
2: Ale jako každopádně Toy Story, což je tady Pixarovka, ale ono už jak spadá pod Disney, že jo, tak je to jedna věc. A já byl fakt nadšenej. Já jsem, jako, když si vezmu tu celou tu sérii, tak 4 byla za mě hodně slabá, zklamala mě, ale 5 mě zase vrátila tu víru v tuhle sérii.
3: A protože já tam probírají nějak Jessie, jako...
2: Je to tematizuje to jako ty digitální technologie a jak vlastně technologie a ubírají vlastně děti od ty hračky.
3: Okej, okay, ale tak to je zase fajn, že jako vlastně fakt reflektují jako tu současnou situaci.
2: Jo, je to fakt hodně trefný,
3: super.
2: Přesný a povedený. Jako fakt se to povedlo, si myslím. Bavilo mě to, brečel jsem dojetím a...
3: Tak to je super.
2: A tak. A pak jsem, pak bych teda zůstal ještě u animovaných filmů.
3: Ano.
2: Promiň, chtěla jsi něco říct?
3: Ne, chtěla jsem, ne, počkej, já jsem něco vlastně možná chtěla říct. No. Jo, ne, že jako já jsem jenom chtěla přesně dát malý komentář, já jsem vlastně na Toy Story nikdy moc nebyla, ale...
2: A viděla jsi je?
3: Viděla, ne všechny, podle mě 3 jsem neviděla.
2: To je nejlepší.
3: Počkej, nebo tam je takový ten evil
2: tam
3: medvěd?
2: Je ten medvěd.
3: Jo, tak to jsem viděla. Ale musí se tomu nechat prostě to, že je to vlastně první animovaný film, tuším, anebo první animovaný film, který dostal. Ne, první animovaný film, animovaný film.
2: Jako, to ale to už jo, tři, jako...
3: Tři, ano, přesně, tohletou animací. Jo. Yes, yes, yes. Jo. Ano, přesně.
2: Je to kultovka, no. Hmm. No a animovaných filmů zůstane, protože do kin přichází teda třetí film Mimoni a Monstra.
3: To už je podle mě stej 50. díl, ne?
2: No jako tak to je Jápadouch a tady je ten spin-off Mimoni, jo, takhle, takže okay. Mimoni a Monstra, což je jako něco, co mě absolutně nezajímá, i když mě tady Vilma furt jako přesvědčuje o tom, že já mám rád Mimoně z nějakého důvodu. Ale já nemám rád Mimoně, já nenávidím Mimoně, A no.
3: Že prostě já jim nerozumím, jakože víš,
2: no,
3: jako, že...
2: No ale právě on se z toho stává teď nějaký trend, kdy jako lidi performují, jakože umějí mluvit a zpívat jako Mimoni.
3: Ne.
2: A jsou úplně bláznivý ty lidi, oni fakt zpívají Bohemian Rhapsody v mimonštině.
3: Ne, tak to je cringe. Já to neberu.
2: A právě jedno virální video se teď kolovalo z jedné premiéry, kde stojí trojice žen, která se utká v nějaký sing-off bitvě zpívající a zpívají covery mimonštinou.
3: Ne, tak tam, když byla na tom eventu, okamžitě se otáčím na svém podpatku starý z kohouty a jdu pryč.
2: A občas mě připadne na TikToku jedna paní Češka,
3: ano.
2: Nějaká, myslím si, že dabérka a herečka, která se nějak vžila a vcítila do Mimoňky a taky zpívá mimoňsky.
3: Tak...
2: Ale to musím najít.
3: Tak to mi pak musíš ukázat, ale vlastně možná budu zděšená. Dobře.
2: No nicméně, to je teda malé okénko animovaných filmů.
3: Ano.
2: A ještě jedna věc, a to je, že studio A24 uzavřelo takovej velice kontroverzní deal s Googlem ohledně umělé inteligence. What happened?
3: Takhle, jakoby, jde tam o to, že přesně, jak jsi říkal, deal ohledně umělé inteligence, takže samozřejmě se snesla hrozná jako kontroverze na to studio. Myslím si, že oprávněně, přestože já jakoby jsem velký fanoušek tvorby A24 a vždycky jsem to všude říkala, že prostě miluju tyhle ty filmy, kdy vlastně jde o to, že prostě se má nějakým způsobem zkoušet prostě umělá inteligence v rámci toho filmového průmyslu. Oni teda, když jsem koukala na různý články, tak vlastně říkají, že to nemá to být vlastně jako... levnější a rychlejší prostředek ke tvorbě filmu, ale že mají vyloženě vytvořit nějaký tooly pro to, aby se to těm filmařům tvořilo líp ty filmy, ale já si myslím, že to není dobře. Prostě...
2: Oni tvrdí, že... tak oni za to dostali za tenhle... Pardon, to prostě schazuju. Oni za to dostali $75 milionů,
3: ano.
2: Což je pro malý filmový studio, i když ono už není tak malý, ale furt je to hodně peněz.
3: Jo.
2: A tvrdí, že chtějí být radši u toho,
3: ano,
2: než jako toho, že jako AI a film se toho jako je nevyhnutelný propojení podle nich a že je lepší být u toho, než nemít jako v tom žádný slovo.
3: Jasně.
2: No, což asi chápu a zároveň...
3: Jako takhle, já to chápu, ale přesně zároveň...
2: Je to jako studio, který si fakt zakládá na tom, že si buduje tu image toho, ano, že podporuje malý, nezávislý, mladý tvůrce.
3: Debitující režiséry, scénáristy.
2: Kane Parsons, který točil Backrooms, tak, což je jejich nejúspěšnější už film, tak sám byl velký jako odpůrce umělé inteligence.
3: Já si myslím, že tohle prostě nemá co dělat v tom umění. Prostě tohle to je tak jako tak specifická... tak specificky jako odvětví, že jako jakýkoliv zásah mimo lidského zásahu tomu podle mě strašně ublíží. Jako samozřejmě, že je to hodně o technice, jako já to vůbec neberu ten film, ale prostě myslím si, že to největší kouzlo je právě v tom, v té filmové prostě jako magii, v tom filmovém kouzlu a v tom, že to prostě obsluhují nebo dělají lidi. A jakmile se tam prostě dostane umělá inteligence, jakože jasně, ze začátku to tak nemusí být, ale jakoby kdo ví, jak se to potom rozvine. Pak samozřejmě, pak se může stát to, že umělá inteligence bude reálně tvořit filmy na míru podle toho, co jako chceme my jako konzumenti prostě sledovat.
2: Mm-hmm.
3: A to se mi zdá děsivý, protože najednou to odvětví celý upadá.
2: Jako všichni budeme koukat pak na nějaký AI slop.
3: Jo, přesně. A to já nechci, takže...
2: No a co můžeme dělat místo toho, abychom koukali na AI slop, tak můžeme tradovat skvišíky. A já teď se zvednu a jdu si pro svého skvišíčka.
3: Ty blaho, jako fakt, já když si to tam napsal, tak já byla jako... Tyjo, co to je za trend, já vůbec nevím, ani jsem to nikde neviděla. A teďka se obávám, že se mi to bude všude ukazovat právě algoritmem. A jako, to už je fakt úplně, jako já z toho nadšená nejsem, ale Ale ten skvíšík je roztomilej, to zase jako je pravda. Ty jo. Ne, ale teda já musím ocenit hlavně tu krabičku. Já musím říct, že ta krabička je nejhezčí.
2: A prosím vás, tak pokud nevíte, tak my jsme tady hodně mluvili o Labubu.
3: Ano.
2: To už je pasé, prosím vás.
3: To už to je teďka i ve výprodeji ve všech večerkách.
2: To už nikdo nechce. Teď se děti přesunuly mezi trendy a nejpopulárnější věci jsou teď prostě mačkací věci. Ono to není zas takový překvapení, protože já vlastně, když se vemu tak malí děti, ještě jako, nebo ta generace alfa současná, tak jako mám pocit, že mezi, když jim byly třeba 3, 4, tak prostě všechny milovali ty popity. Takový ty, že jo, ty mačkátka.
3: Jo, ano, ano.
2: A prostě jim to nějak zůstalo a teď jsou už trošku starší, ale furt mají rádi ty mačkací věci. A že jo, byly slizy, no. Taky mačkací. Prostě oni furt něco mačkali a hňahňali. A je to vlastně jako, je to příjemný, no.
3: Jo.
2: A takže teďka je ten trend, jsou skvišíci, což může být fakt, jako de facto cokoliv, co může člověk mačkat. Ale jako jsou určitý specifický typ. Je třeba máslo.
3: To, ale to jako to musím uznat, že to fakt
2: dneska
3: jako...
2: Dneska jsem si zmáčknul máslo
3: fakt jako, jak to křup, prostě, a počkej, bylo měkký,
2: ale není
3: to
2: jako reálný máslo,
3: prostě.
2: Je to prostě gumová taková věc, máslo, je to měkounký a...
3: No. A křuplo to, nebo...
2: Ne,
3: nebo
2: je to měkký, to nekřupe. A no prostě pak je jsou různý věci, přemýšlím, co ještě. No jedna z těch nejvíc populárních, tak jsou knedlíčky. Je to v takové to krabičce.
3: Zase zapněte si video, pokud nemáte.
2: A samozřejmě tak nemám Secreta. Mám takového squishíka.
3: Ale
2: to je
3: fakt,
2: můj dumpling.
3: Ten jako smrdí tak moc, až jako se mi, až fakt jako, ne, ale já bych k němu čuchala.
2: No tak samozřejmě tady ty squishíčky tak provází jako, protože samozřejmě tak je spousta jako kritiky, jedna je samozřejmě na jako overconsumerismus a na to, že jako zase se ve velkém kupujou vlastně nesmysly, který nemají žádný účel a tak dál a tak dál. A potom to, že samozřejmě jako spousta z těch fejkových jako napodobenin je prostě nějak
3: zdravotně
2: závadná a tak dál. Tak já doufám, že to není případ tohoto dumplinga. Nicméně, já jsem totiž propadl do takový jako králičí nory fidget tradingu, jo? Protože tady těm squishíkům se říká jako fidgety, jo? Že to jako uvolňuje
3: stres prostě.
2: Stres,
3: ano,
2: že
3: si můžeš
2: mačkat.
3: Prostě...
2: Chceš si
3: jo, chci. Já si myslím, že si ho koupím po tomto natáčení.
2: Můžeš ale udělat unboxing.
3: Mega, to udělám. Udělám to přesně.
2: No a na TikToku jsou prostě teďka je takový trend mezi dětma a nejenom mezi dětma, kdy oni dělají fidget trading a je to taková jako věc, ten trading, který bere tradingový mechanismus z Robloxu a z Fortnite, no z Fortniteu nevím, ale prostě tady těch jako online her, který si převádí jako do real světa. A víceméně si jako ty děcka, jako se vyměňovaly samolepky, jako se vyměňovaly Pokémon kartičky, tak stejně tak se teďka vyměňují skvišíci a oni si k tomu ještě vždycky vyrobějí takovou jako destičku, kde mají buď plus křížek, že tohle jako odmítám tenhle deal, plus jako chci přidat, ještě musíš přidat do své nabídky a fajfku, že jako přijímám.
3: Ale
2: a...
3: já bych tohle to třeba nechtěla vydílovat, abych to chtěla nechat, jako chápeš?
2: Tak jako... právě ten je rare, anebo to musíš vydílovat za něco hrozně dobrýho.
3: Jo, takhle.
2: Za něco jako... lepšího, za máslo.
3: I když počkej, to je jakoby dobrý contender, jakože kdyby mi někdo ukázal to máslo a ještě přesně, kdyby fakt jakože bylo úplně... no ale zase podívej na ten obličejík prostě. To jako, to nemůžeš přece jen tak opustit prostě, už k němu máš vztah, jak se jmenuje?
2: Ne, on je úplně roztomilej,
3: no. Strašně, a fakt hrozně smrdí až voní.
2: Úplně, tady to je zdravotně závadný, to nemůžeš takhle jako čmuchat prostě.
3: V pohodě.
2: Nicméně, já jsem spadnul teda do tady toho kontentu, já se koukám, jsem schopnej před spaním si to pustit a koukat se 3 minuty na video, kde jedno dítě hraje jakoby tenhle trade. Ono hraje jako obě strany a má většinou nějaký příběh, tam vymyslí.
3: No právě, jak to jako končí to video, jakože vyměníte si všechny jako...
2: Většinou usnu.
3: A jo, takhle.
2: Ne, nevím. A prostě vymění se a nevím, to je jedno. Ale jedna z osob, která tady to jako geniálně zmonetizovala, je Mrs. Bench. Mrs. Bench je dospělá žena, paní Benchová, která má vlastně, o sobě tvrdí, že začala tady ten celý fidget toy trend a ona má nějaký obchod, kde prodává vlastně jenom tady ty nesmysly. A začala dělat obsah na sociální sítě z toho, jak právě dělá tady ten trade. Mm-hmm. Ona prostě v tom obchodě, za ní chodí děti se svýma skvišíkama a ona s nima jako takhle má tam tu tabulku a plácá jí vždycky prostě přidat nebo potvrdit nebo nechci to. A vlastně jako točí videa, jak to s těma dětma jako traduje.
3: Jasně, jasně.
2: No a já jsem se propadl do tady té nory a našel jsem nějakou analýzu toho, že někdo zanalyzoval prostě 120 jejich videí, aby věděl jako, jak ona ty jako jestli ty děti trošku neokrádá.
3: No.
2: Protože tak samozřejmě jako když máš tady jako směný obchod a stojí proti tobě, ty jsi dospělá žena a proti tobě je dítě z druhé třídy, tak ono není těžký ho jako oklamat, aby ti dalo ten dobrý skvišík
3: no,
2: a
3: jasně.
2: Ty mu dáš nějaký nesmysly.
3: No jasně.
2: No, tak tohle to ta paní občas dělá a co mě úplně šokovalo, že někdo vykalkuloval, kolik tohle stojí může vynášet, protože tady ten obsah jí vygeneroval 6,5 milionu sledujících na TikToku, 1 000 000 něco na YouTubeu, ty videa mají prostě stovky tisíc, miliony zhlídnutí.
3: Pane bože,
2: já se k ním bohužel řadím.
3: Já vzdávám všechno a jdu dělat tohle. Jdu dělat tohle.
2: A někdo spočítal, že jí to může vydělat i třeba 100 tisíc dolarů měsíčně.
3: Jo, jdu dělat tohle.
2: Bye. Pojďme všichni fidget tradovat.
3: Ano, ano, přesně tak, přesně. Já si jdu udělat okamžitě papír, si vezmu, jdu si udělat tabulku, prostě budem tady fidget tradovat, Míro.
2: No jako Mrs. Bench to dělá fakt moc, jako dělá to hodně chytře, ona využívá dobře jako ragebait, že právě jako to dítě vyloženě jako okrade prostě
3: jo.
2: Ono to vygeneruje ti to engagement a
3: no,
2: prostě lajky a všechno. Takže,
3: jak na
2: takže
3: to prostě.
2: Tak. Ale i tak, i když tady je to prostě tady ta šedá eminence Mrs. Bench, která prostě tahá za nitky a okrádá malé děti o jejich dumplingy, tak já to stále miluju a tenhle ten trend prostě...
3: No jako nevím, jestli
2: můžeme fidget tradovat.
3: Ano, to jako...
2: Prosím vás, kdo se mnou bude fidget tradovat?
3: Jako já si ten knedlíček koupím, ale prostě jak k němu budu mít, jako chápeš, citový vztah, no.
2: Dobře.
3: Takže nic, no.
2: Takže nic.
3: Takže jenom si to koupím a budu to mačkat prostě a čuchat k tomu.
2: To nedělej. A to nesmí. Ježiš, sorry, já vždycky schodím ten mikrofon. No, nicméně, to bylo moje okénko o fidgetech.
3: Ty jo, tak jako mi fakt musím říct, že jsem se dozvěděla spoustu nových informací.
2: To mě těší.
3: Mm-hmm.
2: A můžeme přejít na ikony týdne?
3: Dobře. Ikona týdne. Ty jo, já jsem jako přemýšlela a pro mě, když jsem si říkala přesně, jsem snila tak jako, že znovu tady budu ve slejváku, tak už jsem měla prostě připravený jako samozřejmě ikony. Tak jedna z těch ikon, musím tady zmínit samozřejmě, tu na jejíž místě dnes sedím, je Vilma, která prostě přesně jako tvrdě pracuje na tom, aby dokončila své vzdělání. Velmi v tom obdivuju, protože já už bych se do školy vrátit nemohla, nikdy. Takže ta je samozřejmě pro mě ikona, protože fakt jako... Je to pain. A potom moje druhá ikona je holčina, která se tuším jmenuje na Instagramu, radši se na to podívám, ale prostě jmenuje se jako Johanka, myslím si, že její Instagram je johanka.h a vlastně tahle ta Johanka, tak to je 19-letá holčina, která se, ano, Johanka 2a.h, to je 19-letá holčina, která se vydala na pacifickou hřebenovku, což
2: yes,
3: je...
2: Yes, ta je skvělá, to mě taky
3: ano,
2: moc baví.
3: Ano, ale vlastně já jí chci teďka nejvíc ocenit za to, že ona přesně jako v 19, já byla jako tyjo, to je fakt hustý, v 19 prostě to je jako nejtěžší tura podle mě jako na světě, nejdelší, nejtěžší, tam projde
2: šílený.
3: Člověk všema prostě, všema podnebíma, všema prostě jako ročníma obdobíma, je to strašně dlouhý, prostě fakt se ti tam může cokoliv stát a tak. A ona začala vlastně točit videa o tom, jak se na to připravuje a potom vlastně i na té pacifické hřebenovce a prostě přišlo mi to strašně obdivuhodný a tak, ale co mi přijde podle mě úplně nejvíc obdivuhodný je to, že ona prostě řekla, ona prostě si myslím udělala něco jako s kotníkem, s nohou a tak
2: jo.
3: A řekla, že prostě to, že teďka to prostě odkládá a že prostě to půjde jindy a že bude přesně starší, bude na to třeba připravenější nebo bude prostě v jiném bodě svého života. A vlastně tohle to podle mě muselo být úplně to nejtěžší. Takový to, jak všichni jsou jako, že jo, ty jo, ta to ujde a tak. A vlastně po měsíci ona řekla, že jako se vrací domů. A v tom je podle mě úplně ta jako největší síla, že fakt jako, že si dokázala přiznat to, že to prostě jako teďka není na to ta vhodná doba a že vlastně jako to na ní počká a že jednou to prostě půjde v lepším prostě psychickým, fyzickým stavu. Já si myslím, že tohle nejenom fyzicky, ale psychicky to musí být extrémně náročný a ona se tam fakt jenom jako trápila, co popisovala ona v těch videích, takže si myslím, že tohle to byla asi ta nejlepší možná varianta a fakt jako obdivuju. Hlavně v 19 letech, kdybych já byla takhle prostě uvědomila, tak normálně si tleskám. Fakt.
2: Jo, jako tak je to hrozně těžký přiznat si jako v uvozovkách selhání, jako když se člověk sdílí veřejně,
3: jo, právě,
2: ale se udělat to, mě to přijde úplně skvělý, jo. Obdivuhodný a fandím
3: takže jako
2: moc,
3: to já jsem fakt jako od začátku přesně jsem byla jako tuhle tu holčinu tady musím říct jako ikonu týdne, protože fakt jako fakt hustý. Takže
2: já asi přemýšlím. Já bych zmínil asi bych, ok, tak moje ikona týdne je Petra Jelínková, což je prostě já ani nevím, ona je je to baddie prostě, je to baddie a to stačí, ona jakoby říct jenom o ní, že je to tiktokerka, to je prostě nedostačující.
3: Přesně, je to tak.
2: Je to prostě mladá žena s velkou aurou
3: a velmi vtipná
2: a
3: prostě.
2: Velmi vtipným obsahem
3: ironická
2: na TikToku,
3: všechno.
2: Takže pokud tam jste, běžte se podívat. Teď třeba jako ona vždycky renkuje podezřelý věci, nebo
3: a říká, ano, to je velmi podezřelé.
2: Je velmi podezřelé. Takže jako nedokážu to líp prodat, ale
3: doporučuji. S tím velmi souhlasím.
2: Tak jo,

0: To je asi všechno. Prostě asi jo. Tak já moc děkuju, že jsi sem přišla do
1: to
0: Slejváčku.
1: To já děkuju, jak říkám, je to pro mě jako vždy čest a pocta. Kdykoliv mě tady budete chtít znovu, já přijdu. I klidně jenom na minutu, v pohodě. Já to mám prostě.
0: Služebníček,
1: úplně. Ano, přesně, přesně, já mám ráda vás, já mám ráda mikrofon, prostě. Já mám ráda pozornost, takže přiznám se k tomu, ano. To bylo moje přiznání nakonec.
0: Tak šokující přiznání,
1: ano,
0: na závěr.
1: Přesně, to nikdo nečekal samozřejmě, takže ano.
0: Tak jo, a moc díky, že jste tohle doposlouchali. Připomínám, na Rusky Slejváku 17. července zadarmo v Arše Plus. Bude to super,
1: ano.
0: Bude tam Klárka,
1: ano.
0: Bude to super.
1: Takže samozřejmě, nová. Pokud mi chcete taky věnovat nějakou pozornost, ne, dělám si to, kratce, nebo ne.
0: No a nebo ne. A to, takže tak, takže díky, že jste to dokoukali, mějte se krásně.
1: Čauky.
0: Čus.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Je tady 14. hodina o nedělním odpoledni. Ze studia rádia Wave vás zdraví Vojta Záhora a tradičně v tuto hodinu, v tento čas začíná on air, tak příjemný poslech.

Polské duo Coles a písnička Nový svět dohrává ve 14 hodin 6 minut ve vysílání Radio Wave a také nám a hlavně vám zahájila odpolední nedělní on air Svojtou záhoru. Já vás moc zdravím a doufám, že vaše neděle bude pěkná. Zvláště to také sváteční neděle. Nový svět, tak to si možná řekli Cyril a Metoděj, když přišli v roce 863 našeho letopočtu na Velkou Moravu, aby zvěstovali novou víru, ale i o tom si dnes budeme povídat, protože právě Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje si připomíná dnes a celá Česká republika. Je neděle 5. července a před námi playlist nabitý skvělou hudbou. Už takhle ze začátku pro vás mám novinku od Olivie Rodrigo. Ta vždycky byla velikou faninkou kapely Cure. Dokonce se s nima už vystoupila na Glastonbury Festivalu. Cure, taková zmínka k ním jenom, vy máte možnost je v našem středoevropském prostředí zanedlouho vidět, a to už tuto středu, kdy vystoupí na speciálním dni slovenského festivalu Pohoda. Každopádně i k tomu se možná dnes dostaneme, tak ale zpátky k Olivii Rodrigo. Ta s Robertem Smithem, frontmanem této kapely, udělala novou písničku. Ta se jmenuje What's Wrong With Me a tak nějak krásně dokazuje, že taková melancholie, zklamání ze života či takové nějaké prostě lidské zoufání propojuje všechny generace, a to nejenom hudební. Tak tady je.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: Praze máme dnes trochu zatažený den a hlásí nám i malé deště, tak snad bychom se ani nedivili, kdyby nám po takovém dešti v Praze vyrostla nějaká kancelář architekta, i když tady už tedy přece jenom je. To si míní Alena Harciníková, autorka našeho nejnovějšího pořadu o architektuře a veřejném prostoru fasády. Právě o kancelářích architekta se zabývala v posledním vydání. Praha má svůj IPR, Brno má svůj kancelář KAM, no a třeba i nejnovější kancelář architekta vznikla začátkem tohoto roku dokonce v Mostě. K čemu jsou ale takové kanceláře dobré a v čem se liší od takového obyčejného architekta města? No a právě na to se v nejnovějších fasádách ptala Alča Harciníková, vedoucího oddělení prostorového plánování a projektů ostravské MAPPI Pavla Řiháka. Podle něj si Češi konečně už vyřešili ty naše soukromé prostory, upravili a okopali všechny svoje zahrádky a teď se tak pomaličku a zvídavě začínáme zajímat o to, co se děje v našem veřejném prostoru kolem nás. Krátkou ukázku z tohoto posledního dílu vám nabídnu teď a vy si určitě nenechte ujít a poslední vydání Fasád na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude jinde, kde rádi posloucháte.
1: Když se možná dostaneme úplně na úvod, tak vy jste zmiňovala to velké množství jako městských architektů, městských ateliérů, který v posledních 15 letech stoupá napříč různě velkými obcemi. Ono je tam, myslím, dobře vidět ten deficit, který jsme měli v 90. letech. Potom, po té sametové revoluci, si myslím, že jsme tak trošku jako to plánování vzali, že něco, co je nežádoucí, že trh si to vyřeší, a šli jsme z jednoho extrému do druhého. A myslím si, že to je taky o to období, kde jsme tak trošku jako zavřeli oči, co se týče kvality vystaveného prostředí, a myslím si, že to byli jednotlivci, kteří dokázali se na to dívat trošku s širším hledím a dokázali kvalitní architekturu, kvalitní veřejný prostor realizovat, a teď jim závidíme, protože oni začali v těch 90. letech a jezdíme tam za architekturou. A teďka vnímám tu situaci opačnou, že je to téma, které ti lidé ve městech a v obcích chtějí řešit, že je to pro ně důležité, že už jsme si vyřešili své bydlení v panelových domech, v bytových domech, v rodinných domech, opečovali jsme si ty zahrádky. Tam si myslím, že už ten problém nemáme a máme tendenci vlastně se zajímat mnohem víc, co se děje v tom veřejném prostoru okolo nás. A tohle vnímám jako, že je úplně zásadní pro to, aby ty kanceláře i mohly jako nadále fungovat. Že jedna zanikne a některé vzniknou, tak to se asi tak děje. Myslím si, že to není nic asi překvapivého a je otázka toho, kdy vznikne znova.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Britský rapper Fake Mink a jeho track Blow the Speaker doznívá 2 minuty před půl třetí na Radio Wave. My se nyní budeme ještě chvíli věnovat právě dnešnímu státnímu svátku, a tedy dne příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu z roku 863. A tak zběžně proběhneme historii celé této události. Vy si dost možná pamatujete, že Cyril s Metodějem byli bratři, kteří přišli do velkomoravských zemí ze Soluně, což je město, které byste dnes nalezli na území Řecka. Příchod právě těchto dvou konkrétních bratrů není úplnou náhodou, protože Soluně byla v té době obklopena velkým množstvím slovanských osad. Dokonce se spekuluje, že matka těchto dvou bratrů byla sama Slovanka, čili jejich znalost slovanských jazyků by je udělala přímo vhodnými pro tuto misi. Vyžádal si je vlastně kníže Rostislav z Velké Moravy už v roce 862. No a oni o rok později na rozkaz císaře Konstantina dorazili právě na Velkou Moravu. Zajímavostí také je, že ani jejich příchod právě z Byzantské říše není náhodou. Byla to snaha knížete Rostislava v Lvově se odvázat od francko-bavorského prostředí, což tuto snahu ostatně Frankové i Bavoři a jejich duchovní představitelé nesli velice těžko. Z toho důvodu třeba Metoděj strávil 2 roky v německých vězeních během svého pobytu právě ve střední Evropě. No a už jenom taková malá zajímavost na závěr. Jejich příchod není přesný k tomuto datumu, k 5. červenci. Oni dokonce dorazili v roku 863 už na jaře. Každopádně tento den jsme si vybrali jako příhodný proto, abychom si tuto důležitou událost pro ten středoevropský kontext připomněli. Tak teď zpátky do playlistu Tyla a písnička Breathe, anebo taky si uděláme výlet do Ostravy za kapelou Buchty Nouze.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Čau, my jsme Buchty Nouze.
3: Posloucháte Rádio Wave.

Věřím, že buchty nouze vás momentálně probraly, pokud jste si chtěli zdřímnout po obědě. A tohle byla jejich písnička Cichy a buchty nouze, kapela z Ostravy, kterou jste mohli vidět třeba i v rámci Radio Wave Studio Session, a jejich vystoupení stále k zhlédnutí na našem YouTubeovém kanále. Tak můžete vyrazit, pokud se vám tahle ta písnička líbila. No a před námi je hudební novinka tohoto týdne, o kterou se postarala kanadská písničkářka a taky modelka Sophia Stell, která je pořád tak trochu na začátku své kariéry, nicméně už loni jí magazín NME zařadil do stovky největších hudebních nadějí současnosti, a to už samo o sobě dost vypovídá. Sophia Stell zatím vydala pouze dvě EPčka, loni to bylo EPčko How to Win at Solitaire a vyšlo v lednu právě tohoto roku v takové deluxové verzi, doplněné remixem třeba od Mury Masy a nebo Tommyho Genesise. Její písničky mají takovou zvláštní hypnotickou kvalitu a pohybují se na pomezí introspekce nebo klubové euforie. Ostatně to uvidíte přesně v tom tracku, který jsem si pro vás přichystal. Jmenuje se Molly in the Club a i když už ten název tak napovídá, že by to mohl být nějaký velký bušivý banger, tak vlastně opak je pravdou, a právě jak tuto introspekci, tak nějakou klubovou euforii krásně Sophia Stell spojuje na téhleté singlové novince. Má to až takový hypnotický i osobní nádech. No a zajímavostí nakonec je, že Sophia Stell teď vydává na hudebním labelu, který loni založilo kultovní filmové studio A24. Tak to už je vše, co bych vám k Sophia Stell řekl. Tady je právě její novinka Molly in the Club.

Právě nám hraje písnička Thriving od americké zpěvačky a také textařky Upsal, tak já doufám, že i vám se dobře daří. Máme za sebou první hodinu víkendového on-airu při nedělním odpoledni o státním svátku věrozvěstu Cyrila a Metoděje. Tak možná není tak úplně od věci říct, že právě i Cyril a Metoděj dnes slaví svůj svátek. Znáte-li někoho tohoto jména, tak jim nezapomeňte popřát, poslat jim textovku či obejmout, zavolat. A já samozřejmě všem mužům a osobám tohoto jména přeji dnes všechno nejlepší, krásný příchod. Do konce hodiny nám zahraje Tolstoj, slovenská kapela na tracku Trimesta, taky Black Country New Road a já už se moc těším na následující písničku. Je to spojení Mosese Sumneyho a Hayley Williams, kterou znáte ze skupiny Prodigy. No a tenhle jejich společný počin se jmenuje I Like It, I Like It. Tak ať se vám líbí.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

slovenská kapela Tolstoj zpívá o tom, že zpívá pouze tři města a všechny v rámci jednoho města Prahy. Před náma je 15. hodina a po ní třeba polské duo Bass Victim na tracku Forever Salty, anebo taky Black Fondue a písnička Hollaback Girl.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Není to tak dávno, co jste mohli poslouchat ve vysílání Rádia Wave Gwen Stefani a její věčný hit Hollaback Girl. Tuhle tu písničku už v našem playlistu teď nenajdete, ale ta i tak si Hollaback Girl našla cestu do našeho playlistu naspátek, akorát v podání Black Fondue. Karlovarský filmový festival začal už před dvěma dny a my už se tak můžeme ohlížet za prvními právě dny a prvními nějakými úspěchy či momenty, které stojí za připomenutí. A jeden z takových se stal právě včera, protože v hlavní soutěži Karlovarského filmového festivalu se vůbec ve světové premiéře představil český film Čika čeká od režiséra Šimona Holého. Vy si Šimona Holého můžete pamatovat hlavně díky jeho předchozím filmům Zrcadla ve tmě a nebo třeba Hello Welcome a také jako moderátora vysílání Rádia Wave a našeho dnes už neexistujícího pořadu Kompot, popkulturního pořadu, který moderoval společně s Hanou Biricovou. Šimon je teď moderátor a hlavně filmař, tak trochu na plný úvazek, no a jeho úspěšný nebo nový a snad i v brzy úspěšný snímek Čika čeká se právě teď hodně řeší, jak na Karlovarském filmovém festivalu, tak ve všech českých médiích. Tenhle ten snímek právě zobrazuje příběh Pavly Tomicové, která zde hraje takovou vesnickou pošťačku, která ke své umírající matce přivolá svého syna až z Paříže, syna Jana Cinu, který přijíždí domů, aby s Pavle, jeho mamince, mohl tak říct, že je gay a že hlavně v Paříži vystupuje jako velmi známá drag queen pod jménem Čika čeká. Vy se zde určitě dočkáte i Honzova drag vystoupení, kdy bude imitovat Helenu Vondráčkovou. Já se nemůžu dočkat, až tenhle ten snímek uvidím. Brzy vstoupí i do českých kin. Myslím, že distribuce je naplánovaná už na srpen, takže pokud se i vytěšíte, moc dlouho tomu nebude. No a já vám snad můžu i takhle dopředu prozradit, že tenhle ten snímek Čika čeká přijde Šimon Holý a v budoucích dnech i představit do našeho vysílání, tak určitě čekejte, kdy se tohle to stane. A teď už písnička Drive od Fušej.

0: Když jsme dnes poslouchali písničku Molly in the Club od kanadské zpěvačky a modelky Sophie Stell, tak jsem vám povídal, že Sophie Stell momentálně nahrává na hudebním labelu pod americkým studiem A24. No a to, že právě tohleto hudební a i filmové studio drží momentálně, jak se tak říká, prsty na tepu doby, dokazuje i to, že momentálně najdete v kinech jejich nejvýdělečnější film s názvem Backrooms. Je to takový sci-fi horor a vznikl na námět anonymního příspěvku na 4chanu. Ten námět by zapadal do takového konceptu creepypastu. A pokud nevíte, co creepypasty jsou, tak to jsou příspěvky, které píše kdokoliv a tak trochu patří všem a zároveň nikomu. Všichni je známe, ale nevíme, jak vznikly. Třeba takový krásný další příklad creepypastu je Slenderman. No a z tohoto jednoho příspěvku a z creepypastu a potom vznikl tenhle ten horror Backrooms. A právě creepypasty, příspěvky, které změnily internet na místo, na kterém se rodí nové takové městské legendy, takzvané Urban Legends, tak tímto fenoménem se zabývala Sarah Abulkasim v nejnovějším vydání našeho magazínu Hotspot. Pozvala si do studia filmového kritika a také znalce hororu Antonína Tesaře a povídali si o digitálních bubácích a prázdných místech, prázdných prostorách, které v nás vždycky tak trochu zbudí hrůzu. Já vám teď z toho Hotspotu pustím krátkou ukázku, celý díl samozřejmě už najdete k dispozici všude online.
1: A v kontextu Backrooms se hodně často skloňuje pojem liminální prostory. Co to jsou liminální prostory? Pojďme si je trošičku ukotvit.
2: To je právě hrozně zajímavý, že vlastně ty Backrooms a vůbec ty creepypasty jsou vlastně jako nějaké lidové legendy. Je to jako pokračování nějakých urban legends v tom analogovém předinternetovém prostoru. A tím pádem je to hodně spojený vlastně s nějakýma fanouškama a s nějakou lidovou tvořivostí, ale zároveň vlastně ty creepypasty tak jsou spojený s minimálně teda dvěma jako velmi akademickýma intelektuálníma trendama, který právě prošly za posledních 20 let tou akademickou sférou. Jedno je hauntologie a druhý jsou právě ty liminální prostory, což byla právě někdy kolem toho roku 2020 velký trend estetický, právě přesně toho, co jsem popsal, jako co jsou ty backrooms. Prostě prostoru, který jsou, mají vzhled právě buď to nějakých kancelářských prostor, nebo jsou to hotelová lobby, nebo jsou to různý čekárny, ale třeba taky průchodový prostory v supermarketech, nebo opuštěná hřiště a podobně. Takže vlastně prostory, které jsou spojený s nějakou městskou kulturou, s nějakým městským prostředím, ale zároveň prostory, které jsou zvláštním způsobem jako zbavený svýho účelu, působí vlastně trochu strašidelně tím, jak jsou opuštěný nebo zastarávají. To slovo liminální vychází vlastně z analýz klasických mytologií, kde liminální jsou vlastně přechodový obřady. Vlastně jako přechod od puberty k dospělosti, tak to je nějaký liminální rituál. A to liminální vlastně znamená ten přechod. To znamená, že to nejsou jako nějaká místa, ale spíš to jsou nějaký meziprostory mezi těma místama, jo, který mají teda tenhle ten jako zvláštní ráz, pokud je vytrhnete z toho jejich kontextu. Což je vlastně jako, je to jako fascinující a je to potom v nějakých teoriích spojení podobně jako ta hauntologie teda s právě nějakým neoliberalismem, s kritikou neoliberalismu, s kritikou toho pozdního kapitalismu právě, on je to vlastně dost podobný koncept jako ta hauntologie toho Marka Fischera, jo, je to taková ty jako prostory, které vypadají, že jsou určený pro ten tržní mechanismus, ale zároveň už jako ztratili ten svůj smysl, jo, takže jsou tu stále s námi, ale už jakoby jsou vytržený z toho jako korporátního pracovního procesu, ale jako nezmizeli, nezemřeli, ale pořád tady jsou jako nějaký duchové, nějaký přízraky vlastně té minulosti.
1: Takže vlastně to můžou být třeba místa vylidněných kanceláří za covidu, dejme tomu.
2: Jo, to je, myslím, dost typicky liminální prostor a myslím si, že právě ten covid je něco, co jakoby tomu principu jako hodně pomohl, protože vlastně přesně jako najednou jsme tady žili v situaci, kdy jsme měli strašnou spoustu liminálních prostorů kdekoliv jinde, než bylo doma, kde jsme byli zavření. No.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: the lies. Tohle byl Quasi E a jeho písnička Entitled a my si teď chvíli budeme povídat o tetování. Mě by totiž schválně zajímalo, kolik právě někdo z vás má na sobě tetování. Já osobně 3. I když tetování může být třeba celý rukáv po ruce, nějaká ta slza pod okem nebo dokonce sklenička vína na kotníku a představivosti se mezi nekradou, tak je zvláštní, že tetování je s lidstvem opravdu už od počátku jeho věku. No a to ve všech kulturách i náboženstvích. A když si dnes připomínáme ten křesťanský svátek a příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak se náš magazín Hergot, ovšem duchovním a spirituálním, dnes podíval právě na historii tetování v křesťanské víře. A taky hlavně na to, jaké místo mělo tetování mezi prvními křesťany. To probírali s autory knihy Víra vryta pod kůži, Zuzanou Faktorovou Frantovou a Martinem Drlíčkem. Mluvili spolu mimo jiné o pramenech, o prvních potetovaných křesťanech, jakou roli hrálo při tomto tetování právě bolest a jak takové tetování od Boha může vypadat. Všechno to se můžete dozvědět dnes od 18 hodin ve vysílání Rádia Wave v našem Hergotu, pokud vás právě zajímá historie tetování a v křesťanských kruzích.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
4: na Rádiu Wave.

0: Tohle byl pensylvánský 23-letý rapper Eam Triplin a jeho track s názvem If I Wanted To, a teď z Pensylvánie do Kulturistánu a do českých galerií.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Prvně navštívíme Hradec Králové a Galerii moderního umění, kde momentálně vystavují díla Karla Millera. Byl to český historik umění, také výtvarník, autor vizuální poezie a představitel konceptuálního a aukčního umění. Od počátku 70. let Karel Miller rozvíjel takový minimalisticky, nebo rozvíjel minimalisticky pojaté akce a performance, v nich zkoumal vztah těla, prostoru, jazyka a významu. Jeho tvorba je hodně spojená s neoficiální uměleckou scénou období normalizace, a přestože na konci 70. let svou aukční tvorbu ukončil, řadí se i dnes k nejdůležitějším představitelům českého konceptuálního umění. Tato výstava vám představí soubor děl z jeho aukčních sbírek a také sbírky umění Galerie moderního umění v Hradci Králové, a bude doplněna i o ikonická díla, která byly převezeny do Hradce Králové z Moravské galerie, tedy z Brna. Já vám vřele doporučuji navštívit Galerii moderního umění v Hradci Králové. Sám z tohoto města pocházím a vždy jsem velmi hrdý na to, že takovouto instituci mám ve svém rodném městě. Jejich sbírky opravdu stojí za to. Tak a proč nevyrazit na výstavu Karla Millera? A druhou pozvánku pro vás mám do pražské JSP Art Gallery, kde můžete momentálně vidět výstavu Specimens, a tahle ta výstava přivádí do společného dialogu dva výrazné autory současné scény, a to českého sochaře Jana Kovaříka a taky italského malíře Enrica Minguzziho. Obě dvě expozice, nebo tato expozice vlastně staví do kontrastu a právě Kovaříkovu a biomorfní plastiku, potom s malbou a Enrica Minguzziho, která je taková velmi texturovaná. No a oba dva umělci potom ve svých tvorbách zkoumají přírodní motivy a hlavně takové abstraktní motivy, takže proto je velmi příhodné je vystavovat dohromady. JSP Art Gallery v Praze vystavuje momentálně Specimens.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: To by nebylo nedělní odpoledne na rádiu Wave bez trocha K-popu a hyperpopu, a tohle je The 8th and Vernon s písničkou Sing a Song.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

Písnička Hardstyle v podání Shady Nasty zní pár minut před 16. hodinou na vlnách Rádia Wave. Vy pořád posloucháte víkendový On Air s Vojtou Záhorou, já vás moc zdravím. Máme za sebou dvě uplynulé hodiny společného času a dvě hodiny ještě před sebou. Nacházíme se tedy v krásné polovině. Takovém poločase, když můžu použít tu sportovní terminologii, zatímco se děje mistrovství světa ve fotbale na druhé straně této planety. Každopádně, o čem si budeme povídat v příští hodině? Mám pro vás nachystanou ukázku z našeho herního magazínu Quest. Společně s Questem se vydáme do Tokia a nebo se také budeme povídat o českých muzeích a galeriích, které jsou momentálně ve správě Ministerstva kultury. V jejich otevírací době a v jejich cenách se totiž blíží nějaké ty změny a já věřím, že vás určitě bude zajímat, co přesně to je. Ale to až po 16. Tak teď zpátky Hardstyle.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: všetko čo robíme, tak robíme smut.
1: Zvuk z východu, východní zvuk, East Side Sound v podání Porsche Boy a taky Vena. Máme 16 hodin a vy stále posloucháte Radio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Dnes máme neděli 5. července a připomínáme si také státní svátek, den příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ale na druhé straně velké louže, tedy Atlantiku a ve Spojených státech amerických si včera 4. července také připomínali jeden významný den. Dalo by se říct, že v historii Spojených států dokonce ten nejvýznamnější. A to tedy den nezávislosti. A kde takové oslavy probíhají každoročně nejvíce, tak to je přímo ve městě, kde Amerika svou nezávislost na Británii vyhlásila, a to tedy ve Filadelfii. No a jelikož právě i shodou okolností se v Americe mimo jiné také odehrává mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026, vydal se náš speciální zpravodaj Jan Kaliba a také klimatický zpravodaj právě do Filadelfie, aby reportoval, jak to při oslavách nezávislosti v tomto významném městě vypadá. Ten den se zrovna ve Filadelfii odehrával zápas osmifinálový mezi Francií a Paraguajem. No a samozřejmě na plánu byly ty největší průvody, dokonce i různé spolky seniorů dorazily třeba i z jiných států, až z Texasu. Jenomže, co nechcete, v Ameriku momentálně zasahuje vlna veder, jako my jsme pocítili právě minulý víkend. Ve Filadelfii totiž včera teplota vystoupila až ke 40 stupňům Celsia a proto se všechny různé venkovní akce přesouvaly buď to dovnitř, pokud měli tu možnost, a nebo se rušily. Jan Kaliba o tomto tématu, o vysokých teplotách, o tom, jak probíhaly ty oslavy ve Filadelfii a také o tom, jak vypadaly přípravy paraguajského a francouzského týmu na tento velmi horký zápas, natáčel. Jeho příspěvek můžete najít na webu Českého rozhlasu Radiožurnál Sport pod hlavičkou Zápisníky Jana Kaliby. A jelikož už je to 27. díl, můžete si poslechnout mimo jiné i další témata, kterým se Jan Kaliba v Americe momentálně věnuje. A věnovat se jim bude až do 19. července, kdy tedy mistrovství světa ve fotbale skončí. Určitě bych vám doporučil sledovat jeho cestu napříč Spojenými státy. Je to cesta dlouhá. Honza navštívil už takových snad 12 či 13 měst a 2 státy, takže rozhodně dostanete opravdu přesný obrázek, jak právě letošní mistrovství probíhá. Teď už zpátky do playlistu. New Yorkský rapper, zůstáváme pořád v Americe, ale jdeme do undergroundu. Jmenuje se Vicky a vydal novej track, ten se jmenuje Right Away.

0: Vítězka hitparády Starter Marjorie dohrála ve 16:45 se svojí písničkou Spine a já už pro vás mám nachystanou tu zmíněnou ukázku z našeho herního magazínu Quest. A Quest se tentokrát vydal do Japonska, aby si tam zajezdil nejen s tamnějšími trhači silnic a dálnic. Možná vám to připadá trošku vtipné, tak pro jistotu to radši upřesním. Jarda Mévald se projel v závodní hře Forza Horizon 6 a své dojmy právě z virtuálního, neskutečného Tokia si rozhodně nemohl nechat pro sebe. A proto je sdílel právě v nejnovějším díle našeho pořadu Quest. Celý tento díl, celé vydání už najdete na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích, ať se vám ukázka líbí.
1: No, z Japonska teda nejsou, ale máš pocit, že z pohledu člověka, který tam nikdy nebyl, že je to jako stvárněný dobře?
2: Je to dostatečně dobře stvárněný na to, abych přesně jako člověk, který tam nikdy nebyl, si myslel, že takhle to tam vypadá.
1: Mm-hmm.
2: Je to samozřejmě mnohem na menším měřítku, to znamená, není to jedna ku jedné Tokio a jedna ku jedné ty provincie Japonska, ale je to dostatečně chytře zmenšeno na to, aby se tam člověk mohl vyřádit, zároveň jako chvilku tím městem třeba jel, aby to nebylo jenom jako, že mňou a projedeš jako městem.
1: No tak mám pocit, že to bývá teda v reálu. Když máš to sportovní auto a není zrovna červená, tak...
2: V tom Tokiu
1: tak
2: úplně ne. V tom Tokiu úplně ne, co jsem měl možnost vidět z různých třeba Top Gearu a podobných věcí, že skutečně tam se jako zastavíš na chvilku.
1: Oni hlavně dbají na ty dopravní předpisy, ale zas o to víc můžeš obdivovat auta v ulicích.
2: Ano. A ano, obdivování aut, důležitá věc, poznamenejme se někam na myšlenkovou mapu, že se k tomu ještě vrátíme, ale budu povídat o chvilku ještě o tom prostředí. Většinu času se nepohybuješ ve městech, ve Forza Horizon 6, ale to vůbec nevadí. Naopak si myslím, že vlastně příroda vždycky byla hlavním jakoby tahákem toho, co, na co se koukáš ve Forza Horizon jako sérii.
1: Tak ona, japonská příroda, je proslulá tím, že je dost krásná.
2: A hlavně je dost variabilní, to je na tom to podstatný, že vlastně se tam dostaneš jak na... Až na vrcholky hor, kam výjdu jenom já.
1: Počkej, takže vyjel jsi na Fuji, nebo jak,
2: no,
1: jak tomu mám rozumět?
2: Hora Fuji tam je, jako někde v pozadí, nevyjedeš úplně nahoru, že bys jako řekla, nasedla do svého Maserati a řekla a já jdu.
1: Tak aby to bylo pravdy, nebo podle pravdy, tak musí být hora Fuji většinu času zahalená oparem mlhy, protože ona je reálně vidět asi 100 dní v měsíci.
2: Tak naštěstí jsme se...
1: měsíci v roce.
2: Naštěstí jsme se trefili do jednoho z těch 100 dní, je
1: do
2: vidět.
1: Forze se vždycky trefíš.
2: A v tom celkovém prostředí je tam hrozně příjemný vidět, jak je to dělané jako s úctou k té krajině, že skutečně jako, že to není taková ta vyumělkovaná japonská krajina, ale že jako, jakožto člověk, který tam nikdy nebyl, můžu říct, že ano, takhle bych si dovedl představit, že to tam skutečně vypadá a že skutečně, když jedu autem po japonském venkově nebo po japonské i přírodě, takže takovejhle zážitek z toho budu mít, což je jako asi velký pozitivum té hry.
1: Mm-hmm. Takže tvůj dojem je, jako bys tam byl.
3: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer.

Olomouc. Od dubna do konce června jste mohli navštěvovat vybrané galerie a muzea v neděli, a tedy každou neděli zdarma. Šlo o pilotní projekt Ministerstva kultury pod vedením ministra Oty Klempíře, který spatřil vlastně do snahy, kterou má vláda ve svém i prohlášení programovém, že se chystá zpřístupnit veškeré kulturní aktivity zdarma, tak pro seniory, mládež a i handicapované občany, a nebo vlastně tak tímto programem i pro všechny. Vy jste mohli tenhle ten program navštěvovat pouze ve pilotní fázi, no a ta pilotní fáze skončila právě s příchodem července. Tedy tato neděle je první nedělí, kdy jste žádnou galerii nebo muzeum pod správou Ministerstva kultury zdarma navštívit nemohli. Momentálně se sbírají data a vyhodnocují se, no a ministerstvo by rádo na tento pilotní projekt navázalo zpět už na podzim. V jaké formě, to se asi dozvíme až po prázdninách, kdy se takovéto vyhodnocení odehraje. Je to i z důvodu toho, že muzea a galerie od covidové pandemie stále nemají dostatek návštěvníků, nebo když říkáme, že nemají dostatek návštěvníků, narážím spíš na to, že návštěvnost v roce 2019, tedy před koronavirovou pandemií, oproti návštěvnosti v roce 2025 se snížila stále o 1,5 milionu návštěvníků, což je podle mě pořádné číslo. Uvidíme tedy, jak po prázdninách, stejně to jsou všichni lidé na dovolených, anebo preferují strávit čas venku, a na podzim se možná v jeden konkrétní den zase podíváte do všech galerií a muzeí pod Ministerstvem kultury, tedy do všech jeho příspěvkových organizací, právě znovu zadarmo. Jaký den to bude, to však ještě nikdo neví. Třeba to nebude neděle. A teď zpátky do našeho playlistu, a my zamíříme na Slovensko. Máme tady takovou nezvyklou spolupráci. A tohle je The Curly Simon a Tamara Kramára na tracku Stop Holding On. The day feels like week, every time we're taking a break.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
2: Zničila jste mi život.
1: A děsivá minulost.
3: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
4: Toto!
5: Tady mám šanci.
1: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
1: Premiéra seriálu Monmartre. Dva díly v jeden večer.
6: Čekají tě krásné noci.
1: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Krásná písnička od The Chemical Brothers s názvem The Darkness That You Fear zní ve vysílání Rádia Wave v nedělním odpoledni 16 hodin 37 minut.

V hudební rotaci na nás čeká teď track, na který já osobně se moc těším a vy už ho snad druhý týden můžete právě v naší hudební rotaci potkávat. Jmenuje se Clap to Your Arms a vydala ho britská zpěvačka Rose Grey. Ta se na hudební scéně pohybuje už od svých náctiletých let, ale svoji debutovou desku vydala teprve loni a jmenovala se Louder Please a vydala ji právě těsně před třicítkou, což je dost velký čas od začátku své kariéry. To je skoro jako, teď mě to připomíná, že to je skoro jako Fulcrum, který též působí na hudební scéně už léta letitá, ale svoji debutovou desku vydal právě loni. No vidíte. Každopádně, tenhle ten nový single Clap to Your Arms je o tom divokém roce, který Rose Grey zažila po vydání svého debutu. Je o návratu do Londýna, o londýnském nočním životě a jak sama Rose říká, je to písnička o tom, jak se vracím z klubu domů k někomu blízkému, tedy Clap to Your Arms. Já jsem z tohohle tracku velmi nadšený, zrovna když jsem se v sobotu ráno vracel z takového klubu, tak jsem si písničku pustil do sluchátek. Má to takovou Eurovision vibe a to teď říkám s tím nejlepším, nebo s tou nejlepší myšlenkou. Pokud jste ho slyšeli už, věřím, že se vám líbí a pokud je tohleto vaše premiéra, tak doufám, že se vám teprve zalíbí.

0: Saint Vincent zahrála ve vysílání Rádia Wave v den, kdy si v České republice připomínáme příchod křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, a to mi přijde příhodné. Já jsem momentálních pár minut strávil takovým velkým, až by se dalo říct hlubokým přemýšlením o tomto státním svátku a vymyslel jsem několik věcí. Důležité hlavně je, že já o něm sice tady mluvím celé už uplynulé 3 hodiny, ale přiznám se vám, že bych rozhodně nevěděl, že dnes nějaký státní svátek je, kdybych nemusel přijít do práce, protože přijde mi, že vše vypadá jako kdyby se nic nedělo. Možná, že jenom to město je dnes o trochu prázdnější. Každopádně i zítra budeme slavit státní svátek a tak si myslím, že je dobré si připomenout, že oba dva tyto státní svátky jsou dny, kdy mohou mít obchody otevřeno a nenakoupili jste, máte-li prázdnou lednici stejně jako já, tak se nemusíte strachovat, můžete si dojít a nakoupit nějaký ten rohlík a hlady dnes rozhodně nikdo neumře. No a poslední myšlenka, velmi přelomová, na kterou jsem přišel zatímco vy jste poslouchali písničky. Kdyby někdo natočil film o Cyrilovi a Metodějovi, tak bych si přál, aby Cyrila hrál Matěj Hádek a Metoděje Krištof Hádek. Myslím, že by to byla úplně taková krásná dynamika mezi těma dvouma. Matěj jako ten starší a moudřejší a Metoděj jako ten mladší rebel. Co myslíte vy? No, každopádně já si to od vás nedozvím, protože vás slyšet nemůžu. Vy mě však slyšet můžete, posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave s Vojtou Záhorou a před námi třeba A to mi nevadí a po 17. hodině Borco v Kanada nebo Skrillex.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

spojení mnoha tvůrčích hudebních sil. Tohle byla písnička Voltage, See You Again v podání Skrillexe, taky Work 2, Euroheada nebo Loam. No a my v našem playlistu budeme takovým dalším hudebním spojením pokračovat, protože následující track s názvem Moshpit je z dílny francouzsko-kubánských sester, které si říkají eBay a za tímto pseudonymem stojí Lisa Kainde a Naomi Diaz. Vydávají své čtvrté studiové album Offering, ale pozor, je to také první nahrávka po tom, co odešli z jejich předchozího labelu XL Recordings a založili label vlastní, eBay Records. Tahle ta deska, tedy Offering, navazuje na 4 roky staré album Spell 31, zároveň ale představuje návrat k jejich vlastní autorské vizi, na které se mísí afrokubánské kořeny, taky elektronika, soul a nebo i vícehlasné harmonie. No a my jsme z tohoto alba pro vás vybrali skladbu Moshpit, která ukazuje jejich energetičtější polohy v celé té nahrávce. Vedle charakteristických vokálních harmonií sází Moshpit na výrazný rytmus a hlasitější produkci. Já už to nebudu odkládat, tohle to jsou sestry eBay a jejich písnička Moshpit.

0: Písnička Uleť je takový nečekaný průnik dvou hudebních světů a stojí za ní a praští je jenom pražská skupina Dukla a taky slovenská kapela Berlin Manson. Ano a doznívá právě teď v 17 hodin 19 minut ve vysílání Rádia Wave. A teď už jsou tady vaši oblíbení lékaři, také finanční poradci, astronomové, vědci, biologové, inženýři, třeba i vztahoví poradci. Mluvím tedy o našich chudáčcích Petrovi Uhlíkovi a Adamu Trnkovi Ernestovi. Právě v nové epizodě Chudáčků vám poradím, jak na finance, do čeho investovat, do čeho ne, a dozvíte se taky mnoho užitečných tipů, ať už jak zbohatnout, nebo třeba jak schudnout. Já mám pro vás krátkou ukázku, celý díl je k poslechu na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A teď už Chudáčci.
1: Já mám obecně na herectví speciální účet. Jmenuje se to konto korent. Ale chtěl jsem říct, že ono to totiž možná docela dobře dovysvětlí a trochu i obhájí moji finanční negramotnost.
2: Dobře.
1: Já nějak nedovedu furt pochopit,
2: ano,
1: jak může většina těch peněz, se kterýma operujeme, nikde nebejt. Mně prostě...
2: Myslíš, že jsou jenom číslíčka v bankomatech?
1: Jo.
2: A nebo na účtě?
1: Mně ta jejich... Mně jako obecně tady ta digitální abstrakce. Já jsem v tomhle... Mně není ani... Mně podle mě třeba 140 v tomhle tom. A mně to jako... Mně to přijde úplně...
2: No oni opravdu hlavně neexistují. Jako, kdyby si všichni vybrali peníze, které mají na svých účtech, tak je nikdy nevyberou.
1: No právě. Tohle to je stejný. Já to mám to trošku jako odbočím, ale...
2: To nevadí. Ty výhybky máš dobrý.
1: Jak se může prostě přidávat a ubírat ta hodina?
2: Jaká?
1: No v čase, každý.
2: Jo, takhle,
1: kam zubra, jako zmizí?
2: Parkování řešíš, nebo...
1: Co to jako je? Víš co? A je o hodinu víc.
2: No jistě, a protože to souvisí se světlem.
1: No to já vím, ale no. Tak jako co, tak čemu pak máš věřit?
2: No ničemu ti řeknu.
1: Prostě
2: mě a šrubovici. To je jediný, čemu musíš věřit.
1: Teď asi s ním trochu, jako, že chodím na podobný srazy jako ty.
2: Jo, šéf-redaktor. No rozumím ti, chápu.
1: Ale ta jako...
2: No abstrakce.
1: No.
2: I čas je abstraktní.
1: Jo, a
2: ano, chápu
1: ano, jako je to takový, jsem přeci jen asi takovým takový trošku bych řekl zemitější. Tady ta jako ekonomika. Jo, je opravdu pro mě naprosto španělská vesnice,
2: no pro mě...
1: ale jako musím říct, že je mi jako věda, že je mi jako věda sympatická, protože jestli si všim, tak velmi často, když je nějaký současný ekonomický trend a mluví o něm odborník v rádiu, mm-hmm, já poslouchám Český rozhlas Plus často.
2: Taky moc, je to výborný, všichni, je to výborný rádio.
1: Tak vlastně se mi už párkrát stalo, a to se mi líbilo, pač, když se řekne ekonomika, tak já si představím vlastně neprůstřelnou hradbu a soustavu čísel, mm-hmm, která se dá naprosto přesně spočítat a vyložit. Ale vlastně se mi jako líbí, že zjišťuju, když o tom někdo mluví, pokud to laicky správně chápu,
2: jasně,
1: že i ona má nějaký svoje určitý nevypočitatelnosti, který se chovají jako...
2: Jako lidi.
1: Který se chovají jako... No jasně, že vlastně, že se z ní stává tím, jaký ovládají lidi, samotný takovej, mm-hmm, organismus.
2: Entita,
1: taková entita. A když jako ty ekonomové o ní mluví, tak já často tam tohle cítím, že
2: jo,
1: to je
2: jo,
1: jako že
2: když to žije svým životem.
1: No, že jako něco, nemůžeš na ní být moc hrdý prostě, a předpokládáme
2: že
1: doufáme,
2: tímhle
1: že nám
2: tím...
1: taková ekonomika, že nám paní
2: ekonomiko.
3: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

Právě nám hraje A$AP Rocky s trackem Stolia Flow a je přesně 17:30 v neděli odpoledne večer a ten odpolední on air se blíží do svého pomalého konce. Už za půl hodiny mě, Vojtu Záhoru ve vysílání Rádia Wave, nahradí Dominik Čejka, Klára Štingl a Petr Wagner s nejnovějším vydání našeho spirituálního magazínu Hergot, který bude tentokrát u tetování. Do té doby máme však ještě 30 minut a před námi v playlistu třeba Marina s písničkou Man's World, taky Dua Selecha, Bon Iver a za chvíli i Charlie XCX, Brněnské prázdniny nebo Genesis Ovozu. Je toho opravdu hodně, tak doufám, že si tu následující půl hodinku se mnou ještě užijete.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Brett Summer za mrtvé vyhlásila zpěvačka Charlie XCX už loni na festivalu Primavera v Barceloně, tuším. Každopádně Charlie XCX neodpočívá a od té doby vydala spoustu nové muziky. Vy si můžete pamatovat třeba soundtrack, výborný soundtrack k filmu Bouřlivé výšiny. Upřímně za mě ten soundtrack byl mnohem lepší než ten film samotný, ale o tom se nyní bavit nebudeme. Charlie XCX si taky zahrála v Mockumentu The Moment či v jiném filmu Euripika. Dále teď připravuje novou desku, další album s názvem Music Fashion Film. No, má to hodně, není divu, že taky v rozhovorech povídá o problémech s duševním zdravím. První dva singly z připravované novinky nebyly popravdě až taková pecka, no ale ten třetí track s názvem Wink Wink je za nás, za Radio Wave a naší hudební redakci zatím asi ten nejsilnější, protože přináší takový podmanivý refrém a poctivé basy, které my u téhleté popové vizionářky máme velmi rádi. Na skladbě Charlie XCX taky dokazuje, že stále přetrvává její výborný sarkastický humor či taková sebereflexní hra. Ten single má za tématiku to, že se nás Charlie XCX snaží přesvědčit, že už není ta zlobivá Brett Summer holka, ale zároveň tak wink wink pomrkává a zatímco v podpacích a v bahně věší prádlo na dvorku, tak k tomu hraje písnička Wink Wink. To je také skoro náhod hudební novinka tohoto týdne a vy si ji teď užijete.

Máme 17 hodin 48 minut, začíná nám hrát slovenská kapela Pudding paní Elvisovej a jejich track Paradox výmyslou a zároveň také končí nedělní odpolední on air s Vojtou Záhorou. Já doufám, že jste si uplynulé 4 hodiny nebo aspoň nějaký výsek z nich v mé společnosti užili a na co se můžete těšit dál, tak to je od 18 pořad Hergot, ve kterém se tentokrát budeme bavit o tetování pouze v takové krátké kapitole, nebo spíš ne krátké, ale v jedné kapitole, a to teda tetování v křesťanské víře. Od 19 hodin potom uslyšíte Čelisti, Aleše Stuchlého a Vítka Šmarce, tentokrát se ctěným hostem, uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, Karlem Ochem. Jestli s Karlem Ochem přišla i jeho ochranka, jestli vůbec dorazil a nebo na poslední chvíli ochořel, a jestli budete o něco ochuzeni, tak to se dozvíte, když budete poslouchat Čelisti dnes od 19. A ve 20 hodin vás potom ve vysílání Rádia Wave pozdraví Krištof Šimek a jeho skutečně významný host, český nejúspěšnější moderátor a také nová posila Českého rozhlasu Radiožurnálu Libor Bouček, kde moderuje nově pořad host Radiožurnálu. To od 20. Já doufám, že váš zbytek neděle a zbytek dnešního svátku Cyrila a Metodě bude příjemný a že si dnes odpočinete a že si ráno můžete přispat. Mějte se hezky, čaudy.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Rádiu Wave.
4: Hezký letní podvečer. Vítáme vás u poslechu Hergotu na Rádiu Wave. Pořadu o různých projevech lidské duchovnosti. Dneska ve složení Dominik Čejka,
5: Klára Štingl
6: a Petr Wagner. To, čím se budeme zabývat dneska, provází lidstvo snad už od jeho počátku až do dneška. Je to lidská potřeba trvale zdobit svá těla tetováním. K tématu jsme si pozvali autory knihy Víra vrytá pod kůži, Zuzanu Faktorovou Frantovou a Martina Drlíčka.
5: Budeme se bavit hlavně o tetování ve světě prvních křesťanů a dozvíme se, jestli bylo tehdy křesťanům zapovězeno, nebo jestli bylo součástí jejich prožívání víry. A předtím ještě máme jedinečnou příležitost se dozvědět tady od mých kolegů moderátorů, jaký mají vztah k tetování oni.
6: Tak Dominiku, začni.
4: Mně se líbí, žádné tetování však nemám.
5: Přemýšlel jsi někdy o nějakým?
4: Přemýšlel, ale vlastně jsem si říkal, safra, co by to mohlo být, co by se mnou mohlo zůstat tak dlouho, tedy až do smrti. Nějaká myšlenka, nějaký motiv, nějaký symbol, něco, k čemu pravděpodobně nezměním vztah celý život.
5: A nepřišel jsi na nic?
4: Ne.
6: No měl bys vytetovat...
4: Třeba láska, něco takového.
6: Láska, to je dobrý, ale měl bys už dávno vytetovat Hergot. Protože to, no, to s tebou zůstane.
5: Na do smrti.
4: No, já nevím, no.
6: Nevíš, jo?
4: Já si myslím, že to smrdí časností.
6: Tak já nevím, to je možná malá víra jenom, Dominiku. I když Hergot by třeba nebyl, tak v tobě a s tebou by mohl zůstávat ten pořad, i kdyby byl už dávno ukončen.
4: Ale to Petře, ty jsi pomalovaný.
6: Já
5: máš na sobě Hergot?
6: Nemám na sobě Hergot, ale mám třeba tetování, které má vlastně návaznost na Hergot, protože je to náboženské tetování a zároveň vzniklo při mém druhém pořadu, při natáčení pořadu Špína, takže já tady vlastně ten jako rozhlas, tu rozhlasovou práci mám jako
5: no
6: i na těle
5: otisknutou. Prozrať nám to.
6: Tak mám různé věci, tohleto konkrétně je tetování, které jsem vlastně šlohl Honzovi Škrobovi, to byl jeho nápad původně a já jsem se ho...
4: Čili jenom... kolegovi, který kdysi Hergot
6: snad ano, udělal. Možná si pamatujete, ve starších dílech Honza vystupuje a Honza si chtěl vytetovat takový podpis Johanna Sebastiana Bacha, kterým podepisoval svoje všechna díla, což nebylo jeho jméno, že jako by byl takový jako hrdopíšek a podepsal by se Bach, ale napsal tam jenom SDG, Soli Deo Gloria, jenom Bohu sláva. Což mě se líbilo, ale přišel na to Honza. Já jsem se ho zeptal, jestli mu nevadí, že si to nechám vytetovat a on řekl, že klidně. A pak se divil, že jsem ho vzal do slova.
5: A on si to už pak teda nenechal?
6: No, nechtěl, aby jsme měli stejný tetování, no. Takže jsem to vyfoukl.
4: Ale ty těch tetování máš víc. Já se zeptám obráceně, máš nějaké tetování?

0: Plánuju, samozřejmě. Budou ještě další. Chci jít do hrobu pořádně modrej.
1: A případně ještě trochu červený. Jedna doplňující otázka, záleží ti na tom výsledku, na tom obrázku, a nebo tě třeba trošku i duchovně rajcuje ten proces, který není prost i nějaké bolesti?
0: Ten proces je taky určitě zajímavá věc na tom celém, ale ten výsledek, to je pro mě asi přece jenom důležitější. Neužívám si nějak zvlášť bolest, ale tohle je zrovna typ bolesti, který je mi vlastně příjemný a nevadí mi to. Jiný typy bolesti, jako třeba chodit k zubaři, že bych jako obliboval, to teda opravdu dvakrát ne, a na různá jiná lékařská vyšetření taky nerad chodím, ale tohle to zrovna, tohle jako jo.
1: Já tady už trošku narážím na to, na co se budeme dneska ptát, ale to samozřejmě až po písničce, kterou bude, Petře.
0: Já jsem vybral samozřejmě track, který musí být z oblasti hip-hopu, aspoň na začátek. Je to Wiz Khalifa a jeho píseň Ink My Whole Body, takže on by si asi přál, aby byl taky celý modrý, stejně jako já. A za chvilku už přijdou naši dnešní hosté.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave. Yeah. What up, Taylor Gang? Star Power. Star Year. You know what it is.

0: V rámci Hergotu na rádiu Wave to byl Wiz Khalifa a jeho píseň Ink My Whole Body a my už tady v tuto chvíli máme oba naše dnešní hosty, Zuzanu Faktorovou-Frantovou a Martina Drlíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme trošku osobní otázkou. Jaký máte vy osobně vztah k tetování a zdobí i některá vaše těla? My to teda třeba tady vidíme ve studiu, ale naši posluchači nemají šanci to zjistit, dokud nepřiznáte barvu doslova.
1: Tak začni.
2: Tak jo. Tak já mám velice pozitivní vztah k tetování ve svém životě. Vždycky jsem ho chtěl už odmala a ve chvíli, kdy jsem si počkal na správnou příležitost, tak přišlo a pokračuju vlastně ve zdobení svého těla a baví mě to, líbí se mi to a je to nějaký projev, který mi blízký, takže pozitivní vztah.
1: Já možná pro posluchače ještě řeknu, že vy kromě tetování máte i v uších kroužky, v nose piercingy, takže se neomezujete jenom na obrázkové projevy, ale různé formy zdobení těla.
2: Ano, je to kompletní přístup.
0: A ta příležitost vhodná, to bylo teda s úderem 18. roku, že už do toho doma nikdo nemohl mluvit, anebo to bylo ještě dřív?
2: Bylo to před ještě, ale už jsem nemohl vydržet, tak musel chvíli před, pár měsíců.
0: A vy, Zuzano?
3: Můj vztah k tetování je takový, že jsem se o něj vlastně nezajímala až do té doby, než jsem potkala Martina a přečetla si jeho práci a než jsme se domluvili na tom psát knihu o tetování, protože mě jako tetování samo o sobě nezajímalo, ale zase na druhou stranu mě i vědecky zajímá to období, o kterém Martin psal, tedy to období těch prvních křesťanů, řekněme první až sedmé století a ta doba, kdy se ta společnost nějak jako zásadně proměňuje a to tetování do toho vlastně byla nějaká další jako kostička do té mozaiky, takže mě to zajímá spíše vědecky a tak.
4: Otázka na Martina. Mají ty vaše tetování i nějaký náboženský význam?
2: Náboženský význam úplně ne. Myslím si, že mít tetování s náboženským významem je dost jakoby osobní záležitost a já si ty motivy vybírám spíš jako vizuálně, spíš co se mi líbí jako v rámci toho vizuálu, co mi třeba jako oslovuje, takže nemám žádné náboženské tetování.
0: A co teda na sobě máte, aby jsme to mohli přiblížit, když jsme teda hod prostě především zvukový pořad, tak budeme muset to nějak trošku popsat.
2: Jsou to takové jako klasické motivy, mně se líbí, když to je něco úplně obyčejného, co má dalších jako 100 000 lidí na sobě, takže mořské pany, ptáčci, jako zvířata, když bych
0: Kotvy, kříže,
2: přesně, tady tyhle, dalo by se říct, až tuctový motivy, tak to je to, co se mi líbí vlastně.
1: Tak možná už přejdem k tématu té vaší knížky. Jak už jste zmínila, tak se zabýváte hlavně tím obdobím asi tak těch prvních 700 let našeho letopočtu, ale v úvodu vlastně zmiňujete to, že už od počátku lidstva by se skoro dalo říct, tak se lidé nějakým způsobem takto zdobí. A často právě ta tetování měla nějaký rituální, náboženský nebo duchovní význam. Tak mohli byste nám dát nějaký třeba pro vás zajímavý příklad z té předkřesťanské ještě společnosti?
3: Tak asi nejstarším tetovaným člověkem nám známým, to je důležité říci, je ten slavný Ötzi, který vlastně byl nalezen v Tyrolských Alpách. Byla to mumie, která na svém těle měla 61 vytetovaných značek. Takže jsme v nějakém čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem a můžeme předpokládat, že on nebyl první, že určitě před ním byli další lidé. A i před naším stoletím určitě se lidé nechávali tetovat, ale když už se posuneme blíže do té římské doby, řekněme, tak v té době víme, že byli tetovaní otroci a vězni nebo nějak odsouzení lidé. Takže to je něco, co určitě nesouvisí nějak s křesťanstvím a přesto lidé byli tetovaní z různých důvodů, tak jako to bylo i později právě v tom křesťanství.
2: A jenom kdybych k tomu ještě doplnil k těm důvodům, tak u toho Ötziho přímo vyšly studie ve spolupráci s vědci z Japonska, které vlastně prokázaly, že ty jeho tetování měly čistě léčebný význam. Že přímo ty místa, na kterých je tetovaný, jsou akupunkturními body, které souvisí se jeho zdravotními problémy, na které se právě přišlo díky analýze té mumie.
4: Je to tedy tak, že ten doklad tetování souvisí nebo musí být doložen nebo je doložen pouze nějakou mumifikovanou kůží a jiné zdroje nebo nějaké doklady neexistují?
3: Tak to určitě není, protože jinak bychom nemohli napsat tu knihu, ani protože těch mumií, které mají na sobě křesťanské tetování, teď tady mluvím přímo o tom křesťanském tetování, tak jsou jenom dvě doposud nalezené. Jsou ze 7. století, byly nalezené v Súdánu a nesou na sobě zase ochranné tetování. Jedna má na sobě monogram Archanděla Michaela, druhá má Christogram a evidentně to sloužilo pro nějakou jako osobní zbožnost a osobní ochranu těch lidí. A to jsou tedy jediné ty dva příklady, které skutečně máme, ty materiální, ale ty ostatní můžeme nalézt v písemných pramenech, kde se často zmiňují různé značky. Často si nemůžeme být jistí, jestli se jedná o tetování, skarifikaci nebo branding, ale to, že to je nějaké jako tělesná značka, která je trvalá, tak z těch písemných pramenů dokážeme odvodit v mnoha případech.
0: Já možná ještě se zdržím v té historii až prehistorii, když to teda jsme schopni ještě rozmotat až k Ecimu, který měl evidentně teda ta takzvaná zdravotní tetování, nebo jak to říct, nějak související se zdravotními problémy, tak víme, od jaké doby můžeme skoro s určitostí říct, že je to tetování, které je nějak nábožensky motivované, je to třeba ta altajská princezna slavná, anebo kdo už měl něco, co nějak souviselo s náboženstvím?
2: No, tak zrovna třeba u té altajské princezny, tam se to těžko určuje. A jenom abych to uvedl na pravou míru, tam těch mumií je víc, v té oblasti teda toho Paziriku v té Sibiři, to je přibližně 5. století před naším letopočtem. Je to vlastně národ skytů a pro ně byly hodně důležitá zvířata. Právě měla i náboženský význam pro ně. A často ty tetování mají vlastně zobrazovat zvířata. Takže do jisté míry by se dalo říct, že to může mít i nějaké náboženské významy, ale úplně je těžké to vlastně jakoby oddělit, když nevíme, jak vlastně to náboženství konkrétně vypadalo. Ale na jedné té mumii, což je třeba zajímavé právě tady z téhle oblasti, můžeme najít jak tady tyhle vlastně dekorativní tetování zvířat, tak vedle nich na zádech můžeme najít i tady tyto tetování, která jsou zdravotní.
1: Uh-huh. Ono je asi možné, že to vlastně bylo propojené, ano, to náboženství, ano, zároveň s tím léčitelstvím, že to byl nějaký komplexní jako systém.
2: Přesně tak.
4: Už bylo zmíněno, že ta vaše kniha se zaměřuje na tetování křesťanů v prvních 700 letech. Proč zrovna toto období? Proč je takto vymezeno?
3: To je dobrá otázka. Není na ní úplně jednoduchá odpověď, protože stejně tak by to mohlo být 2. až 9. nebo prostě nějak jinak. Ale nás právě zajímá tady to 1. až 7. století, protože to je nové náboženství, které 1. 4. století je první 3 století je nelegální, takže tam ty křesťanské značky, to tetování nebo nějaké značky na těle hrály velkou roli určitě. A potom je to období, kdy ta společnost, hlavně tedy v oblasti té Římské říše, té středozemní oblasti, se opravdu jako zásadně proměňuje. Stává se křesťanskou, z pohanské na křesťanskou. Je to takové jako revoluční období v dějinách lidstva, bych řekla. A řekla bych, že právě od toho 4. do toho 7. století se ta Římská říše vlastně stává křesťanskou. A proto nás to zajímalo. A kdybychom šli potom dál do 8., 9., 10., což mimochodem Martin také studoval, tak už by se tam zase začaly objevovat jiné fenomény, bylo by to příliš rozsáhlé a už bychom nevěděli, jak to uchopit. Takže my jsme to spíše směřovali na to období, kterému se říká pozdně antické nebo raně středověké.
1: A je to možná i proto, jak jste zmínili, že obě ty mumie, které teda z tohoto období máme, jsou ze 7. století, tak jste tam potřebovali dostat to 7., abyste je mohli použít?
3: Ano, přesně tak. To byla taková hezká tečka, že, která vlastně dokumentuje to, co jsme předtím se snažili dokázat jenom na základě písemných pramenů, tak v tom 7. století je to opravdu dokázáno tím, že se nalezly tetované mumie, evidentně křesťanského vyznání.
0: No, teď se dostaneme k bodu, který musel přijít, ale samozřejmě je omílaný už tolikrát, že je to možná trošku nuda, ale mnoho konzervativněji laděných křesťanů i dneska dost výrazně tetování odmítá, dokonce ho považuje za hřích, tak z čeho tohle přesvědčení vychází? Já si teda myslím, že teda spíš trošku z neznalosti, ale třeba jsou proto ještě jiné teorie.
3: Těch důvodů je samozřejmě hodně, proč to tak je. A myslím, že to je vlastně hlavní myšlenka té knihy, protože já, jak jsem říkala, jsem se o tetování nezajímala 35 let a vlastně stačil mi nějaký názor někoho z katolických kruhů, kdo řekl, že křesťané se nesmí tetovat a já jsem si s tím vystačila, nějak jsem o tom víc už nepřemýšlela, ale ve chvíli, kdy jsem jednak četla Martinovu bakalářskou práci, kterou napsal na téma tetování a zároveň jsem začala hledat na internetu ty názory, které na to mají lidé, ať už jakýkoliv, je to jedno, z jakého prostředí pochází, tak se opravdu stalo, že jsme našli 10 prvních odkazů, prvních 5 bylo striktně odmítavých, dalších 5 bylo souhlasných, které se opíraly o nějaké studie vědecké a tak dále. A tam, kde byly diskuze, tak většinou se nějak vyjadřovali ti odpůrci toho názoru. Takže jako minimálně jsem zjistila, že je to nějaké kontroverzní téma. Že nevíme, jak to je, ale že se něco děje, že v tom lidé nemají úplně jasno. Takže to vlastně byla taková ta naše otázka v úvodu knihy. Proč to tak je? Kdy se vlastně, jestliže my se snažíme ukázat, že v křesťanství tetování bylo nějakou nedílnou součástí té společnosti, tak kdy se to změnilo a proč?
2: Taky bych tomu možná doplnil, že když se člověk začne do té knihy, tak na mnoha místech zjistí, že to tetování se používalo jako nástroj. Jako nástroj k tomu, aby ta křesťanská komunita třeba na tom daném místě přežila, aby vlastně získala nějakou stabilitu. A ve chvíli, kdy vlastně tohodle bylo dosaženo, tak už to tetování někdy ztrácelo vlastně pro ně význam a vlastně už se tam třeba i v té době objevovaly nějaké náznaky právě s tím nesouhlasem, ale byly to třeba konstatování toho, že se to děje, že je to vlastně normální, ale nějaké kruhy s tím nesouhlasí.
0: Ona se proto dost často používá biblická argumentace pro ten odpor z křesťanských pozic, ale ta biblická argumentace, aspoň jak já jsem ji doposud slyšel, se opírá jenom o starý zákon. Je to tak, anebo najdeme ještě něco i v novém zákoně, co by teda mohlo teoreticky být pro křesťanské konzervativní kruhy relevantnější?
3: Je pravda, že když jsme hledali na tom internetu, tak se často ti odpůrci tetování odkazovali na knihu Leviticus, kde Bůh nařizuje, nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. A to je tedy český překlad Bible, ekumenický překlad, který používá to slovo tetování, ale tento citát je problematický jednak v tom ohledu toho překladu, protože to tetování, to slovo tetování je v latině označeno jako stigma, stigmata. To znamená, že to je nějaké označení, nemůžeme si být jistí, že tetování. A ještě problematičtější je to, protože tady ta kniha Leviticus zmiňuje vyloženě, nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého, což naráží na rituály, které se v té době děly. Když někdo zemřel, holili si hlavy, dělali si smuteční zářezy takzvané. Takže vlastně je to možná skutečně cíleno na nějakou konkrétní situaci a to bylo zakázáno. Ale kdybychom se podívali na mnoho jiných míst Bibli, tak bychom zjistili, že tam jsou zmínky o těch různých znameních, které na tělech, trvalých znameních, které tam už nejsou v tom negativním slova smyslu.
2: Naopak bych řekl, že tento citát, který se používá jako zákaz tetování, stojí vlastně vedle dalších odhadem minimálně 15 dalších citátů, které jsou naopak pro. Které jsou přímo, jsou tam třeba zmínky o tom, že během apokalypsy je anděl, který určuje věřící a pečetidlem jim dělá značky na čelo, aby odlišil věřící od bezvěrců, kteří ujdou té zkáze. A takových míst je tam jako spousta se zajímavými vlastně nějakými detaily. Kdybych uvedl třeba jeden, tak je tam přímo, teď si přesně nevybavuju tu knihu, ve které to je, myslím, že to je přímo Genesis, kde vlastně Bůh nařizuje lidem, aby si jeho slova přivázali na ruku a na čelo mezi oči. A pro Židy, pro jejich interpretaci se tohle vlastně předělalo do takové formy modlitevních pásků, kterým se říká tefilin. A je to vlastně krabička s koženým řemínkem, která se přiváže na ruku a přiváže se na čelo. A Židé se s tímhle modlí, ale to křesťanství úplně nepřijalo a potřebovalo to vlastně transformovat do nějaké jiné podoby. A jedna z těch jako možných variant, která je tady potom nějakým způsobem dokázaná i těmi písemnými prameny, je, že to mohlo být i formou tady tohoto, vlastně toho tetování nebo nějaké vypálené značky.
3: Já jenom bych ještě doplnila kolegu, aby jsme byli úplně fair, pokud jde o ty písemné prameny, tak já už jsem to trošku zmínila, že tam je opravdu velký problém s tou terminologií, že vlastně to slovo tetování se neobjevuje nikde, jednoduše proto, že v prvních 700 letech ani později vlastně to nebylo, to slovo nebylo používané pro to, čemu dnes říkáme tetování, vůbec neexistovalo. Takže my se právě v Bibli, o které teď Martin mluvil, setkáváme často s většinou, se tam setkáváme s termíny jako signum, znamení, stigmata, nějaké označování, ale vlastně tetování jako takové je slovo, které vlastně pochází až z 18. století od Jamesa Cooka, když byl na Tahiti.
4: A to jsem se právě chtěl doptat, do jaké míry je vlastně ta vaše interpretace, že by mohlo jít o něco, čemu dneska říkáme tetování, vlastně přiléhavá, jestli existují ještě nějaké, řekněme, mimo biblické, třeba textové jiné doklady, které by nasvěcovaly, že to, o čem se v té Bibli mluví jako o znamení, že by skutečně tedy mohlo být to tetování.
2: Tak v rámci té Bible tam si toho nemůžeme být tak úplně jistý, že to je tetování, že tam to nikde není tak specificky, tak jako explicitně vyjádřeno. Mohli bychom se tam odkázat na jeden vlastně z apokryfních textů, který vypráví vlastně příběh o císaři, který se rozhodl navštívit židovský chrám, tomu bylo zakázáno, a tak se rozhodl, že označí nějaký počet těch Židů jako otroků a je tam přímo napsáno, že jim nechal na čela vypálit znak břečťanového listu jako znaku Dionýza. Takže v některých textech se můžeme spíš opírat o ten kontext, v jakým je třeba to slovo použito, ale přímo u těch biblických textů je to těžké vlastně zjistit. I vzhledem k tomu, že to je napsáno v takových jako náznacích, nebo třeba to znamení dělají andělé, nebo tyto bytosti, takže to není.
3: A kromě biblických textů to jsou dál zajímavé prameny, které jsou většinou nařízení císařů, kteří něco zakazují, a když někdo něco zakazuje, tak je to dobrý pramen, protože to znamená, že se to opravdu dělo a že se to dělo hodně, když bylo potřeba to zakázat v nějakém ediktu. Udělal to tak například slavný císař Konstantin, Theodosius a další. A dále potom takový cenným pramenem byly například soudní záznamy, což byly reporty o těch, kteří byli odsouzeni do většinou kamenolomu nebo do dolů. A jsou tam skutečně jména, víme, že byly křesťanského vyznání a víme, že pravděpodobně na čelech nesli značku toho odsouzeného. Takže těch druhů písemných pramenů je určitě víc než jenom ta Bible. Nebo ještě kázání otců například.
1: Mě ještě k tomu tématu odporu k tetování v té vaší knižce zaujalo, že vlastně zmiňujete jako zásadní období kolonialismu vlastně pro Evropu a pro křesťany v Evropě, že vlastně z toho i možná pramení ten odpor dnešních konzervativnějších křesťanů k tetování. Si byste to mohli nějak přiblížit?
3: Určitě si myslíme, že to je jedna z mnoha věcí, které k tomu nějak přispěly, ne jediná, ale určitě důležitá, protože v těchto temných dobách evropských dějin, kdy Evropané kolonizovali hlavně Ameriku nebo nějaké neosídlené oblasti, tak víme, že dováželi otroky do Evropy, ukazovali je lidem, byly to opravdu taková představení, kdy ukazovali ty divochy nekulturní a vlastně těm Evropanům nějak potvrzovali, že oni jsou něco víc a tím pádem ospravedlňovali i ty své expanze do těchto zemí. A vlastně ukazovalo se, že ten, kdo je tetovaný, tak je něco méně než ten křesťan, který žije v té Evropě. Takže je to určitě jedna z mnoha věcí. A další věc je určitě, že vždy to tetování bylo spojeno s nějakým vlastně trestem. Víme, že trestní tetování v Rusku bylo zakázáno až v 19. století, ale vlastně dlouho ještě potom pokračovalo. Takže to, že je to nějak spojeno s trestem a s něčím, co je míň, tak si myslím, že je opravdu jako hluboce zakořeněno v té evropské společnosti. I když se někdo třeba neodkazuje na knihu Leviticus nebo na něco, tak stejně ten pocit toho, že to patří do nějaké jako nižší společnosti, si myslím, že vlastně může v leckom být i dnes.
2: Abych to doplnil k tomu kolonialismu, tak si myslím, že i ta situace v Evropě, kde vlastně během 19. století hodně vzrůstá popularita tetování ve vězení, i u vlastně nižší střední třídy, tak podpořila to, že se k němu stavíme vlastně, nebo se stavěla ta společnost v té době odmítavě, že vlastně srovnávala na jedné straně ty divochy se současnými kriminálníky a oboje vlastně potřebovala nějakým způsobem uklidit spíš někam dolů.
0: No a jak to tedy brali ti první křesťané nebo do toho 7. století? Bylo to teda tak, že to tetování byla vynucená věc kvůli tomu, aby je někdo označoval, nebo to bylo součástí třeba nějaké třeba pouti, což si myslím, že se udrželo doteď, tahle tradice v Jeruzalémě je a myslím, že i ti kopští tetovači, kopští křesťané v Jeruzalémě pořád drží, tvrdí, že už jsou tam 2000 let minimálně. Jaké všechny ty kontexty jsou a jak to jde vůbec vlastně zjistit, když to nejstarší, co máme, je teda ze 7. století a i těch literárních památek je pomálu.
3: Vy jste hodně věcí popsal teďka, takže těch...
0: Takže jsem vám to sebral, to se omlouvám.
3: Ale těch způsobů, nebo těch důvodů, proč se lidé nechávali tetovat, křesťané nechávali tetovat, je určitě víc a jsou hrozně zajímavé všechny. Když jste končil tu vaši otázku, tak jste se ptal, jak to víme, tady, tak jsou to pořád ty písemné prameny. Vlastně nic jiného do těch mumií v 7. století materiálního skutečně nemáme. Takže vycházíme z písemných pramenů, z kontextu té doby. Ti první křesťané se určitě nechávali tetovat z mnoha důvodů. Jedním z nich byl ten, že jim to nějak zajišťovalo možná nějaký pocit, že jsou v rámci nějaké skupiny určitě. Rozhodně v dobách pronásledování křesťanů v těch prvních 3 staletích našeho letopočtu víme, že byli křesťané, kteří byli tetovaní, ale kteří byli tetovaní, protože byli vlastně odsouzeni za to, že byli křesťané. To znamená, že byli odsouzeni na nějakou těžkou práci do kamenolomu, do dolů a nesli si to tetování, protože takhle se ti trestanci označovali. Byla to taková vlastně vlastnická značka, by se dalo říci těch, kteří je tam odsoudili. A potom, když byli třeba propuštěni, tak se vraceli do těch svých křesťanských komunit. A i když to bylo něco, co bylo spojeno s nějakým trestem, tak ale stávají se takové jako celebrity. A vlastně to najednou ta značka byla, znamenala to, že jsou to lidé, kteří trpěli za toho Krista a možná to mohli ti lidé potom napodobovat a ukazovali tím vlastně tu příslušnost k nějaké té skupině. Což mimochodem ještě bych doplnila, je vlastně hrozně zajímavá věc, která trvá až dodnes. Hezký příklad je Bosna a Hercegovina, kde dodnes přetrvává tetování, křesťanské krásné tetování a tam vlastně od osmanské nadvlády, která skončila vlastně až v 19. století, tak víme, že se tetovali lidé, kteří, nebo děti, o kterých se vědělo, mladí chlapci, o kterých se vědělo, že budou odvedeni do Istanbulu, že tam budou vychováváni jako vojáci, že budou nuceni konvertovat k islámu a aby je to ochránilo a zároveň, aby věděli, odkud přichází, kam patří, tak měli to tetování. A stejně tak i ženy, u kterých se věřilo, že když budou mít to křesťanské tetování, tak předejdou například znásilnění od Turku a tak dále. Takže vlastně to je něco, co není platné pro první 3 staletí, ale vlastně udrželo se to ještě relativně donedávna.
2: Myslím si, že to je taky jedna z těch myšlenek té knihy, že vlastně to tetování během toho času, během těch staletí vlastně nestrácí ty důvody a ty významy, proč je lidi dělají. A že vlastně do jisté míry nejsme odděleni nebo nějak separováni i od těch takzvaných divochů a nekulturních národů, které to vlastně dělají v rámci nějaké ochranné funkce, léčebné funkce, tak ty písemné záznamy nám ukazují, že to stejné dělají křesťané, jenom prostě jiným způsobem. Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave.

0: To byla 60-ková kapela The Who a jejich písnička Tattoo, která skvěle zapadá do našeho dnešního tématu, kterým je tetování. Konkrétně knížka Víra vrytá pod kůži, kterou napsali naši dnešní hosté Zuzana Faktorová-Frantová a Martin Drlíček. Lze z těch textů i vyčíst, jak konkrétně ta tetování vypadala, jaké to byly motivy?
1: Určitě. Je to tam ve většině textů, je to přímo napsané, nebo jsou takové texty, kde je to přímo napsané. Nejčastěji to teda byla podoba kříže, ať už rovnorameného nebo latinského, ale jednalo se nejčastěji o kříž. Potom samozřejmě máme ty dvě mumie, kde se nejedná o kříž, tam na té jedné je to monogram archanděla Michaela, o kterém víme, že měl právě ochranou funkci proti zlu. Na druhé mumie je to christogram, doplněný o alfu a omegu, jako symbol Krista. A potom tam máme i další záznamy, například na jednom manichejském mnichovi ze 4. století, kde je přímo v tom textu popsáno, že má na stehně vytetováno učedník nebo následovník Ježíše Krista jako nápis. Takže mohlo se jednat takhle o obrázky, o nápisy nebo o takové vlastně jako složené symboly, které měly vlastně nějaký konkrétní význam. Například víme, že se takhle existovaly christogramy, mariogramy nebo tyto jako monogramy archanděla Michaela a jejich celá řada.
0: Takže pokud to byl obrázek, tak to byl ten geometrický tvar kříže.
1: Nevíme o tom, že by to byl například obrázek beránka nebo portrét Krista nebo tyto motivy. Mm-hmm. Máme jeden záznam z 12. století od mystika Heinricha Sousa, který si sám do své hrudi vyryl IHS jako monogram Krista. A přímo k němu teda vyšel i jeho vlastní životopis, kde je přímo popsáno, proč on to udělal a jaká zatím byla ta motivace. Takže tam se přímo jako už můžeme dostat k tomu, jak to vypadalo, proč to lidi dělali a je to přímo, jsou to přímo slova toho člověka.
2: Je ještě nějaký význam, který od vás nepadl, která ta tetování pro lidi, kteří je mě na sobě nesla? To znamená, zmínili jsme už asi nějakou příslušnost ke skupině, možná nějakou ochranou funkci. Jsou ještě nějaké další důvody, samozřejmě ta vězeňská nebo ta trestní tetování. Ještě nějaké další významy, které jsme třeba nezmínili?
3: Tak teď možná navážu na Martina, právě ta bolest, která vlastně provází výrobu toho tetování, tak mohla být někdy ještě důležitější než ten výsledek. A Martin mluvil o mladším příkladu, ale z toho 6. století máme například svatou Radegundu, což byla zakladatelka ženského kláštera svatého kříže v Poitiers. A to byla světice, která, taková mystička, její život byl poměrně podrobně popsán, včetně jejich různých asketických skutků. A ta skutečně tam popisuje, nebo ona ne, ten historik, který nějak jako sbírá ty její zážitky a hovoří o tom, že si přiložila rozpálenou desku na hruď ve tvaru kříže, takže něco jako cejchovací železo si to můžeme představit. A ona vlastně nemluví o tom, že by chtěla, aby tam byl kříž, ale o tom, že co se jí dělo v tu chvíli, kdy vlastně jí doslova jako hořelo to maso, tam píše, že chtěla utišit ten svůj vnitřní oheň vlastně tím, že zapálila nebo spálila to své tělo. Takže ta bolest je určitě něco, co je strašně důležité. A opět zase bych to převedla do současnosti, nebylo to jenom v minulosti, ale i dnes jsou tetovací salony a lidé, kteří vlastně opravdu jako chtějí, aby zažili ten proces toho tetování, té bolesti, což je možná zase víc téma na Martina než na mě.
2: Jo, vy tam přímo zmiňujete, myslím, tu skupinu Brutal Black Project, tak tam to zmiňujete v tomhle kontextu, ale jinak o té skupině nic nevím, tak jestli byste nám to třeba přiblížil.
1: To je skupina dvou tatérů z Itálie, kteří si vytvořili tenhle projekt na základě toho, že vlastně chtějí tohle dopřát lidem a oba jsou vyznavači taky bolesti a vlastně to můžeme potom vidět i na různých takových těch konvencích, takových těch tetovacích soutěžích, kde vlastně se dělá i třeba takové to zavěšování na háky a různé vlastně jako další způsoby, které jejich součástí je nějaký tělesný zážitek, často spojený s bolestí nebo s nějakým jakoby extrémně jiným pocitem, než jaký můžeme zažít vlastně v běžném životě, který nás může převést na jako jiný způsob vnímání, řekněme, nebo nám dopřát nějaký hluboký zážitek.
2: A u nich to teda nemá mystický nějaký jako náboženský přesah?
1: Ne, u nich to myslím nemá žádný mystický přesah.
3: Ale určitě, když bychom šli trošku dál do středověku, tak tam bychom našli velká jako hnutí, že to nebyly jako jedinci, ale byly to opravdu hnutí například flagelantů, kteří prostě se sebe poškozovali nebo chtěli cítit bolest, aby se stotožnili s Kristem. To je určitě jako důvod, proč chtít nějakou bolest v té době.
1: To je například ten Heinrich Suse, který vlastně je mystikem ve 12. století a tam stojíme na takovém pomezí toho, kdy se to vlastně z těch obrázků, z těch jako viditelných značek přesouvá spíš na tu úroveň té bolesti, spíš na tu úroveň toho bičování, těch stigmat a vlastně nějakého třeba nepohodlí, třeba spaní na zemi, extrémního vyčerpání a tak podobně.
4: Mě by ještě zajímalo, jestli jde říct, jak se třeba ty motivy tetování mění nebo liší podle toho, odkud to tetování pochází geograficky. Když jsme mluvili o tomhle případu třeba ze západní Evropy, tak co najdeme ještě jako jiného třeba na tom křesťanském východě? A jestli tady třeba, kdyby někdo ukázal nějakou značku, jestli byste byli schopni tak zhruba říct, odkud asi vítr fouká?
3: Myslím, že nebyly. Že my jsme rádi, že existují vůbec nějaké prameny a hodně z těch pramenů, které v té knize citujeme, vlastně pochází spíše z té východní části, konkrétně kde popisujeme spory mezi Nikajci a Ariány, tak pokud vím, tak ty písemné prameny většinově právě pochází z té východní části Římské říše. Ale takhle konkrétně se obávám, že to nejde, že opravdu je to spíše taková detektivní práce, kdy hledáme, že to vůbec jako existovalo. Často si nejsme, jak jsem říkala, jistí ani, že se jedná o tetování. Často neznáme podobu té značky, jenom víme z kontextu toho písemného pramene, že to tam prostě nějak bylo. A tohle by bylo hezké určitě do budoucna studovat dál a umět potom odpovědět na tu vaši otázku. Ale obávám se, že v současné době to nejsme jenom my, kdo na to neumí odpovědět, ale že je to opravdu něco, co se nedá říct.
1: Myslím, že by se to dalo říct, ale až mnoho století později, kdy vlastně máme už těch pramenů mnohem víc a je to vlastně i to, co jste říkal o těch poutních tetováních, tak tam by se to dalo už nějakým způsobem odlišovat.
2: Mě ještě zaujalo, jak jsme mluvili o tom, že vlastně není úplně jisté, jestli to, co se v těch písemných pramenech popisuje, je skutečně tetování. Vy jste zmínila z začátku ty varianty tetování, skarifikace, branding. Mohli byste nám nějak jako rozlišit, čím se teda tohle to liší, nebo chápu, že skarifikace je teda asi nějaké způsobování jizev, ale co vlastně všechno se zatím může skrývat, kromě toho tetování, tak jak si ho představíme dneska?
1: No, za klasickým tetováním, které teda asi všichni známe, tak to je vlastně nějaké své vpravování ingoustu pod kůži, který tam pak zůstane a je viditelný, tak kůže se zahojí a vlastně nám zůstane obrázek. U toho brandingu, tam se vlastně jedná o to, že se rozžhaví železo a to se přitiskne ke kůži a vlastně spálením vznikne jizva vlastně v tom tvaru, který vlastně chceme, ať už je to kříž nebo nějaká jiná značka. A u té skarifikace se jedná vlastně o řezání, že vlastně do té kůže vyřežeme nějaký obrazec, který se pak zahojí a zůstane tam. A například u té skarifikace máme i záznamy, vlastně i v té knize fotografie z Etiopie, kde vlastně křesťanské tetování má hodně dlouhou tradici a hodně se tam rozvinulo, často má podobu právě křížů, které jsou přes celé čelo a jednou z těch jako variant, která se také používá, tak je takzvaný druhý křest, který se dělá většinou ve věku kolem 8 let a tady tento druhý křest někdy může právě vypadat tak, že se do čela břitvou nebo nějakým ostrým nástrojem vyřízne kříž, který tam pak často zůstane ve formě jizvy.
3: Ale opět bych zase zdůraznila to, že ty jediné materiální důkazy, které máme, ty mumie, tak mají tetování. Takže to, že se to opravdu dělo, že se vnášela barva pod kůži v tom křesťanském prostředí v těch prvních staletích, tak víme díky těmto mumiím a nemůžeme jako říct jenom, že nevíme, o co se jednalo, protože to tetování tam určitě mělo své místo. A i z některých písemných pramenů je docela jako takové zřejmé, že to nebyla ani skarifikace, ani branding, ale že opravdu to bylo něco, co používalo nějakou barvu. Takže i to
0: a to jsem se právě chtěl zeptat, jestli víme, co to bylo za barvu, co se používalo.
1: No přímo barvu jako takovou neznáme. Vlastně nejstarší takový, řekněme, recept, co by se dal vlastně zjistit, tak u toho Eciho, o kterém jsme mluvili vlastně v úvodu, tam se jednalo o dřevěné uhlí, nadrcené vlastně na prášek. A potom máme záznamy z pozdějších století, nebo například záznamy z té Bosny a Hercegoviny, kde víme, že se k tomu používaly saze. buď většinou při pálení oleje nebo nějakých těch mastných látek se vlastně sbíraly saze a ty se potom seškrábaly a z nich se namíchal vlastně pigment, který se používal.
2: Ještě z těch různých variant tetování, co v knize zmiňujete, jsme nemluvili o nějakém, co bych možná nazvala jako posvátném tetování, to znamená jako tetování takzvaně od Boha, které se v nějakých legendách vyskytovalo. Tak co vlastně znamenalo tohle z toho, že někoho označil tetováním Bůh?
3: Objevuje se to v písemných pramenech, ten asi nejznámější pochází od Řehoře z Nysy, který měl sestru jeptišku Makrínu, která když zemřela, tak on vlastně zapsal takový jako rozhovor nad tím jejím mrtvým tělem a hovoří tam právě o tom, že ona měla na sobě značku. Tam se dokonce píše i, že ta značka byla vytvořena jehlou, takže víme, že alespoň trochu konkrétně. A víme, že vznikla zázrakem. A určitě, jestli je to možné nebo ne, tak to nevím, ale určitě to mělo nějaký důvod pro Řehoře, který chtěl prostě ukázat, že to tetování vlastně je nějak jako legitimní a že to existovalo. To je pro nás jako ta informace, kterou máme z tohohle pramene. A Řehoře si nebyl úplně bezvýznamný člověk, takže ten, když říká, že jeho sestra měla na těle nějakou značku, tak tím se vlastně k něčemu hlásí, řekla bych dost veřejně. Vím, jestli chceš k tomu něco dodat.
2: Možná, co tam měla ta jeho sestra, jestli víme.
1: Měla tam kříž, ano.
3: Měla na hrudi ten kříž a vznikl tam, když byla nemocná, když to bylo to nějaké místo, kde měla, z toho pramene vypadá jako nějaký nádor, a ten kříž se tam objevil, ona se zázračně uzdravila, jestli to říkám správně.
1: Myslím si taky, že na tu situaci, kdy se vlastně ta značka objeví zázračně, že ji vlastně vytvoří Bůh, se tam můžeme setkat na vícero místech, například i v legendě o třech chlapcích z Gazy. Asi tady nebudu celou říkat, protože ona je docela delší.
2: Ale je zábavná.
1: Je zábavná, ale to si můžou posluchači přečíst. Tak si myslím, že to taky způsob, jak vlastně nějakým způsobem deklarovat i to, že vlastně že to tetování není jenom pro zábavu. Že je to vlastně nějaký, že má přesně hluboký význam, že se má dělat za nějakým účelem. A nejsou to jenom ta staletí, o kterých píšeme, protože ty další staletí, která se do té knihy nevešly, tak třeba víme, že se rozšiřovalo křesťanství na britských ostrovech, kde přibližně v polovině 9. století působil papež Hadrián I. A ten je často citován v nějakých těch článcích o zákazu tetování. Často je tam citován Hadrián I. jako papež, který zakázal tetování, ale když se podíváme na ty jeho texty, tak vlastně zjistíme, že to je úplně naopak, že vlastně v těch textech je napsáno, že on nezakazuje tetování. On zakazuje tetování, které je pohanské a které není dělané s pravou vírou, což je hodně velký rozdíl oproti tomu, než je jenom zákaz tetování jako takový. Protože ta situace na těch ostrovech v té době byla taková, že tam bylo hodně pohanů, kteří byli tetováni, to taky víme z historických pramenů, a kteří konvertovali ke křesťanství a dělali to tím způsobem, který pro ně byl známý a srozumitelný.
4: Jak moc záleží na tom, kde to tetování na těle je? My už jsme mluvili o hrudi, o čele, o kříži na čele. Co končetiny, ruka a noha, jak se to mění tím významem podle toho, kde to najdeme, nebo kde se o tom mluví, že se to najde?
3: Tak jsme si jistí, že ti první křesťané, co byli odsuzováni, takže to měli na těch čelech, jak jste říkal, ale potom například jeden z těch zákazů, o kterých jsem mluvila, pochází od císaře Konstantina, který to na čele zakazuje a který právě říká to, že odsouzení lze pochopit i na rukou či nohou, tak se nezneuctí tvář stvořená po vzoru božské krásy. Takže určitě to byly ruce, nohy a ty mumie mají ty své značky vytetované. Ta žena to má na vnitřní straně stehna a ten muž to má na nártu. To znamená, že určitě to byla místa, která prostě nebyla vidět, která byla skutečně jako pro jejich nějakou osobní zbožnost, osobní ochranu, zvláště u té ženy, ale i u toho muže, kdy vlastně ten Christogram směřuje směrem k jeho pohledu, že vlastně on to vidí tak správně, jak to má být. Takže určitě to bylo jenom pro ně, nebylo to nějaké jako veřejné ukazování.
0: Víme také, že to umístění, zda je to ruka nebo noha, má nějakou specifickou symboliku.
1: Úplně u těch končetin tam není konkrétně napsané, že by to mělo nějakou jako jasnou symboliku. Často se jednalo o ta místa právě třeba spojená s Kristem, ať už to teda blízko srdce, nebo právě na těch předcích, jak bych to řekl, na té přední části ruky, až třeba po loket, nebo právě Nárt jako místa, kde vlastně byly hřeby při ukřižování Krista, ale úplně se to nedá vlastně určit, že pokud se jedná o tetování na ruce, tak to znamená tohle a tohle. To se úplně nedá říct.
2: Dají se nějak vystopovat nějaké genderové rozdíly v tom tetování? Protože mě vlastně trochu překvapilo, že spousta těch příkladů ve vaší knize jsou ženy, které byly nějak potetované. Tak dá se tam spatřovat nějaké rozdílnosti třeba v tom, co si nechávali tetovat nebo cokoliv takhle?
3: Myslím si, že ne, že vlastně to, ta příslušnost k nějaké skupině tetování křížů a tak měly ženy i muži stejně o těch znamení, která vznikají zázrakem, tak taky máme ty písemné prameny víceméně jako i u mužů, i u žen. Nemyslím si, že by to jedno z těch pohlaví dělalo víc, nebo méně, to asi ne. Nebo určitě se to nedá říct, zase v těch prvních 700 letech se to určitě říct nedá a možná později.
1: Ano, přesně tak. Později se to pak dá trošku rozdělit. Víme, že například ty mystické zážitky nebo vlastně přijímání stigmat jako 5 ran Kristových, které tedy bylo přímo spojeno s tím, že to tělo krvácí, tak je často spojeno se ženami, jako s jeptiškami, se ženskými kláštery. A potom například víme, že se lidé tetovali během křížových výprav a že to byla taková velká intenzivní vlna, kdy vlastně si lidé znovu po nějaké době, kdy vlastně to bylo trošku na úpadku, tetovali kříže a tam se jednalo z těch záznamů především o muže, kteří směřovali do svaté země, aby ji osvobodili v úvozovkách, tak tam máme vlastně tyto prameny a potom, když bychom se posunuli ještě dál, tak v té Bosně-Hercegovině tam jsou to opět ženy, které se hlavně tetují těmi dekorativními motivy a u těch poutních tetování z Jeruzaléma, o kterých jsme tady taky mluvili, tak tam máme často záznamy o mužích. Takže se to tak jakoby různě střídá, ale až v těch pozdějších stoletích. Možná bychom mohli říct, že těch prvních 700 let je vyvážených genderově.
4: Ještě by mě zajímalo, my jsme tady zmínili už různá místa s různou jako živostí té tradice. Máme tedy v tom křesťanském kontextu některé církve, které tak nějak o sobě uvažují, my to děláme takhle od jakže a děláme to kontinuálně a vlastně u nás žádný rozpor ohledně toho, jestli by se to mělo dělat nebo nemělo dělat, tetovat nebo netetovat nebyl. Zmínili jste tu Etiopii, která je pořád živá, kde ještě jinde na světě máme tu dlouhodobou kontinuitu, kde můžeme předpokládat, že třeba už v raném středověku to bylo, nebo snad možná ještě dál.
3: Myslím, že teď jste právě popsal i vlastně limit té knihy nějaký, který se opravdu soustředí na tu středozemní oblast, na Římskou říši, protože kdybychom šli dál na východ nebo na jih nebo na sever, tak bychom zjistili, že opravdu ty mechanismy, ty důvody, ty způsoby, jak se tetovat, prostě budou jiné a byla by to strašně zajímavá věc, kdyby to někdo studoval takhle opravdu komplexně, což se samozřejmě děje, spoustu odborníků, kteří se tím zabývají, ale v každém případě si myslím, že tím, jak jsme se soustředili na tu středozemní oblast, tak tam nějak jako jsme schopni říci, ano, křesťané se tetovali. V Bosně a Hercegovině ženy určitě nemají problém s tetováním a ta není zas až tak daleko. A Afrika samozřejmě u Koptů v severní Africe je to úplně běžná záležitost. Takže v tomto smyslu my opravdu jako psali tu knihu o té středozemní oblasti, aby jsme se vůbec nějak vymezili, aby jsme to vůbec dokázali někdy dokončit tu knihu.
0: Část knihy je věnovaná také křesťanským tetováním ve výtvarném umění. Jakou roli v něm hrálo?
3: Existuje strašně zajímavá skupina soch, které jsou označené, které mají na čele kříž a které vlastně o nich nevíme mnoho, jenom víme, že tam má kříž, ale zajímáme se o to, v jaké době tam ten kříž vznikl, jestli při výrobě té sochy někdy během nebo až potom, když třeba byla poškozovaná. Ale vlastně ukazuje nám to, v několika případech jsme si jistí, že ten kříž vzniká opravdu jako od samého počátku té sochy. A že to prostě je nějaká zase náležitost k té křesťanské identitě. Ale ještě zajímavější jsou ty, které vznikají později právě, protože mohla existovat nějaká pohanská socha, kterou bylo jednoduše potřeba pokřesťanštit, protože křesťané prostě nebylo to tak, že by přišli a zničili všechno, co bylo předtím. tím, ale naopak se snažili tomu lidu vlastně dávat to, na co byl zvyklý. A proto většina, a to nemluvíme jenom o sochách, ale jsou to i různé ikonografické motivy na mozaikách a tak dále, si vlastně v těch prvních staletích přebírají ty pohanské motivy, protože pro ty lidi jsou v té době srozumitelné, jsou jim sympatické a vlastně nemají pocit, že by to bylo něco násilného. Takže i tady vlastně se takovým jednoduchým způsobem je možné, že se ty sochy vlastně pokřesťanštily. A potom máme už to negativní hlavně z dob ikonoborectví z 8. 9. století na východě, kde máme sochy, které jsou vloženě poškozené nějakým křížem, že mají přes celý obličej prostě vyrytý kříž, nebo přes oči, přes nos, a takže je vidět, že tam ti lidé prostě chtěli jako zničit vlastně i křesťanskou sochu, protože ikonoborci ničili i křesťanské sochy. Takže to je zase jiná skupina těch označených soch, ale ty první dva příklady jsou určitě zajímavé a ukazují nám, že prostě na čelech mít vytetovaný kříž nemuselo být nic neobvyklého.
1: Naopak to mohl být způsob, jak třeba jednoduchým způsobem konvertovat ke křesťanství a udělat to vlastně stejnými způsoby, které do té doby fungovaly v těch pohanských náboženstvích.
4: A nakonec možná jedna osobnější otázka na vás, Zuzano, jestli po tom, co jste se s tímto tématem důvěrně seznámila, vás to nepřesvědčilo k nějakému tetování taky?
3: Nepřesvědčilo. Myslím si, že je to hrozně zajímavé, ale já dokážu úplně racionálně ocenit, že je hezké tetování. Považuji taterské umění za umění, ale nevím, proč jsem se nikdy nenechala tetovat a nikdy mě to vlastně nezajímalo. A myslím, že trošku podvědomě mi to nějak jako nepatří k tomu lidskému tělu. Je to něco, co jako vlastně líbí se mi, když to tam není, to tetování. Takže myslím, že jsme s Martinem taková dobrá dvojka autorů o tetování, protože tam jsou oba ty názory. I když samozřejmě já si nemyslím, že by to bylo něco, co nepatří k tomu tělu. Jak jsme se snažili ukázat, tak vidíme, že naopak že opak je pravdou.
4: No a možná ještě jedna poslední mě napadá na závěr. Jestli vás neláká tohleto téma, které podle mě docela dost rezonuje, protáhnout i nějak do současnosti a nějak ho vzít z kontextu toho, jakou roli ta náboženská tetování i v tom křesťanském specifickém kontextu hrají dneska, kdo se k čemu hlásí, na jakou stranu se třeba staví politicky a společensky a jestli by vás to nebavilo dělat.
1: Úplně jsme se o tom zatím nebavili, myslím si, že to je dobrá otázka, aby jsme si na ní sedli a pobavili se o ní, ale určitě by to bylo zajímavé. Já se třeba už spoustu let si snažím všímat toho, jak se tetování objevuje ve veřejném prostoru a myslím, že za posledních 10 let hodně narostl ten počet toho, kdy se objevuje například v reklamách v televizi, je vlastně jako v reklamním průmyslu celkově.
4: I u členů americké vlády třeba.
1: U členů americké vlády.
3: A já bych jenom dodala, že tetování jako fenomén vlastně je strašně studované téma. Rozhodně v posledních 20 letech vznikají takové jako velké monografie, jedna vznikla i v češtině. A je to vlastně spíše takový jako průřez, takové jakoby ukázání právě těch takzvaných kulturních univerzálí, že to je něco, co opravdu sdílejí všechna lidská společenství. A je to jako hodně studované téma rozhodně, ale my jsme v té knize se chtěli opravdu zaměřit na to období, které nám tak nějak v těch velkých studiích chybělo, a to právě byly ty prvních 7 staletí křesťanství.
4: My vám oběma moc děkujeme za návštěvu v Hergotu a já teda budu trošku ve skrytu doufat, že dojde na nějaké pomyslné pokračování vaší knihy. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Děkujeme.
4: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden v neděli v 6 večer na rádiu Wave zase další Hergot. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Hergot.
6: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
7: Více na wave.cz/podcasty.

0: šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Somr.
3: Sátana.
4: Pane doktore, pomůže nám sluníčko?
2: Yeah. Haló.
5: Já chci být jako táta. Pak stojí za to se s ním. Honit.
2: Cože?
5: Honit. Honit.
6: Jak se cítíš, jak ti zvoní teď kůže?
2: Haló.
6: Nejradši bych něco rozpěl, nejradši bych někomu vynedal, nejradši bych zval.
5: Honit.
2: Šmej.
0: Čelisti.
1: Čelisti.
0: Ponor do rozbouřených filmových vod.
7: Čelisti.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: aktuální předkarlovarské čelisti. 2.7. Aleš Stuchlý, Víč Marc a po 10 letech nebo po kolika? Jubilejní Karel Och.
1: Ahoj Karle, my tě vítám. Hele, já jsem to zjišťoval, dal jsem to samozřejmě do Google, vypadlo na mě, že to bylo v roce 2015 a následně vypadlo od umělé inteligence tohle. Umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och je pravidelným a oblíbeným hostem filmového podcastu Čelisti na rádiu.
0: Pravda, způsobem, ale.
2: No to snad není pravda.
1: S Čelistmi často natáčí ohlédnutí přímo z lázeňské kolonády během karlovarského festivalu, kde hodnotí aktuální snímky, jako tomu například bylo u pátých Transformers. To je dobrý,
3: to je ta neplacená verze AI, která se jmenuje Přání otce myšlenky.
1: Jo, jo. Přání otce fura trochu.
0: Já tomu všemu věřím a vy byste měli samozřejmě taky, ale my s Karlem dneska vytáhneme všechno podstatné.
4: Já myslím, že ne.
1: Zároveň vás můžeme ujistit, že se nebudeme bavit o pátých Transformers, který pokud vím, tak nejsou součástí teda karlovarského programu, ale je tam spousta jiných zajímavých věcí, u kterých se můžeme zastavit. Já bych možná začal kou otázkou, nevěděli jsme se, Karle, hele, mi to vůbec nemyslí v tom horku.
4: Vy jste blbej?
1: Kolik je 2015 minus 2026?
0: Hodně. Hodně. Je to 11.
1: Každopádně hodně se změnilo. Možný. Hodně se změnilo, Karle, i na festivalu, vlastně tak trošku jako vážný, vy jste přišli o vlastně takový jako dlouholetý pilíře. Samozřejmě myslíme Ivu Zaoralovou a Jiřího Bartošku. Co se pro vás změnilo po tomhletom vlastně velkém konci jako jedné epochy? Máš pocit, že se ten festival nějak proměnil jako takovej?
3: Já si nemyslím, že se festival nějak zásadně proměnil, ale prostě přišli jsme o dva lidi, kteří absolutně vyplňovali naši realitu fyzicky i duševně a oni nějak duševně vyplňují i nadále, jen se nám občas zasteskne po té fyzické přítomnosti, což samozřejmě u paní doktorky už se to přetransformovalo v takový jako mírně pozitivní zážitek, protože když vám někdo chybí, tak to nemůže být nikdy úplně pozitivní, ale není to bolestivý, což u pana Bartošky je to ještě pořád živý.
0: Dá se říct, co ti u Jiřího chybí nejvíc, třeba kdyby chtěl být trochu osobní?
3: Mně se stejská potom jeho kašlání.
2: No, už jedou hleny ven.
3: Protože to bylo tak jako vlastně nedílnou součástí, vzpomínám si, když Ivan Trojan měl 50 let před nějakými 12-13 lety, tak se připravovalo na tajněčku představení a jako mejdan v Davidském divadle a v tom publiku jsme byli všichni vlastně jakoby blízcí a přátelé Ivana Trojana a jediná starost byla, ten nevěděl samozřejmě Ivan během toho představení ucpaného systému, že v publiku sedí jeho kamarádi a jediná starost byla, aby pan Bartoška nezačal kašlat, protože byl to celý jako prosek. Takže,
0: nervy, to jsou velký nervy.
3: No, jeho fóry, samozřejmě, on jako byl neskutečný glosátor a na nikom nenechal nic suchou, což mi chybí v době hyperkorektní.
0: Jak říká Quentin Dupieux, Mr. Oizo, kouření způsobuje kašel. To mi samozřejmě těch památných karlovarských projekcí v kongresovém sále.
3: Ano, odkud velmi významně a hlasitě odkráčel tehdejší předseda vlády, protože udělal tu chybu a nezeptal se, na co mají do kina, když měl zrovna volno a nikdo mu neřekl, kdo je Quentin Dupieux.
0: No to hovořící grilovaná barakuda není to pro každého, ale pro nás to rozhodně je.
1: To bychom se možná zeptali, Karle, na co bys vlastně poslal jako politickou reprezentaci současnou, jo, z karlovarského programu, co bys pro nějako vybral?
0: Jeden
3: než se k tomu doberu mentálně, tak spíš budu charakterizovat dobu před festivalovou, kterou mám rád v mnoha směrech. Už máme hotovo katalog, korektury, ty byrokratické přípravy a už vlastně jenom doporučujeme. A my nejenže doporučujeme, ale my jako posíláme seznamy, já posílám osobně seznamy hodně lidem i z toho důvodu, abych se ujistil, že nepůjdu na filmy, na který nemají jít. Tak. Což tehdy se nepodařilo s tehdejším panem ministerským předsedou, ale jako těch filmů je hodně, já bych je poslal všechny na Trainspotting.
0: Přece, když
3: někdo mi říkal tuhle, hele, vy máte Trainspotting, to je super, tam už chybí jenom Šepty. Já říkám, no to je o 3 dny později. Je to takový dvojáček, Trainspotting, Šepty. No.
0: Pozor, to potom vzpomínání trošičku, nemůžu si pomoct, Karel udeřil na moji slabou strunku, jak to tak bývá, rok 1996, moje první Karlovy Vary, je mi 15 let a sedím na půlnoční projekci Trainspottingu, je to ten rok, kdy jsem viděl v 15 letech Prolomit vlny, Mraky odtáhly, Mrtvého muže, Chungking Express a
1: už nikdy nebude.
0: Řekl, to mě absolutně sformovalo do člověka, který jsem teď, nevím, co to přesně znamená, ale to mě nastartoval tu správnou dráhu a tak to prostě bylo, jo. Tam mě vzal prostě starší
3: bratr. A teď je právě krásný období, kdy my, a teď si dovolím vás podstatně mladší počítat jako do jedné vlny, lidí, kteří ať už ve Varech nebo někde jinde viděli určitý jako majstrštyky a my teď po těch 25 až 30 letech, 25 Sexy Beast, 30 Trainspotting, můžeme pořád v nás relativně mobilních a při smyslech lidech.
0: Relativně jako, ano, když se dělám vlastně, relativně.
3: Nějak jako vykopat zpátky ty zážitky a že se o tom takhle můžeme jako vykládat, jo, to bylo tenkrát, ale zároveň ještě pořád vyběhneme schody.
0: Je to tak, chvilka má
1: jenom. To sladký období nebude trvat dlouho.
0: Já nechci samozřejmě upadnout nějakého historkaření, ale prostě jak si vybavuju, jak jsem šel za Milanem Steindlerem tehdy na bazén a zeptal jsem si ho, v kolik hodin přijde Bůh, jo, a on to odpověděl, přijde v 1 ráno, bude to Poborský.
5: Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. A tohle, co se vám dneska přišla říct?
0: Díky za každý nový večer v Karlových Varech a pak ty ráno byly těžší.
3: Teda. Tak jestli ale... teda můžu, to by šlo zopakovat i letos před nebo po projekci Kopitem sem, Kopitem tam.
0: Na který se samozřejmě chystáme. Vítek si vezme, doufám, své krásné protisluncové brýle.
1: A také československou televizi.
0: Vynikající. Karle, pojďme rovnou na soutěž. Pro mě návrat Dua Kristina Grozeva, Petr Valčanov, jejich zásadní snímek Glory, neuvěřitelný mix vlastně až Dardenovského dramatu a surový černý komedie. Je to i tvůj jaký osobní typ, nebo cítíš tam nějaký společný témata, motivický záležitosti v rámci karlovarské soutěže?
3: Já cítím bulharské téma. Bulharské téma je, já teda bohužel vždycky, když řeknu bulharský, tak si vzpomínám na pana Bartošku, jak si jsem dělal srandu, protože pro něj synonymum těžko vnímatelného filmu byl bulharský debit.
0: To, což si myslím,
3: že což poté, co vlastně Bulharsko je asi nejčastěji vyhrávající zemí.
0: Blažený lekce, výborná věc.
3: Přesně otec od toho jmenovaného Dua. Bulharsko má jednu, respektive filmaři z Bulharska má jednu neuvěřitelně podle mě zajímavou vlastnost ze všech postkomunistických zemí. Tamní filmaři nějak v kostce umí charakterizovat společnost v transformaci, která ještě bude v případě Bulharska i České republiky dlouho trvat. A jako v kostce, která třeba nám z východu nebo ze střední Evropy může někdy připadat trošku zjednodušená a taková lehce jako senzace chtivá, ale velmi dobře s ní pracuje západní Evropa a i proto bulharské filmy, na rozdíl třeba od současných polských nebo maďarských, zejména mladších tvůrců, jsou i vidět třeba víc. Jo. Ale a to je případ i vlastně tohoto nejnovějšího filmu, je, že opět velmi jako jednoduše a přímo na Gomoru vlastně to tam sází v tom, co se děje v Bulharsku dneska, jak se chovají lidé určitého věku a tak dále a bez okolku.
6: Vystřelit mozek z hlavy.
7: Vystřelit mozek z hlavy.
6: Vystřelit mozek z hlavy.
7: A žádnej svědek.
6: A žádnej svědek.
7: A žádnej svědek.
6: A žádnej svědek.
7: A jeden.
3: Půlce soutěže jsou silné ženské hrdinky, ať už jedna či dvě. Filmy jsou točené na půl muži, na půl ženami. Asi vybavu jinou kauzu kolem připravovaného filmu Zbormistr, kdy tehdy režisérsko-producenskému duu bylo na všech různých koprodučních platformách tak trošku ne vyčítáno, ale označováno za problematické, že film o dívce či ženě točí muž, což si myslím, že už od dob Julie Mlčí, myslím, a vlastně později Zbormistr a dneska těch filmů. Je to jako moc krásně promíchané.
1: Já si pamatuju, že jsme se tady bavili naposled před těma jako x lety, tak ty jsi vlastně zmiňoval nějakou jako větší žánrovou rozrůzněnost, kterou bys chtěl dostat do soutěže. Pamatuju si na portugalský westerny, krásný halucinogenní opus Pole v Anglii, myslím, že se to jmenovalo.
3: Ježiš, to je výjimečný okamžik.
1: Měl jsi takovej jako ten záchvat, který pak postihy ty ostatní festivaly vlastně se otevírat jako žánrově. Máš pocit, že tohle přetrvává, nebo už se nějak jako zase vracíme k těm jako tradičnějším
3: dramatickým? Já myslím, že to vůle přetrvává, do jaký míry jsme my všichni úspěšní, to je jiná věc. Tam se trošku stalo to, že takzvané festivalové filmy nejen z Ameriky, ale i třeba ze západní Evropy malinko se staly oběťma těch různých marketingových kampaní a samozřejmě, když je festival v červenci, tak z určitých úhlů pohledu to má velmi těžké oproti třeba festivalům na podzim, protože po Cannes se všichni rozhodují, co teda uděláme s těmi filmy, které nebyly vzaty do Cannes a někdy i kvůli třeba distribučním startům na podzim se rozhodnou počkat a tak dále. A někdy aplikují tyto strategie na filmy, které skutečně by měly být rády za každý festival. Matně Pillion, film, který byl loni v Cannes a mně se strašně líbil. Chtěli jsme ho do Varu a vlastně vystartovali jsme po něm vášnivě a bylo nám řečeno, že ten film bude uzamčen na celé léto kvůli kampani a jak dopad, že?
0: Karla, ale o tobě se ví, že vlastně nosíš podobný oblek na motorce jako Alexander Skarsgård.
3: Ale tu motorku řídím. Stejně jako
0: Skarsgård. Stejně přísně jako festival, samozřejmě. Prosím tě, speciální edice návratu k pramenům Kviv 60-80 vlastně připomíná bohatou historii festivalu. Dá se říct, podle nějakého klíče vlastně jste vybírali filmy z těch minulých dekád, možná aby nerezonovali jenom prostě řekněme s náma, ale třeba i s nějakým mladším publikem, protože se tam potkávají pozoruhodný jména, Kaneto Shindo, Kloska, Dar Loach.
3: Já jsem někdy na konci minulého roku začal chodit do knihovny NFA, což bylo velmi bizarní, protože jsem tam byl třeba 30 let, po té době jsem se připravoval na nějaké návrat k pramenům. A teď jsem se, měl jsem tu nádherné období, kdy jsem se prohraboval všemi deníky z předchozí dekád, ale i interními dokumenty, cyklostylovými třeba z 51., kde se hovoří o tom, že Chaplin se konečně vyjádřil, že teda světla ramp nebudou hotová, a kde se hovoří v jednom interním dokumentu, že spolek stykařů, což je VIP guest service tehdy, stykaři, že vlastně, že na ně vykládáno nebo nakládáno příliš mnoho práce a tak dále. Takže ale primárně jsem tam chodil ne kvůli těmto klípkům, ale kvůli kvůli tomu, abych načerpal inspiraci pro ten zlomek, protože skutečně 16 filmů je zlomek. Měl jsem jich připravených nějakých třeba 40, ale to se rozloží i do dalších oslav. No, některé získaly ceny, některé mě vyloženě potěšily, jsme hráli, co jsem neviděl, jako můj zamilovaný film Otázka života a smrti od Michaela Paula a Emerika Pressburga, když jsem zjistil, že 3. srpna 1947 už to karlovarští a mariánsko-lázeňští diváci mohli vidět. No, Kes, film, který se vždycky budeme chlubit, nebo tím, že vyhrál v roce 70 a tak dále. Kadar Klos, obžalovaný, je nedávno restaurovaný snímek, který, myslím, nebyl viděn tak, jak často, jak by měl.
1: Vy jste se vlastně začali celkem obracet k té historii, že jo, i prostřednictvím jako Kam
3: Classics. Mám pocit trošku, jestli to nepřeháním.
1: To začíná.
0: Ale já to Karlovi řeknu, ale to přehání. Ale to
3: jsem teď řekl, abych vám to jako vyrazil z ruky. No ne, protože ono se to může zvrtnout, jo, protože najednou je jako retrospektiva a přihodíte tady pár filmů, do toho ta standardní sekce návraty k pramenům, že, což je teda mimochodem název, který myslel Milan Klepikov. To se neříká moc často. Out of the Past jsem si vymyslel já, strašně pyšný na to, že můžu v názvu sekce citovat můj zamilovaný film od Jacquesa Tourneura, a pak jsem zjistil, že na dalších 4 festivalech je sekce Out of the Past. No, ale Milan Klepiko přišel s něčím, co nikdo nemá, alespoň v českém kontextu, návraty k pramenům.
0: Máš štěstí. Ta bývalá sekce těch půlnočních filmů taky dostala nějaký jako facelift, řekněme, transformovala do sekce po zavíračce. Znamená to, že se mění i nějak jako samotný divák, možná žánrový filmu nebo pojetí Karlova Varu?
3: To je spíše technické rozhodnutí, protože nám přišlo neupřímné hrát, když nepočítám velký sál, filmy v půlnoční sekci dříve než o půlnoci.
1: Ale to matoucí, no.
3: No, ale takže po zavíračce zavíračka je různá a my jsme, otevírá se nám trošku jako taková dramaturgická vrata do jako většího široka, protože na jiných festivalech do půlnočních sekcí sázejí cokoliv, vlastně včetně vážných dokumentů, na určitá témata. U nás se ujeli takové ty vlastně parodie na žánrové filmy, Tucker a Dale versus zlo a Černá ovce z Nového Zelandu a podobně.
8: Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
9: No tak, z nitra. Dobrý den.
0: Pojďme se do toho sekce Proxima. Tady ten krásný název, ruka od inkoustu a chybějící palec, jo. Mírně seriální nádech, na což já vždycky slyším.
3: Který slibuje něco, jo, co uvidíme, co samozřejmě, jestli splní nebo ne. To no, jsem, jsem začít zvědět, protože to je asi nejmeditativnější film v Proximě, ale jsem na to nesmírně zvědavý. My samozřejmě dlouhodobě přemýšlíme, jak dlouhodobě, tak ta sekce trvá 4-5 let, ale jako takzvaná druhá soutěž Karlovarského festivalu, no, jako na východ západu, a teď Proxima. Přijde nám líto, že vlastně máme v Karlových Varech sál, který je větší než je právě divadlo, nebo malý sál, který by ty parametry měl, protože bychom chtěli ty filmy hrát ještě ve větších sálech. Šimon Holý, kterému se asi dostaneme, měl nápad, že proč nepřesuneme Proximu, když tam byl, do ranních hodin velkého sálu. Tak se, to byl nápad velmi odvážný. Tehdy tak označně natočil film do hlavní soutěže, než aby se tam dostalo toho velkého sálu. I tak. Myslím si, že spolu s kolegy, a přihodím k tomu ještě letos prvňáka Lorenza Esposita, bývalého člena týmu Karla Čatriana z Lokarna z Berlinále, který se vlastně po 80 letech trvání Karlovarského festivalu stal historicky prvním nečeským členem programového oddělení, takže my jsme třeba máme s kolegy WhatsAppovou skupinu, kde jsme si dosud psali česky a my teď kvůli jednomu Italovi si píšeme anglicky ze 7 kolegy, takže my jsme strašně jako kosmopolitní a jsme za to nesmírně rádi, bez legrace, protože Lorenzo zase vnesl trošku jako další směr do Proximy, která je velmi různorodá a myslím, že i zábavná.
0: Dala by se nějak pro tebe definovat jednou větou sekce Proxima, asi dost těžký úkol, ne?
3: Těžký úkol, no tak...
0: Je to možná nejzáhadnější sekce prostě,
3: nejzáhadnější, je ta sekce je určená lidem, kteří, neříkám, že když vidí film, který se jim nelíbí, tak hledají chybu v sobě, ale jsou vnímaví a možná si řeknou, že by to mohla být výzva, jak si otevřít třeba další způsob vnímání filmu. Jsou to filmy, které vyzývají diváka na souboj.
0: Pojďme ještě možná k porotám. Já tam samozřejmě cením mimořádně hlavně dvě jména, teď myslím hlavní porotu Justin Chang, což je člověk, kterýho my čteme dlouhodobě, a byl pro nás vzor v nějakém jako přemýšlení o filmu.
3: Předplatil New York.
0: V kterém roce, ale Karle?
3: No, když bylo to výročí, to bylo se slevou totiž. Loni to bylo se slevou ke stému výročí.
0: Tak to na to jsem moc těším. A samozřejmě pak výborný choice za mě Eskil Vogt, kterýho máme rádi nejenom jako scenaristu Joachima Tyrdala, ale především za jeho vlastní filmy Slepa a Nevinátka, to je podle mě absolutní masterpiece. Dá se říct něco třeba i z osobního hlediska k těm dvou hostům nebo za tebe vztahu k ním?
3: Zmínil dvě jména, která v okamžiku, kdy potvrdila, tak jsem byl, musím říct, úplně nadšen, i když jsem si říkal, uvidíme, jak to dopadne, protože Justin Chang nenapsal úplně nejpochvalnější recenzi na citovou hodnotu, ale jsou to inteligentní lidé, ti to jistě vyříkají.
0: Se porovnají. To byly bulharský nervy. Ještě.
3: No, ne, ale musím říct, že to jsou pro mě absolutní celebrity v porotě. A i díky tomu, že jsou oba nesmírně skromní, my kdykoliv přiletíme s Krištofem Muchou do LA, kdykoliv, no tak poslední pár let, tak buď pozveme časty na večeři my nebo o nás a je to vždycky nesmírně zábavný.
10: No a takový to kritikuje víc, jestli oni exhibujou, jestli se chtějí viditelnit, ale hlavně sprostý jsou, já to nemůžu pochopit, jo, sprostý.
3: A on je takový jako velmi pokorný člověk, jako který se vlastně jako kdyby pořád divil, co se mu to stalo s kariérou. A vůbec nebere v potaz, že jako když ho člověk buď čte nebo poslouchá audioverzi jeho článků, což mě taky baví, protože vlastně je to jiný typ vnímání jeho psaní, tak ten pocit z toho, že se mu zase podařila nějaká absolutně mistrovská formulace, přichází celkem často. Eskil Vogt, poprvé letos máme 20. výročí akce Repríza, což je vlastně, jak sám Joachim Trier často k naší radosti i dodává, vlastně první setkání jeho s publikem na poli celovečerního formátu. Velký sál, cena za režii, a to bylo poprvé, kdy Eskil přiletěl s ním do Varu, pak se ještě vrátil. A to, že tam bude teď celou dobu a že do něj budeme jako narážet takhle jako na takové té každodenní bázi, je fantastické.
1: Sás narážíte do Eskil, ale něžně, jo. Abyste ho nevyděsili, jo. To umělec přeci jenom.
0: Bude i s dětma, ale ten vztah těm dětem je minimálně ambivalentní, jak víme z jeho
1: filmů.
0: Ty
1: děti jsou dost nebezpečný v jeho filmech. Karle, zůstaneme u těch celebrit.
3: Budeme slepí.
1: Zůstaneme u těch celebrit možná, protože samozřejmě velkým tématem jsou každý rok jako hosti. Stalo se letos něco, co tě jako extrémně potěšilo? Já chápu, že asi každý z těch velkých hostů
3: je vždycky potěšený. Já jsem dostal e-mail od Juliette Binoche.
11: Co já teď řeknu ženě?
3: Protože samozřejmě ví se, že natočila svůj režijní debut, respektive zpracovala ty desítky záznamů nacvičování a samotné performance, který udělala v roce 2007 s Akramem Khanem, britským choreografem a tanečníkem, a teď se vrátila, sestříhala film, který je velmi smysluplný a poměrně dost hluboký komentář o vztahu dvou umělců a jejich vzájemných disciplín. A jezdí po světě, podporuje ten film a producent, její bratr, producent tohoto dokumentu je kamarád našeho francouzského konzultanta a nás propojil, a když se chystala do Lyonu, mého oblíbeného festivalu, tak jsem dostal právě ten e-mail, že se potkáme a popovídáme si, a já jsem se rozklepal,
1: jak ratlik, hele.
3: Jak ratlik v přítomnosti profesora Cízla, který říkal, to vaše francouzské neobaroko. Jako.
12: Ano, zdravíme samozřejmě nahoru.
1: Jako když Krampol dostal od Belmonda pohled z Rumunska.
0: Ano, to často
3: nebo paní doktorka Zaurová, dopis od Federica Felliniho.
13: No tady zrovna Belmondo píše, tadyhle pohled z Rumunska.
3: Což byl na nečekaná odpověď na její emfatický faninkovský dopis, a on jí zval, aby ho někdy navštívila v Římě na natáčení, a nikdy to neudělala, do smrti toho litovala. No.
0: To je jako 8 hrozných, kdy postava Samuela L. Jacksona dostává dopis od Lincolna, což mě samozřejmě ostým ústkem přivádí k jednomu k zásadnímu hostovi, a to je samozřejmě Robert Richardson, který snímá filmy Scorseseho, Stonela nebo právě Tarantina, včetně 8 hrozných.
3: A já jsem 8 hrozných viděl v Krnově loni na podzim ze 70. a bylo to něco neskutečného v mnoha směrech, včetně hlášky Waltona Gogince. Well, cut my legs and call me shorty, přeložený jako ty můj tondl kolena. Což
0: je mistrovský. A je to film, Karle, který kdykoliv jde v televizi, tak já na něj koukám. Který je tvůj film, který kdykoliv, nebo je poledne, je půlnoc, 20. nebo 120. minuta, vždycky ho dokoukám.
3: Pravdivá romance. Jo, to je absolutní jako láska, kterou jsem v nejlepší podobě zažil ve zmíněném Lyonu festivalu klasických filmů, kde byl rok Quentina Tarantina, to znamená, že on byl ten zvláštní speciální host, který dostával cenu Lumière a měl všechny filmy a spoustu filmů, které měl rád, tam představoval a představoval True Romance jako jeden ze dvou filmů, ke kterým napsal scénář, jsem říkal, ten druhý se stal něčím nehezkým, což je takový normální zabijáci v jeho očích. Jasně. A druhý o druhém hovořil s velkou láskou a jako tím úvodem, tak jako jsme měli další pravděpodobně na 35. tenkrát. No.
0: Ten Sorrentino, jak jsem slyšel párkrát, to je hezký, ne? No
3: my jsme měli takovou story, kde se z Quentina Tarantina stal Quentin Tarantin díky Janu Kačerovi, který namluval dokument, a on Jisa Frančtinář, tak údajně, a to říkám se vší láskou k tomuto nedávno ze Slemu Bardovi, kterého jsem skutečně miloval. A on tehdy trval, Jisa Frančtinář, že namluví ten komentář k dokumentu o Tarantinu, jenom když mu dovolí vyslovat to, jak se má Quentin Tarantino.
1: Každý den odvahu.
0: To chceme popřát Karlovi, samozřejmě. Jo, a nikdo se nebude smát. Nikdo se tady opravdu. To tohle dílu nikdo.
1: Pozor, to jsem si nedávno
0: namiluje.
1: Nedávno jsem si ho pouštěl.
3: Že to je masterpiece.
0: Neviděli jsme se toho Oscara. A přitom máme spoustu společného. To je nedoceněný masterpiece českého filmu.
3: Geniální film.
0: Zvláštní uvedení, letos výrazně domácí zastoupení Třeštíková, Geislerová, Tic po letech, Voran Karásek, Mělník. To asi není nějaký koncept, zkrátka se to tak asi sešlo.
3: Každý pes jiná ves v tom nejlepším slova smyslu.
0: kritiky, je, přístupy.
3: Úplně nemyslel smysl. Já jsem a mám ke každému filmu slabost jiného druhu, ale co mě rozvibrovalo, byl Tic. Musím opravdu říct, jako byl jsem úplně fandou do jeho posledního filmu, někdy před 10 lety. Byl zatěžkaný věcmi, které mě iritovaly navzdory jiným krásným věcem, ale tohle se vznáší. To je jako lehkonohej film, kde má prostor na šrot i Bergman a je to krásný komentář ke vztahu otce a syna a tak dále.
1: Často na šrot ten Bergman, jo?
0: Samozřejmě, stejně jako Zdeněk Tyc, samozřejmě. Ale musím dát to menší historku. Zdeněk Tyc mi posledních 10-12 let pravidelně volá vždycky tak týden před vary, aby se zeptal, co mu doporučím za filmy. Takže pozor, tady už je určitá, jako nemůžu konkurovat některým Karlovým historkám z těch večeří, ale tohle to bych rád řekl, protože Zdeněk je pro mě taková zvláštní solitér českého filmu a přestože můj z takového filmu je minimálně ambivalentní, tak nějaký jako respekt jeho osobnosti prostě
3: jo,
0: mám.
3: Jo, on je totiž umanutý a to se neděje moc často v našich končinách a umanu to s sebou nese spoustu možná někdy nekomfortních zážitků, třeba i pro okolí, ale já si ji nesmírně vážím.
1: Jo. Co pro tebe převáželo z té české stopy v soutěži vlastně, když se díváš na ty filmy, je to často velký téma, co by mělo být český film hlavní soutěži, co by mělo být jinde, každý má do svojí představu, co pro tebe letos zarezonovalo v těch filmech, které se nakonec objevily?
3: Pro mě ty filmy vlastně představují nějakou kondenzaci tvorby svých tvůrců a určitý okamžik v jejich životech. Jo. Samozřejmě jeden od druhého by nemohli být odlišnější. U Šimona Holého jsem nesmírně rád, že po filmu, se kterým jsem se jako vlastně nedokázal moc komunikovat, vlastně ten poslední Hello Welcome, takže to je skutečně typ filmaře a jako člověka jsem ho objevil v tomto rádiu poprvé, když jsem dělal interview a byl jsem překvapený, že jsem tak hloupý, že neznám takhle dobrýho novináře. Tak projekt, který pokud vím, připravoval ještě před těmi ostatními filmy, které jsme hráli, najednou jako i formálně se dostal na úplně jinou úroveň a že v sobě jako režisér a tvůrce dokáže vlastně vykopat jiný typ vidění, jo, a mnohem komplexnější a že to je film, který skutečně abstrahuje a tu kvint esenci, blbě řečeno, lidskosti ve smyslu vztahu matky a syna představí způsobem, který podle mě bude univerzálně sdělený a bude, myslím, na konci jako velmi emotivní.
0: Možná k filmu Pramen?
1: Ivan Ostrachovský.
3: Pramen je Ivan, já jsem vždycky chtěl, aby Ivan se octl v karlovarské soutěži, protože mám všechny jeho filmy nesmírně rád. Zároveň si myslím, že to je jeden z nejvýznamnějších úlovků, který se nám podařil. Ono totiž v rámci Čech a Slovenska se na tvůrce možná tímhle prismatem tolik nepohlíží, ale Ivan je prostě filmař evropského formátu, který mohl mít a může mít filmy na větších festivalech a to, že se rozhodl s Pramenem jít do Varu, za to jsem nesmírně věčně. A i díky tomu jsem ho třeba i blíž poznal. Občas chodíme na oběd, dali jsme si smažák a nedám. A vlastně jsme si potřásli pravicí nad Hrachovou kaší.
1: To pozor, a to, co Hrachová kaše spojí, to už nic nerozdělí.
0: Je to pravda, ale Karel zase má takovou jako teorii, že smažák, to je ten lakmusový papírek, to je indikátor kvality hospody, je to tak, Karle?
3: I společnosti.
0: Viktor Plák má co, prosím, co to měl?
3: Ještě toho polévku.
0: A to já nežeru, ale to je odporný.
1: To už radši ten smažák.
3: Já tu spytlíku jsem měl rád, ale to byly formativní léta.
0: A kdy jsi v poslední době pil hadí pramen? Kolik má? 92 stopy? Pokloktal si to? Pokloktal ne, jak říkáš mi to.
3: Hadí pramen.
0: To je hrozný.
12: Hej, dobrý, pomalu. Pomalu, Snakesy.
1: Piješ vlastně ty prameny někdy? Zajdeš si, jako když se ještě k
3: barech? Já piju jenom věci, které znám.
1: Jo, to je důležitý.
3: Všeho druhu, ale nerad se pouštím do věcí, které neznám a karlovarské prameny je jeden zdroj.
0: Karel všestranno vyběhne sice, ale tomhle se vyhybá. Jo.
1: Si pamatuju, že jak vysíláme z toho Airstreamu, že? Tak tam je myslím pramen hadí síly kundalíny. A on není tak horký, ale hnusný.
0: Je odporný, ale pozor, za dva
1: krvavej,
0: dny, to je jako film za dva dny ti to dojde, doteče ti to a začínáš
1: blíž se.
0: No taky samozřejmě, ale jenom vnitřně.
14: Dejchej, ať neblíješ.
0: Prosím, asi možná budete překvapený, že jsme zatím minuli úplně sekci Horizonty, což je něco, pro co tam jezdí spousta lidí lovit zásadní filmy.
3: To je pohoří, to se nedá minout.
0: Nicméně, říkám si, vytáhnu z toho jednu věc. Možná to vypadá, nebo s tím tam jedu já, že nejlepší filmy roku 26 možná budou černobílé snímky v hlavní roli se Sandrou Hiller. Samozřejmě Domovina, Fatherland od Pavlikovského a Rose, Markus Schleinzer, nedoceněný tvůrce, jehož snímek Michal považuji za jeden z nejlepších filmů posledních 20 let.
3: A jak je to dlouho? To je jeho poslední. Ne, ještě 2000, měl mezi tím jeden, že?
1: 2011 byl, myslím, Michal.
3: Naprosto tísnivý zážitek.
0: Který tady v Cannes byl teda nepochopený ve své době, si myslím.
3: A já se přiznám, že my jsme teda věděli od agenta Sandry Hiller, že nemůže, ale stejně jsem si teď textoval s Janem Olem Gersterem, který zřejmě jako v kontaktu se Sandrou Hler asi v souvislosti s nějakým projektem, tak se ještě znova ptal, protože vlastně mám pocit, že bydlí v Lipsku, takže to je za pár horami. Ale bohužel nebude v Německu, ale někdy dorazí, ale to jako letošní výběr Sandra Hler.
0: Mám si hezkou fotku z Berlinále asi 8 let.
1: Já si to pamatuju, byl s nějakým, si potkal na nějaký party, no, to
0: Sandro. A to jsem už tušil tehdy, že to bude nejlepší herečka Evropy a je.
3: Tady to snad ukončíme, ne?
0: Asi jo.
1: Tam se nedá říct nic silnějšího už o tomhle.
15: Nic nekončím. Jedeme dál.
0: Karle, mám takovou otázku na závěr. Byl jsem teďka na základní škole, kam chodí můj syn Šimon, pozvali jsme tam na nějakou multimediálního kroužku a děti byly takový jako cool, ptali se na různý věci, japonský sil, který jsem jako nestíhal, a jsem pak říkal, já vám to nějak jako oplatím na konci, a všem těm prepubertákům a pubertákům 9 až 14 jsem řekl, tak teď mi každý z vás řeknete jeden film, u kterého jste brečeli. Tak samozřejmě zavládlo takový jako ticho, některý se nechtěli, což některý jo. A Karle, samozřejmě já chci slyšet jeden, u kterého brečíš vždycky.
16: Nepláč, chlapi nepláčou.
3: Bílý bem, černé ucho, sovětský film, který, jestli se nepl tak druhé polovině 70. let vyhrál ex aequo Karlovarský festival ze Stíny horkého léta Bartoškovskými a Vláčovskými. A dneska se mi to spojuje, jelikož jsem Psovod, spolumajitel Psa.
17: Mokrý nosek, mokrý nosek.
3: A ta jako nevinnost němých tváří. Pamatuju si scény, kdy kafilérka nebo nějaký takový pohodný tam házel přes toho psa, vlastně přes hlavního hrdinu filmu nějakou síť a někam odváželi. Podobně traumatizující zážitek.
1: Mi to jako... připomněl, jsem to viděl jako dítě a zapomněl jsem strašného, to, vytlačil jsem to a pamatuju si, jak mi to úplně...
0: Druhý
3: podobný zážitek bylo Sový hnízdo, televizní film s Otou Sklenčkou v roli vraha mladé dívky, kterou odhalil Tomáš Juřička, který byl slepý v tom filmu, což je zajímavé, on hraje dost často ve filmech nebo seriálech lidi s problémy se zraku, a já, to byl tak šílený zážitek, že já jsem do té doby měl nadpostý lampičku, která se vypínala vlastně knoflíkem, a já jsem mu poprosil otce, jestli by mi tam dal šňůrku, abych vždycky zalehl pod peřinu a vystrčil ruku a zhasnul, protože jsem měl strach zhasnout. No ne, to byl šílený zážitek.
0: A ta sklenička restaurovaný příští rok velkým sálem. Podobně jako Kulový blesk, můj nejoblíbenější film všech dob.
18: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
19: Promiňte, ale nemá.
1: Ať nekončíme těma traumatama, jo. Ty čelisti už trochu znáš, víš, že jsme takový jako akademický postpunk, jak to už bývali jsme punk, už jsme postpunk. Jo, jo. Už jsme
0: takhle definovali teď aktuálně na podcastu roku, děkujem.
1: Kdybys měl někoho jako pro naše posluchače udělat nějaký jako seznam teda těch filmů, jako co by ve Varech rozhodně neměli minout. Jo. Aspoň jako pár tvých osobních doporučení.
3: Já jsem poslední 14 dní doporučoval rakouský film Everytime. Na pořád, myslím, že jsme to společně
0: slyšeli. Tuším Velký sál ráno.
3: Velký sál ráno, což je můj oblíbený slovo.
0: Taky.
3: Protože prostě to, když je dobrý film, Palindromy tam byly v devět ráno, tehdy jsme hráli ještě později.
0: To byl dobrý killer teda. To celou,
3: ale film, když je film silný, což v tomto případě je extrémně silný, tak prostě vám ten den hodí úplně kam jinam. Mm-hmm. A je to film velmi neobvyklý, protože se o něm nedá moc mluvit, aniž by ho člověk vyspojil.
0: Okay.
3: Jo, takže řeknu jenom, že to je rakouský film Everytime a pro mě top 3 festivalu.
0: Karel Ok, díky Karle.
3: Děkuji moc za pozvání.
0: Díky Karle, ahoj.

0: Já mám dost.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Já mám štěstí, že mě fakt to jakoby baví, takže ta emoce a to, že všechno, co děláme, něco přináší, tak je silnější než to, že bych si řekl, že jsem se jako zahltil. Jakoby je, člověk má na kamarády čas ve chvíli, kdy žije se svojí partnerkou, ve chvíli, kdy má děti, tak opravdu ta priorita se změní. A možná je to chyba, možná terapii potřebuji, ale já nemám pocit, že bych měl nějaký problém. Já fakt jsem jako šťastný a když se nad sebou zamyslím, tak nemám pocit, že by něco bylo v nepořádku.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys.
4: Dalším hostem Boys je Libor Bouček. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Já když jsem si včera dělal poslední přípravu a pročítal jsem si otázky a vůbec témata, o kterých si budem povídat, tak se mi stala věc, která podle mě perfektně ilustruje část tohohle rozhovoru, protože jsem se v rámci odreagování uchýlil na gauč, pustil jsem si televizi.
3: A co čert nechtěl.
4: A co čert nechtěl, tam no. Si byl ty, moderoval si předávání zlatý hokejky, Martin Nečas nejlepším hokejistou uplynulé sezóny. A tak jak jsem si říkal, tyjo, to je vlastně pravda, my tě všichni pořád všude vídáme. Tak jsem se chtěl zeptat na začátek, kdy naposledy jsi nebyl tím známým moderátorem Liborem Boučkem, ale skutečně jenom tím Liborem Boučkem.
3: No já si myslím, že přemýšlím kdy, ale kdykoliv, kdy člověk překročí státní hranici, tak je naprosto řadovým občanem téhle planety, takže kdekoliv za hranicema, přemýšlím, že jsem byl naposledy, asi někdy v březnu, kde jsem teď pracoval, takže není to jako, ale tady v Česku asi jsem, to dělám těch 20 let, no 20 let, nebo 22 let mám pořad v televizi od roku 2004, že fakt člověk je v televizi a v rádiu, když vezmu ten start v Českém rozhlase, no tak to je vlastně 32 let, no. Takže 22 let je televize a 32 let i rádio. To je strašný čísla.
4: No ty jsi znovu po letech zase naším kolegou rozhlasákem.
3: Ano.
4: Začíná si u Dismanově souboru. Nicméně, když já vidím to, co všechno ty děláš, ať už jsou to živé přenosy, sportovní obrovské akce, O2 Arena, v rozhlase pořady, v komerčních rádiích pořady, v televizích, je toho skutečně hodně. Zároveň si táta, máš dvě děti. Jak tohle se ti daří kombinovat? Stíháš to všechno?
3: Ne, to by asi měla říct žena. Těším se na léto, kdy toho bude míň a kdy tam člověk najde nějakou souvislou dlouhou řadu dní, kdy budu fakt jenom s tou rodinou, kdy budeme někde u Vltavy a budeme řešit to, co roste na stromě a jak se jmenují ptáci a kolik hvězd je možný vidět a přespíme v domečku jenom ve dvou se synem, pak tu druhou noc tam budu muset spát

0: jako zahltil.
1: Ten nápad udělat rozhovor s tebou nevznikl na základě toho, když se třeba právě znovu stal tady naším rozhlasovým kolegou, kdy děláš vlastně hosta radiožurnálu, jak by si možná někdo mohl třeba říct.
0: Že jste dostali nařízeno.
1: Přesně tak, v rámci toho, ano. Jako by si potřeboval další promo rozhovor.
0: Přesně tak.
1: Ale vzniklo to vlastně tak, že já jsem úplně náhodou scrolloval sociálníma sítěma loni a narazil jsem na tvůj příspěvek z Japonska, kde si napsal vlastně takový nějaký trošku vhled do svého života. Napsal si: ani nevíte a začnete se ztrácet. Máte dvě neskutečné děti, manželku, dva sledované pořady. Včera jste byli na ledu, když dal David Pastrňák vítězný gol doma, objel jste prezidenta, před chvíli jste uváděl anděli s Evou, tady se dekoroval Američanky jako světové šampionky v zaplněné hale. Prožili jste to ovšem, nebo se to všechno jenom stalo? Tak co tě vedlo k tomuhle zamyšlení dát takhle nahlédnout jako do nějakého světa, jak ty i o té práci právě sám uvažuješ?
0: No, protože si myslím, že v tom asi nebudu sám, ale že v té rychlosti a možná i v tom, jak vlastně ty naše vzpomínky nebo ty momenty z toho života, ani ne vzpomínky, ale ty okamžiky, jsme se naučili vlastně nikoliv uložit je třeba do hlavy, ale začali jsme používat ty sociální sítě, že uděláme tu fotku a tam to odložíme a tam to jakoby je. Že to vlastně neprožijeme. Já jsem měl fakt pocit v tom, že to jsme měli, myslím, na konci dubna v loni, tak jsem jako už symbolicky uzavíral tu sezonu a měl jsem pocit, že vlastně člověk šel vlastně z projektu do projektu, že si pamatuju, že shodou okolností v tom roce 24, což je před 2 lety, tak fakt skončilo to mistrovství, byl plný Staromák, uzavřel se nějaký projekt, který je pochopitelně sportovní, ale pro nás s klukama z Life Bros, pro Martina a celý tým a pro mě, to bylo jako vlastně uzavření nějaký 3týdenní práce. A my jsme se ani, nebo já jsem se ani nestih narychnul a šel jsem dělat něco jako jiného. Tak jsem si říkal, že jsem ztratil schopnost se zastavit a ty věci si užít. Ale mám takhle zpětně zároveň i pocit, že jsem se moc nezlepšil, že to vlastně jakoby jede dál. Ale ano, to byla taková chvíle, kdy si říkám, že možná to zpomalení o tom si uvědomit, co všechno člověk zažije a nějakým způsobem se z toho poučit. Tak ale zase ta doba je prostě rychlá, no, takže se moc zastavit nedá. Tak to byl takový povzdech. A nemám pocit, že by se to nějak zlepšilo výrazně.
1: Jak to, že je vám tolik, když občanka podle mého pocitu se zastavila na čísle 37, tak i nějaký zamyšlení nad tím věkem tam přišlo stranou té práce?
0: No, tak jako, tak to je, ale to, myslím, že po té 40 to přijde, že člověk má pocit, že fakt těch 35 se to zastavilo, bo to je můj pocit, že jako 35 je jako optimální věk a od té doby mám pocit, jako, že ten čas nepřibývá a když se dívám kolem sebe, tak je nám prostě 45, což není nic jako špatného, akorát, že najednou těch 10 let, jako by si člověk neuvědomuje ten rozdíl a neuvědomuje si ten let toho času. To je takový jako zvláštní a my jsme teď zažili, jsme točili 20. řadu Máme rádi Česko, toho pořadu mýho a já si říkal, no tak tady máme takhle tu sestavu, tady budou, tady ta sestava rodiče, děti, jasně a tady jo, to je hezký, že to je vlastně mladá sestava, to jsou 50? To jsou 50. narozeniny. Už si to můžu dovolit, protože jí zbožňuji, ona to ví. 50. narozeniny Moniky Absolonové a k ní přichází Adela Gondíková. A já jsem říkal, no vlastně to už. A fakt jsem měl opticky pocit, že nám je jako 35, ale ono je to trošku jinak. No. Čas letí, no, je to jediný bohatství, který máme a musíme s ním nějak jako nakládat. A možná takový, že prostě logicky po těch 40 člověk je v nějakém režimu countdownu, že do té doby, do těch 40 si říkáš tak a za rok udělám tohle. Ještě budu mít čas, no tohle to mám, tenhle plán, tak na to mám ještě čas, to udělám za 3 roky. A najednou prostě v té 40 člověk se nastaví k tomu, že to je najednou countdown, že jako vlastně už je to ten odpočet a musí přestat tak mluvit. Tak to je jenom takový jako pohlednutí, no, že fakt mám pocit, že se to v těch 35 zastavilo.
1: Nepřišla třeba nějaká deprese, když ti bylo těch 39 a věděl jsi, že přichází ta 40. Bylo to jako něčem jiný, ty narozeniny a vůbec jako ten přechod, když 40, to třeba srovnáš 30.
0: 40. 30. narozeniny si myslím, že byla zabíječka někde na Šumavě, plná, řekl bych, radostného opojení a maximální optimismu. V těch 30. já jsem vlastně byl šťastný za to, že jsem poprvé dělal českého Slavíka. To znamená, zažil jsem ten velký přenos a tu milionovou sledovanost v tom roce 2010. Měl jsem za sebou natáčení v Argentině, který jsem nějak jako i částečně jako kreativní producent zaštiťoval, takže fakt jsem si říkal, že už všemu rozumím a byla to absolutní euforie. Ta čtyřicítka přišla v době, kdy byl covid, to znamená, že vlastně ani žádná moc oslava být nemohla, člověk měl spíš hlavu otazníku, co bude, ale co bylo nejpodstatnější, tak moje žena byla 3 měsíce před porodem našeho syna, jedinýho a prvního. Takže to bylo jakoby, bylo to klidnější. Ale nebyl to, a nebyl to žádný splín ani deprese, protože jsem se nezamýšlel nad sebou, protože ve chvíli, kdy člověk má dítě, tak vlastně už jedná za ten celek a nějaká myšlenka, jako co prožívám já, je vlastně skoro nepatřičná, protože daleko důležitější je ta trojčlenka tehdy, nebo ta úsečka, pak trojčlenka a teď ten čtverec, co máme doma.
1: Ty jsi tam taky napsal, že čím dál míň potkáváš kamarády,
0: no to je pravda,
1: že nemůžeš sdílet jejich věci, zároveň, že ty nejsi s nima sdílený.
0: No,
1: tak je to, bereš to jako daň za tu práci, to, za ten, za
0: no
1: ten
0: to
1: úspěch?
0: To není daň za tu práci, já si myslím, že to je úplně přirozený, že to je, že to tak jako by je, člověk má na kamarády čas ve chvíli, kdy žije se svojí partnerkou, ve chvíli, kdy má děti, tak opravdu ta priorita se změní. Já nemám dostatek času na to vlastně potkávat se ani se svýma rodičima tak, jak bych chtěl. Ale to je úplně normální, protože jsem toužil se ženou potom mít děti, tak člověk je prostě logicky s těma dětma a musí pochopitelně v rámci pozornosti a v rámci toho času a v rámci všeho tak myslet na ty nejvíc bezbraný, což jsou děti. Takže je to normální. Je to složitý, protože někdy zejména ty bezdětní kamarádi to vnímají jako příkoří, že vlastně na sebe nemáme čas, ale pak, až jim ty děti narodí, tak to jako pochopí. Je to přirozený vývoj, který zažili všichni. Není to nic objevného. Ale když to někdo takhle pojmenuje, tak pak se u toho lidi zastavují, říkají si, aha, ale je to fakt jako přirozený. Ale nikdy si člověk říká, no už nevidím ty kámoše tolik. Ale to nevadí, uvidíme zase za chvíli, až děti vyrostou.
1: No my v tomhle pořadu právě ty mezilidský vztahy a v případě, že jsme tady v pořadu boys a zaměřujeme se primárně na kluky a chlapy, tak řešíme ty vztahy klučičí, který se táhnou kolikrát od střední školy nebo od vejšky a pak se to samozřejmě nějakým způsobem proměňuje. No. Tak máš nějakou takovou partu nebo nějaký blízký, se kterýma furt můžeš sdílet i třeba takové věci, které nutně nechceš řešit doma, ne že bys to chtěl nějak skrývat, ale spíš, jestli je tam skutečně fakt taková ta chlapská diskuze, kdy se třeba ty i nějakýmu svýmu blízkému kamarádovi otevřeš a jste si tak trošku navzájem těma terapeutama.
0: Já se jako otevřu, já nevím, já nemám pocit, že bych potřeboval terapii. To je jako první věc, že a možná je to chyba, možná terapii potřebuji, ale ne, já nemám pocit, že bych měl nějaký problém. Já fakt jsem jako šťastný a když se nad sebou zamyslím, tak nemám pocit, že by něco bylo v nepořádku. Mám třeba 3-4 kámoše, kde už to přátelství a to pouto je jako přes dekády se táhne. A tak těm zavolám, ale není to taky v té intenzitě, ale jasně, jsou tady jakoby tak 3-4 boys, na který se člověk může obrátit. Ale jako dávno už je pryč to, že bychom spolu vysedávali 4 hodiny a rozebírali šílenosti, spíš si jako kontaktně zavoláme. No. Ale jsou tady, to pouto je důležitý, ano. Myslím si, že pak už po těch 35, možná po těch 40, že už je téměř nemožný navázat nějaký nový pouto. To je logicky, že ti zůstanou přesně ty kluci z té doby, kdy je ti 25 a 26, protože díky tomu, co jste spolu prožili, kolik večerů jste spolu strávili, kolik hodin diskuze, no tak na to se pak navazuje. No. I když je zase pravda, že pak ty okolnosti některý, a budou mít tak holky hlavně, tak to proměnějí, že pak přicházejí takový ty, to přátelství, nechci říct, že z donucení, ale na základě okolností, že jsou to ty rodiče z té školky, kde vlastně dochází někdy až takovým jako umělým propojení, že máte ty spoje děti v té třídě a teď vlastně spolu jako, tak jako začnete vycházet a oslovovat se, ale už to nebude tak pevný jako v těch 25. No.
1: Mně se líbí, co jsi řekl v rozhovoru s Honzou Dětkem, kdy jste se bavili o sociálních sítích a ty jsi říkal, jo, tak samozřejmě tady vidím nějaký čísla, ale pro mě je sociální síť hospoda se 40 lidma, kde sedím nebo postávám a tam se skutečně můžu nějakým způsobem projevit a mám ten feedback vlastně
0: no,
1: okamžitej, tak je ta hospoda to místo, který ještě furt máš čas navštívit a tam si třeba, nevím, nějakým způsobem vyčistit tu hlavu nebo
0: není,
1: interagovat
0: to
1: s
0: není,
1: lidma.
0: ono to není čištění hlavy, ono je to, to je ta zpětná vazba, protože a to můžu vzít vlastně dvě hospody, jedna je tady v Praze, jedna je na Jiřáku, což je u Růžovýho sadu, a druhá je v Solenicích, solnická hospodka, nebo jsou jako dvě. A to je jako, tam člověk potkává ty lidi, poslouchá jejich pohled na věc, není to ta jeho bublina lidí, kteří jsou z mediálního prostředí, ale vidí tam za A fakt lidi, kteří jsou úplně odinut, a za B částečně i moje klienty, to znamená ty divačky a diváky. A ta zpětná vazba je jako strašně, strašně podstatná a poslouchat to, jak se mění názory na svět, je hrozně důležitý, protože to, co my děláme, tak já jenom vyrábím produkt, který následně konzumuje někdo jiný, ten divák a divačka. A já potřebuji vlastně znát ten názor a já, byť se můžu projít nějakýma analýzama a vidět výsledky z focus group, tak myslím si, že ten přímý názor a ten přímý pohled je daleko cennější než ten součet a to zprůměrování té věci. Takže tuhle jsou sociální sítě, já mám strašně rád a strašně mě baví. A není to o tom, že tam člověk opravdu konzumuje něco, že to je jenom, že posloucháš. Že posloucháš, že se dostaneš do toho dialogu, že vnímáš ten pohled a že ty sociální sítě jsou strašně problematický v tom, že ty algoritmy tě obklopí lidma, kteří tě pochlebují a lidma, kteří jsou z tvojí bubliny. Dobře, existuje nějaká skupina hejtů, ale ty člověk neřeší, protože to, co aktivně vyhledává, nejsou ty hejty, ale je to ta tvoje bublina. A ono tě to vlastně úplně z té společnosti vytrhne, protože si máš pocit, že ten tvůj názor, když to tady potvrdí těch 30 lidí kolem tebe, kteří se na tebe nabalili, tak je ten správný. A ta hospoda je nekompromisní, protože tam musíš, obzvlášť v tom mikroprostředí, ať už je to ten Jiřák, nebo jsou to ty Solnice, tak tam musíš vít opravdu se všema názorovýma platformama. A ať už to vezmeš i politicky, prostě máš nějaký politický přesvědčení, ale tady musíš vycházet s voličem SPD, s voličem motoristů, s voličem Reichla a máš samozřejmě možnost jakoby ukončit tu diskuzi, ale prostě tady jako tam si to vyslechneš. A vyslechneš to z očí do očí, to znamená, že tam není ten rychlej enter, ale je tam ten reálný dialog. Takže to je fakt jako hrozně cenný, obzvlášť pro tu naší branži, pro mě je to jako nezastupitelný. Já s nima řeším, nebo tak jako si povídáme o všem, ať už je to fotbal, ať už je to politika, ať už jsou to dění kolem nás, ať už je to počasí, ale i je to, může to znít směšně, ale pro mě to je jako důležitý i pohled třeba na Kubu Prachaře v Česku, kdy my si to děláme jako legraci, že lidi jako vlastně mu začali psát různý hejty, ale najednou fakt už toho bylo hodně, jakože fakt jako ho bylo moc, no tak jsme zase trošku ubrali. Takže pro mě je to fakt strašně důležitý a ten lidský kontakt je prostě naše přirozenost a nejde to ničím nahradit. A byť ty sociální sítě jsou strašně atraktivní, ať už z toho osobního hlediska, že obklopí ta bublina, ať už z toho biznisového, protože přináší to, co všichni milují, jsou to čísla, prostě followeri a engagement a to. Takže najednou přichází ta jasná odpověď, tohle je to číslo a to je ten úspěch. Tak se nesmí přeceňovat, je to strašně nebezpečné to přecenění.
1: Což mě přivádí k myšlence, když jsi zmínil tu politiku, to je zase tvůj jiný rozhovor u Čestmíra Strakatýho, který tady taky nedávno v Boys seděl. A ty jsi tam zmínil, že vlastně tvoje pořady v televizi jsou takový jako catch-all v té politické terminologii, že míří skutečně na všechny generace.
0: No, nejsou politický, že jo, to jsou zábavný pořady.
1: No jasně, ale optikou toho slova catch-all party, no, že jo, což je ta strana, která sbírá ty všechny, tak vlastně tak trošku tam jakoby ty naznačil, to jsou ty tvoje pořady. Tak by mě zajímalo, když teda oslovuješ úplně široko spektrou část České republiky, úplně všechny, od malých dětí do dospělých, protože já můžu potvrdit, že nám máme rádi Česko, jsme taky koukali doma a úplně všichni až po babičku a já jsem tehdy byl taky ještě mnohem menší. Ale bereš to tak někdy, že vlastně tím, že oslovuješ úplně všechny, tak třeba právě proto se i nechceš nějakým způsobem vymezovat v době, kdy třeba někdo od tebe by to vymezení nějakým způsobem třeba čekal?
0: No, já si myslím, že jako to není kalkul. Já se fakt jako nepotřebuju vymezit, protože jako nechci být součást té permanentní marketingové politické soutěže. A myslím, že vymezení nepatří do Máme rádi Česko. To je, a ty pořady jsou o tom, že my jdeme ty lidi pobavit. A já fakt chci pobavit nějakou dobrou pointou úplně všechny, protože když se někdo pobaví tou dobrou pointou, tak a zasměje se a zasměje se stejnému vtipu, tak na základě toho už můžou vést ten dialog. Ten dialog zmizel, fakt je to černý a bílý a bych jsem si říkal, že když o tom budeme mluvit, takže ta polarizace začne ustupovat, ale myslím si, že opak je pravdou a že to je vlastně jenom horší a horší a ta vlastně do jisté míry, když to přeženu, to slovo, ta marvelizace nebo pohádkování je jako větší a větší. Prostě dobro a zlo, parta A a parta B, mě to nepřestává fascinovat, jak jako ostřejší to začíná být. Já jsem zažil teď, kdy 18. července dělám v Ostravě v rámci Colors a v rámci toho, co děláme pro Radiožurnál, rozhovor s prezidentem, kdy je to rozhovor s prezidentem. Normální rozhovor, který pochopitelně bude mít všechny parametry toho, jak vnímám médium veřejné služby, toho, jak vnímám kodex, to znamená, není to rozhovor, který by měl pochlebovat. Není to rozhovor, který by měl být oslavný. Je to normální prostě rozhovor s nejvyšším ústavním činitelem. Nikdo nemůže předpokládat prostě jako, a hlavně tam ani to nemusí být rozhovor, ještě ho nemám v hlavě, ale nemusí to být rozhovor o názorech. Ale okamžitě, jakmile jsi na té jedné fotce, tak jsi součástí tábora A, ale aniž bys cokoliv řekl, ale už je to ten tábor A a už tam přicházejí ty komentáře, že a to je konec a tohle, ty jsi přestoupil na tuhle stranu. Jsem nikam nepřistoupil, já udělal normálně rozhovor. Jakože je to strašně nebezpečné. To znamená, že já si myslím, že se musíme vrátit zpátky, kde začíná ten dialog mezi těma dvěma stranama, který spolu musí mluvit, že jsme jedna republika a jakoby součást nějaký jako jedné entity. Tak vlastně ten společný for a zasmání se té jedné anekdotě, tak to je dobrý začátek. To znamená, že a já nemám ani potřebu a dokonce si myslím, že nikdo na moje vymezení jako vlastně není zvědavý. A zároveň vymezení je jako silný statement a já nějak jako mám pocit, že nevím, kam by měl jít.
1: To, kde jsi dneska, to, že tady zprávě moderuješ třeba hosta Radiožurnálu a to, že moderuješ obrovské akce a skutečně tě vídáme tak moc, že i moderátor jiného pořadu v rámci přípravy na tebe narazí v televizi, aby se od tebe odreagoval. To se nestalo jen tak a je zatím samozřejmě spousta práce. Mě by ale zajímalo, kdy poprvé přišel u tebe ten moment, kdy jsi řekl, tyjo, tak ono to asi půjde, ono to bude dobrý. Tohle to je ten, byl tam nějaký ten jeden jako breaking point, když jsi řekl?
0: No, určitě ten breaking, ten rok 2010 si myslím, že to byl nějak pro mě zlom, že v tom jednom roce jsem dělal jak českou mis, tak z českého Slavíka, což byly oba dva přenosy novy ze sledovaností, která překonala v jednom případě a v tom druhém dosahovala 2 milionů. Byly pozitivní recenze a přišli mi jako poděkovat to vedení té televize. Tak to myslím, že byl ten, to bylo ještě v době před těma 16 lety, kdy skutečně ten Slavík byl jako tou moderátorskou metou a kdo toho Slavíka moderoval, tak jako vlastně prostě byl moderátor. Takže to je ten rok 2010, asi byl nějaký ten zlom. Jakože ten jako breaking point, že fajn, super, na tom trhu bude rezonovat tahle tvář. Takže já myslím fakt 2010, no.
1: A před tím rokem 2010 byly tam nějaký chvíle, kdy jsi říkal, že už by to mělo přijít a třeba to jako nepřišlo, byl tam nějaký moment?
0: Ne, já si to si nemyslím, ono to bylo hrozně rychlý, že 2-4 byla Balína, 2-5 přišli Vyvolení, který byly absolutní senzací té doby, je to 21 let, kdy prostě ta reality show rozbila televizní trh a člověk zažil tu rychlou slávu, takže ono to jako, nebo velmi jako rychlou slávu, která fakt byla bezvýznamná, ale bylo to opojný ten podzim, protože to byla fakt jako vlna úspěchu, na který člověk jel. No a pak, takže jako já jsem si myslel, že všechno jako v pohodě, že to běží spíš, pak třeba kolem toho roku 2008, 2009, tak najednou říkali, jestli vůbec to má smysl, protože najednou v tom srovnání s tím rokem 2005 a 2006, tak ubylo té práce a najednou člověk musel znova jakoby bojovat o to. Takže, ale to nebylo nějaký, jako, že už by to mělo přijít. On to přišlo fakt, já jsem v těch 25, prostě jsme tady měli, bylo 24 mě vlastně bylo, a pak až v prosinci 25 a tady byl Vladko a Petr Zvěřina a člověk byl součástí prostě absolutního Regina. Fenoménu. A do toho Regina ještě, no. Takže to, jako já jsem asi zažil tohleto, což bylo, jako že ti 25 přijde jako tohleto, že jsi součástí něčeho tak velkého a jsi zván na spoustu fantastických akcí, kde ti lidi plácají po zádech a říkají ti, my to sledujeme. Až ty si říkáš, že to je vlastně tvoje dílo, byť to vůbec tvoje dílo není, ty jsi tam, nějakým jako shodou okolností, že jsi byl vybrán a že umíš srozumitelně mluvit a být rychlej a zorientovat se a zvládneš přímý přenos, ale najednou máš pocit, že jsi jako součástí toho velkého. Strašně nebezpečné to bylo, ale jsem rád, že to přišlo jako v 25, protože takhle zpětně, kdyby to přišlo později, tak by to mělo horší následky a fakt bych mohl uvěřit v iluzi rychlé slávy.
1: Bylo někdy nějaký bouřlivější období, za který jsi třeba i zpětně rád, že jsi to prožil a dneska můžeš být tam, kde jsi?
0: Bouřlivější, já nevím, jako bouřlivějšího asi možná bylo bouřlivější období. Přesně v tom roce 2000, no to jsou fakty vyvolený, že člověk jako měl ten režim, že vysílal v rádiu 2 hodiny večer, pak jel natáčet tu, nebo šel dělat přímý přenos té noční show a pak člověk jel tady někam ještě jako do klubu a byl schopný ještě tam s těma lidma si povídat, nebo spíš si přišel užít ten moment, že jo, jsem to skutečně z vyvolených. Tak to byla taková jakoby dvouměsíční jízda. To bylo možná asi nejde, jako hodně bouřlivý období, ale já jsem pak tu bouři vystřídal tím, že jsem se jako poprvé oženil, takže tam se zase jakoby sklidnilo. No. Jsem se takhle vykompenzoval.
1: My když tady občas slovíčkaříme nad tím termínem chlap a co vlastně znamená dneska být tím chlapem, tak častokrát padá ten klasický argument, to přišlo ve chvíli, kdy se mi narodilo první dítě, tam jsem nějak pochopil, že teď už tady musím zdospělet a nesu nějakou odpovědnost další. Je to i tvůj případ, kdy jsi řekl, nebo jak vůbec, jaký byly ty pocity toho, kdy se stal tátou?
0: No, nevím, jestli je to, jakože a teď musím jako už být dospělý, to ne, spíš ne. Je to to upozadění sama sebe, že to bych řekl, že je to nejdůležitější. Opravdu zapomenout na to, pokládat si zbyteční otázky, být zcela funkční, protože ty zbyteční otázky a to ten egocentrismus si mohl užít do té doby. Můj syn se narodil v době, kdy mi bylo přesně těch 40, to znamená, já si užil egocentrismus a pak už ne, to je, jestli to není o tom, jakože a teď už budu dospělý. Ne, prostě akorát jsi upozaděn, jsi součástí většího celku a daleko důležitější celku a najednou je to nějaký, přichází ten smysl, jeden z těch smyslů té existence, který je úplně odlišný. Takže to si myslím, že spíš to je ta proměna, kterou si musí všichni uvědomit, nebo my chlapi si to musíme uvědomit, že to já, což je pro mě jedno z nejnepříjemnějších slov, tak to já je ještě zanedbatelnější, než by mělo být.
1: Máš pocit, že se chlapi postupně nějakým způsobem mění? Protože to tady taky častokrát řešíme, že vlastně mladá generace, Gen Z, ale vlastně i trošku mileniálové, dokážou nějakým způsobem třeba víc sdílet, víc se otevírat a naopak starší generace jsou takový, že když je něco trápí, tak se to prostě nesou v sobě a je tam ještě tahleta jako jiná představa o tom chlapovi.
0: No tak... já si myslím, že to je spíš daný tím, že... Tím se nechci, to není, to je jako konstatování pro mě faktů, tak ty generace, které nezažili třeba to, co bylo před rokem 89, nebo nezažili ty těžší časy, což byly na začátku 90., kdy ta inflace byla obrovská, člověk fakt viděl, že ty rodiče musí mít hodně práce, aby to zvládali takhle, tak ten blahomit, který nás, ale vlastně se to netýká generací, týká se to úplně všech, tak ta pohoda a to, že jsme součástí jako opravdu bezpečné země, bohaté země, ta populace je prostě bohatá, což je na mnoha aspektech. Chápu, že přijde komentáře, ale je tady skupina, ano, všude je skupina, u nás ta skupina je malá, který je třeba pomoct a která potřebuje nějakou sociální podporu. Tak ale ta pohoda a ten komfort, tak ti přináší tu možnost fakt o sobě daleko víc přemýšlet. A to je to nebezpečí. Já si myslím, že hrozně podstatný je umírnit to já, že fakt jako tím středobodem by neměl být ten člověk jako jednotka a že bychom se neměli brát vážně. Mě někdy mrzí, a opět to není generační, ale je to spíš o tom životním stylu, o tom, jestli ten člověk ve městě, u těch městských to je, že tím uvědoměním si vlastní důležitosti lidi ztratili i schopnost ze sebe dělat srandu. No a ve chvíli, kdy ze sebe přestaneš dělat srandu a přestaneš být schopný sebe ironie, tak to je cesta do pekel prostě ve všem úplně. Ale není to generační. Já si myslím, že to je, že je nesmysl říkat, že to je fakt jako o věku. On je to fakt o tom, co tě oklopuje. Jestli jsi ve městě, jestli žiješ sám, jestli pochází z nějakého backgroundu zabezpečeného. Že to je spíš fakt jako, že to je spíš o tom času a prostoru, o tom bohatství. Ale říkám, že ten egocentrismus vede k tomu, že si přestaneš ze sebe dělat srandu a to je strašně nebezpečné.
1: No a vnímáš třeba nějaký rozdíly mezi tím, jak jsi byl ty vychovaný a jaký věci teďka ty sám aplikuješ v rámci svojí výchovy?
0: No myslím si, že to je úplně klasický případ, že byť si může říkat, já to budu dělat svojí vlastní cestou, já si tady přečtu ty 4 bichle, co jsem si částečně koupil a částečně dostal. Ale pak v té rychlosti a náročnosti soužití s dvěma úžasnýma dětma, tak se upneš automaticky k tomu, jak tě vychovávali rodiče a seš vděčný za to, že ti dali nějakou správnou guidance a k tý se vracíš. Myslím si, že postupuji velmi podobně jako moji rodiče.
1: To je hezký. Libore, jsme pomalu na konci rozhovoru, ale zeptám se tě ještě, co tě teď čeká. Samozřejmě všichni sledujeme, nebo minimálně já samozřejmě vnímám, jak na lovu, tak máme rádi Česko, spoustu ale sportovních záležitostí a tak dále. Teď jsme na začátku prázdnin, tak na co by si nalákal? Samozřejmě no, hosta Radiožurnálu
0: no,
1: 9
0: hodin. Sebastian Coe bude jedním z hostů, což je unikátní sportovec Lord Coe, abych byl přesný, šéf světové atletiky, tak to bude jeden z, řekl bych, hvězdných hostů Radiožurnálu. Člověk, který stál v čele olympiády v Londýně v roce 2012, potom festival v Karlových Varech a spousta míst, kde se můžeme v rámci Varů potkat. Pak jsou Colors, ale co je podstatný, pak mě uvidí převážně ta rodina, no, a zpátky do pracovního kolotoče naskočím někdy v polovině srpna.
1: Hostem Boys byl Libor Bouček. Díky moc, že jsi našel čas, ať se ti daří.
0: Děkuji za pozornost.

0: studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix Rádia Wave.

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

neděláš, nic nevíš. Možná kdybys to věděl,

0: stejně nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale...

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.